0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
2: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
3: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
2: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
3: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
2: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří k fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
3: Aha. Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
2: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
3: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela a to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
4: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datla.
2: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těchto exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
1: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm. A pak máme flox subulata a to je pokrývní floxík. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou. A plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně? Výluk z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarp, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřih na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další horší, protože bývá to úporný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny oplách, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud si někdo s něčím není jistý,

0: lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje, zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
1: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
0: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
1: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
0: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam mi mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
2: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemisťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě příruby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit. U 125 tam je plus minus všechny ty skutry 2-2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je Simjet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupujou, ale víceméně si plnil sen jakoby ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50 a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkový.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde vás opučit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě přijde vás, co si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou věždění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějou studio stopu a naučí se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50 ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji jak ty 125, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125, takový ty normální, jedou 95 až 120 km v hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, až většinou spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50 to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejen pak na otavce, což je poslední dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady ten variátor na to si netroufají, takže to nekontrolujou. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.
4: No tak

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července, tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých letorostů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapradeda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojím prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás to překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojeno s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No, divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Jo. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku, jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na zchátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo to třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburku

0: takové.
1: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
0: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
1: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
0: Ano, mám.
1: Máte? Co ano. Je na něm?
0: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
1: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
0: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
1: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
0: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
1: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
0: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo.
2: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. V roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krauzovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
0: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku, no a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
1: Ten rod jako takový, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
0: No a Eichelburkové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
1: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
0: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
1: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
0: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
1: A Eichelburkové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
0: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburkovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
1: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
0: Ano.
1: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
0: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
1: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
0: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mně přijde neuvěřitelný, že za těch, já nevím, 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místnosti, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili.
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
3: Drží pušku.
4: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
3: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
4: Zatím ne.
3: Tak to je náš zatím ne.
4: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
3: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
4: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
2: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
4: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
3: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
4: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
3: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
4: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
3: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i buvol a zkus se to vzalo.
4: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
3: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
4: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
3: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
4: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já, když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
3: Kolik to má kousku?
4: V dnešní době už přes 400.
3: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
4: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
3: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
4: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
3: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
4: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
2: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
3: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
4: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
3: Ten největší erb, ten je ten váš.
4: Ano.
3: A ten nápis v latině?
4: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
3: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
4: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
3: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
4: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
3: Aha, jo.
4: Takže je to boj dobra se zlem.
3: To je norimberský lustr.
4: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
4: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
3: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
4: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hasiči ve Zlíně snížili stupeň poplachu na druhý. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. V Boskovicích pokračuje festival na podporu židovské čtvrti a bude skoro jasno, odpoledne oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Hasiči ve Zlíně snížili stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Pavel Řezníček. Z hašení výškové budovy na v Baťově areálu už také odvolali vrtulník. Na místě zůstává menší počet jednotek než v předchozích dnech, pokračuje mluvčí Řezníček.
2: Vzhledem k uklidnění této situace byla zároveň ukončena i činnost štábu velitele zásahu a velení si převzal na místě územní řídící důstojník. Na místě zůstává 13 jednotek, které budou pokračovat v prolévání ohnisek a ochlazování stavebních konstrukcí až vlastně do rána.
0: Podle Řezníčka se hasiči budou na místě střídat nejméně do pondělí. Policie událost prověřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Novelu stavebního zákona schválili poslanci. Zjednodušit a urychlit má povolování staveb v Česku. Například malý rodinný dům by měl povolení získat zhruba do jednoho měsíce. Sloučené řízení povede jeden úřad, který nakonec dá stavbě jedno razítko. Zákon dlouhodobě kritizuje opozice. Podle ní jde na ruku velkým developerům. Navíc neprošel klasickým připomínkovým řízením, protože ho na místo vlády předložila skupina poslanců. Novelu teď k posouzení dostanou senátoři. Historické centrum Boskovic patří tento víkend festivalu pro židovskou čtvrť. Až do nedělního večera nabízí koncerty, divadelní představení nebo filmy zavedených i začínajících tvůrců. Organizátoři se snaží oživit veřejný prostor a přiblížit návštěvníkům historii města. Navazují tak na myšlenku z 90. let, kdy se zakladatelé festivalu snažili upozornit na tehdy chátrající čtvrť, doplňuje programový ředitel Milan Kárník Jakeš.
3: Já se domnívám, že díky tomu jsem přitáhla pozornost spoustu lidí a díky tomu potom i peněz, protože se o tom začalo mluvit ve veřejném prostoru. U zrodu té myšlenky, proč tady dělat Boskovicí festival, byla pojďme přimět lidi, ať se něco děje s tímto urbanistickým unikátem.
0: A právě Boskovickému festivalu se budeme věnovat v průběhu dnešního rána. Obchodnímu řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Šlo třeba o jména a příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo data narození. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Lidlu Iveta Barabášová. O incidentu informoval řetězec své zákazníky přes mail. Varuje je hlavně před možnými pokusy o zneužití identity nebo phishingovými útoky. Hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů se únik podle Lidlu netýká.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude teď ráno a večer skoro jasno. Během dne čekejte nárůst kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný severních směrů. Rozptylové podmínky budou velmi dobré ráno a také později večer pak dobré. A biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě teď počítejte na Býtovské ulici ve Vranově nad Dyjí. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno. Od mikrofonu vás krátce po 5. hodině zdraví Alena Přikrylová a na vlnách letního vysílání Českého rozhlasu Brno s vámi zůstanu až do 9. hodiny. Ulice, kina, historické budovy i další místa v Boskovicích se tento víkend plní návštěvníky tradičního festivalu na podporu židovské čtvrti. Jak vypadá 43. ročník, uslyšíte v reportáži krátce po 17:30. O víkendu nechybí ani jazyková dílnička Jiřího Trachtulce, dnes zaměřená na mizející i zkreslující slova v našich slovnících, ale ještě předtím se podíváme na počasí a na zajímavá výročí spojená s dnešním datem 11. července Ostravce, kde má svůj svátek Olga. Jméno pocházející ze Skandinávie, tak pokud znáte nějakou Olgu, nezapomeňte popřát. I po ránu vám posíláme pohodovou hudbu, písničky, které nestárnou. Zaspívá Valdemar Matuška, Miroslav Dudáček. Léto, to je název písně v podání Ilony Čákové. Krásný den a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Mě znáš, zpívá Miroslav Dudáček na vlnách Českého rozhlasu Brno krátce po 5. hodině raní. Máme 11. července roku 2026. Dnes je Světový den populace. Vyhlásila ho OSN v roce 1989. Cílem je upozornit na problémy spojené s růstem počtu obyvatel na Zemi. Připomíná 11. červenec 1987, kde měla světová populace dosáhnout počtu 5 miliard obyvatel. Církevní kalendář připomíná dnes svatého Benedikta, patrona Evropy, učitelů, horníků a zakladatele řádu benediktínů. Před 167 lety se na věži londýnského parlamentu poprvé rozezněl Big Ben. Před 106 lety se narodila herečka Dana Medřická. Nezapomenutelná je její Eržika Orbánová v inscenaci Kočičí hra. V Národním divadle dosáhla více než 400 repríz a stala se jednou z nejúspěšnějších inscenací vůbec. Hrála také v řadě filmů a seriálů, například Kdo chce zabít Jesse, Taková normální rodinka nebo Nemocnice na kraji města. 93. narozeniny by dnes oslavila Olga Havlová. Manželka prezidenta Václava Havla byla spoluzakladatelkou výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a založila výbor dobré vůle, pomáhající lidem se zdravotním postižením. V roce 1997 jí byl in memoriam propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. 88. narozeniny by dnes oslavil herec, moderátor a dabér Jiří Krampol. Letní pohodu posíláme k vám domů do auta, cestou na výlet nebo do práce, která je důležitá i pro ostatní, i během víkendu a léta. Petr Nať si pohodu v písni užívá s nohami na stole. Dobré ráno.

0: Letní pohoda s Českým rozhlasem Brno. Máme 19 minut po 5. hodině raní. Slunce nám vyšlo před 20 minutami a zapadá v 21 hodin. Před námi je sobota. A jaké bude počasí?
1: Počasí.
0: Po ránu se nám na jižní Moravě teploty pohybují mezi 12 a 16 stupni Celsia. Nejchladněji máme v Kobylí, Nemuchovicích nebo v Diákovicích a naopak nejtepleji naměřili po ránu v brněnských Žabovřeskách, a to 16 stupňů. V centru Brna máme polojasno a 15 stupňů Celsia. Dnes očekávejte ráno a večer skoro jasno, během dne bude narůstat kupovitá oblačnost. Většinou odpoledne proto čekáme oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Na Blanensku a Vyškovsku místy jen 26. Vád bude slabý, přes den mírný vítr severních směrů v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky velmi dobré, ráno a později večer dobré. A biozátěž je na dvojce, tedy střední.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Ve středu 15. července budou hosty v poradně pro zdraví lékaři Kateřina Bouchalová a David Gronich a povídat si budeme o léčbě artritidy. Artritida neboli revma se netýká jen seniorů, objevuje se i u mladých lidí, a to v juvenilní idiopatické formě. Jak současná medicína přistupuje k zánětlivému onemocnění kloubů, jaké klouby bývají nejčastěji postiženy a jak toto onemocnění zvládnout? Naši hosté jistě poradí, prostor bude i na vaše telefonické dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Co děláš, to dělej rád. Velká pravda ve slovech, v písni, v podání Valdemara Matušky na vlnách Českého rozhlasu Brno. 24 minut po 5. hodině. Slova mohou urazit, ale také zakrýt nepříjemnou skutečnost. A právě nad tím se dnes zamýšlí Jiří Trachtulec, řečený Jiřík Trachťa.
1: Jedna moje známá se ucházela o pracovní pozici finanční operátor, specialista pro zákaznické transakce. Jaký byl její údiv, když zjistila, že se jedná o pokladní v obchodě. Mnohá slova mizí z našeho slovníku a jsou nahrazována přívětivějšími. Ze starých lidí jsme udělali seniory, z tlustých lidí jsme udělali lidi s nadváhou, zelhaní uvádění v omyl a podobně. Často tím ovšem zlehčujeme či přikrašlujeme fakta, nebo dokonce zakrýváme chyby a společenské nešvary. Traduje se, že americký prezident Abraham Lincoln někdy v první polovině 19. století položil svým přátelům otázku. Když psí ocas nazveme nohou, kolik nohou bude mít pes? 5? Nikoliv. 4. Když ocas nazveme nohou, neznamená to, že se nohou stane. A náš stařeček ze Slovácka by dodali, když budou všetci tvrdit, že bík je kráva, říkej to taky, abys měl pokoj, ale nechoď ho dojit.

0: bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Meteorologové rozšířili výstrahu před rizikem požáru. Od pátku platí nejen na jižní Moravě, ale také v části okolních krajů. Jihomoravští hasiči řešili za prvních 9 červencových dní 35 případů požáru porostu. Loni to bylo za stejnou dobu opět méně. Obvykle hoří lesy nebo tráva, případně pole. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinnou docházku předškoláků do mateřských škol z jednoho roku na dva. Děti by tak podle ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO mohly být lépe připravené na přechod na školní docházku i na její úspěšné zvládnutí. V brněnském divadle na Orlí se dnes setkají rodiny, ve kterých některé z dětí trpí takzvanou juvenilní idiopatickou artritidou. V Česku žije s tímto chronickým onemocněním kloubů kolem 4000 dětí a dospívajících. Kromě fyzických obtíží nemoc zasahuje do psychiky dítěte i celé rodiny. Na Univerzitě Palackého v Olomouci dnes začíná letní škola slovanských studií. 111 studentů ze 30 zemí světa čeká měsíc intenzivních kurzů češtiny a také doprovodný program. V lesoparku v Dobšicích je na odpoledne připravena rekonstrukce bitvy u Znojma. Historický vojenský střet z roku 1809 zde o 14 hodin přiblíží na 200 uniformovaných účastníků, 40 koní a několik děl. A na jihu Moravy bude teď ráno a také večer skoro jasno. Během dne čekejte nárůst kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný severních směrů. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte místem nehody na Býtovské ulici ve Vranově nad Dyjí. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chal.

0: Oupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Hana a Petr Ulrichovi na vlnách Českého rozhlasu Brno 9 minut po půl šesté. Dobré ráno. Už po 34. ožívá uměním židovská čtvrť v Boskovicích. Tradiční festival tam do historických kulis přináší současnou alternativní tvorbu. Kromě filmů, koncertů a divadelních představení, nově přehlídka nabízí i prostor pro pouliční umělce.
1: Šalom aleichem, to vás zdravím typickým židovským pozdravem a říkám vám mír s tebou.
2: Antonie Sokolová provází boskovickou židovskou čtvrtí už přes 20 let. Právě během festivalu je o její prohlídky velký zájem.
1: Původně ty domy byly dřevěné, ale protože se vařilo, topilo, svítilo otevřeným ohněm, tak tady byl velmi často požár. A když někde začalo hořet, tak to vyhořela celá ulice, protože to byl domino. Ano, tam hořelo, už to frcelo. Po celým. A nejhorší požár tady byl v roce 1823, kdy vyhořelo skoro celé to židovské městečko.
2: Kultura měla k této městské památce původně jen přitáhnout nové návštěvníky. Podle programového ředitele Milana Kárníka Jakeše to ale mělo mnohem větší dopad.
3: Já se domnívám, že díky tomu jsem přitáhla pozornost spoustu lidí a díky tomu potom i peněz, protože se o tom začalo mluvit ve veřejném prostoru. U zrodu té myšlenky, proč tady dělat boskovický festival, byla pojďme přimět lidi, ať se něco děje s tímto urbanistickým unikátem.
2: Filmy, divadelní představení nebo koncerty se proto odehrávají po celém centru. Letos přibyla scéna pro performery.
3: Performativní umění je taková svébytná umělecká forma, která zrovna pro ty festivalové dění je docela vhodná, protože se děje na konkrétním místě pro konkrétního diváka nebo pozorovatele. Taková ta jednorázová akce, která už se nikdy nezopakuje. Tak jsme si řekli, že to zkusíme. Uvidíme, jak na to lidi budou reagovat.
2: Třeba umělec Petr Válek z běžného odpadu, jako jsou plechovky, tácky nebo konzervy, vytvořil přímo před diváky celý orchestr.
3: Na našem festivalu mám velmi rád právě tu otevřenost. Dá se tady nadechnout. Nemám pocit, že bychom návštěvníka do něčeho vpasovávali, někam ho zavírali do nějakých kulis, ale naopak využíváme to, co se nabízí.
2: Právě uvolněnou atmosféru vyhledává i návštěvník Ondřej Ulman.
4: Vlastně člověk si vybrat, na co má náladu, jestli jazz, blues, nebo nějakou indie kapelu, nebo jestli se autorské čtení, nebo jestli se film nějaký zajímavý. Kulturní duše toho člověka vlastně má bohatou krmi.
2: Multižánrový festival potrvá v Boskovicích do nedělního večera. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: kapely Lucie vstáváte s Českým rozhlasem Brno a před námi je letní den. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám vyvíjí teploty na jižní Moravě. Nejchladněji máme v tuhle chvíli v Kobylí, Nemuchovicích nebo v Pohořelicích, a to 12 stupňů Celsia. Naopak nejtepleji je v Brně Žabovřeskách 16 stupňů. V centru Brna máme polojasno a 15 stupňů Celsia. Dnes očekávejte slunečno, během dne přechodně více oblačnosti. Ráno a večer bude skoro jasno, během dne bude narůstat kupovitá oblačnost. Většinu odpoledne proto čekáme oblačno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Na Blanensku a Vyškovsku místy jen 26. Vár bude slabý, přes den mírný vítr severních směrů v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky velmi dobré ráno a později večer dobré. Biozátěž je na dvojce, tedy střední. A sluníčko nám dnes vyšlo minutu před 5 hodinou a zapadá nám v 21 hodin. Krásný den.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky. U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně Magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro Pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace, a vlastně tím to začalo.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

9 minut před 6 hodinou posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno. Nejvyšší tropické stromy světa, které rostou na ostrově Borneo a dosahují výšky až 100 metrů, nejsou během období sucha náchylnější k selhání transportu vody než nižší stromy. Vyplývá to z nové studie publikované v prestižním vědeckém časopise Science, na níž se významně podíleli vědci z Mendelovy univerzity v Brně a nyní oni informovali v tiskové zprávě. Dosud se totiž předpokládalo, že jejich mimořádná výška představuje v období sucha zásadní nevýhodu. Nová studie však ukazuje, že tyto stromy si díky anatomickým adaptacím dokážou zajistit spolehlivý transport vody až do vrcholku korun i během období s nedostatkem srážek. A proč je tento objev tak důležitý? Pouhé 1% nejvyšších stromů obsahuje více než polovinu nadzemního množství uhlíku uloženého v těchto lesích. Dosavadní klimatické modely předpokládaly, že právě tyto stromy budou během sucha nejvíce odumírat. Studie ale ukazuje, že výška nemá negativní vliv na transport vody, což naznačuje nutnost přehodnotit stávající modely dopadů klimatické změny. Pojďme teď bloudit z písní lesů, vod a strání tady u nás doma na Jižní Moravě. Zpívá Petr Rezek.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Řidiči v brněnském Novém Lískovci získají více parkovacích míst. Milotický zámek čeká rozsáhlá oprava střechy. Židlochovice budou dnes patřit festivalu Meruňkobraní. A bude skoro jasno, odpoledne oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Pro řidiče vyroste v Novém Lískovci čtyřpatrový parkovací dům. Brněnští radní na svém posledním zasedání schválili výběr firmy, která ho postaví za více než 126 milionů korun. Dělníci začnou s výstavbou mezi Svážnou a Oblou ulicí na podzim. Lidé tady budou moci zaparkovat téměř 300 aut, popisuje starostka Jana Drápalová z Hnutí Zelení.
2: Cílem je to parkovací místo udělat co nejefektivněji a nejracionálněji, takže tady tahle ta lokalita se k tomu hodila, takže pomůžeme tím zlepšit nedostatek parkování na sídlišti v Novém Lískovci.
0: Státní zámek v Miloticích čeká rozsáhlá rekonstrukce střechy hlavní budovy. Důvodem je její špatný až havarijní stav, způsobený dlouhodobým zatékáním. To poškodilo hlavně dřevěnou konstrukci krovu. Oprava zahrne výměnu poškozených částí krovu a střešní krytiny, obnovu komínů i výměnu okapů. Památkáři zároveň zkontrolují ozdobnou makovici na věži a zámecké hodiny. Židlochovice na Brněnsku dnes pořádají 11. ročník Meruňkobraní. Návštěvníci můžou na několika místech ve městě ochutnat meruňkové speciality. Pro děti je připravena zážitková stezka Meruňkovým sadem. Se vstupenkou dnes můžou zájemci navštívit i jinak nepřístupný židlochovický zámek. Hlavní program začne v 11 hodin v centru města. Za organizátory pokračuje Michála Kopečková.
3: Za návštěvu určitě budou stát řemeslné trhy na náměstí a u infocentra. V nabídce budou rozhodně dobroty s meruňkami, například lokše a bramborové placky na peci s meruňkovou náplní, meruňkové víno, pivní meruňkové speciály, meruňkové marmelády.
0: Organizátoři se letos více zaměřili také na folklor. Kromě předmětů s touto tematikou se lidé můžou naučit i typické tance.
1: Sport.
0: Karolína Muchová a Linda Nosková, dvě české tenistky, dnes v 17 hodin nastoupí na Wimbledonské dvorce, aby se hrály v historii vůbec poprvé ryze české finále ženské dvouhry. Obě trénovaly v Přerově, Nosková se tam připravuje dodnes. Tipnout vítězku si ale kondiční trenér TK Prechyza Přerov Ladislav Polívka troufnout nedokáže.
4: Velice dobře znají, dokonce můžu říct, že jsou si blízci, že jsou kamarádky, že si vyhovují. Ale nedokážu odhadnout, která z nich vyhraje. Určitě budou rozhodovat maličkosti, detaily. Asi si myslím, že rozhodne hlava.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude teď ráno a také večer skoro jasno, během dne ale čekejte nárůst kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Podrobnosti přidají už za chvíli brněnští meteorologové.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na okraji Kyjova pozor na železničním přejezdu na silnici do Milotic. Nefunguje tam světelná signalizace. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné letní ráno s Českým rozhlasem Brno. U mikrofonu až do 9. hodiny je s vámi Alena Přikrylová. Máme 4 minuty po 6. jsme na prahu víkendu a pokud právě plánujete svůj volný čas nebo se chystáte na prázdninové cesty, tak ještě vyčkejte. Za chvíli s brněnskými meteorology důkladně probereme počasí v Jihomoravském kraji. Ale ještě předtím si připomeneme významné události spojené s dnešním datem 11. července v pravidelném kalendáriu. To všechno po úvodních písničkách, které nestárnou, zaspívá Lucie Bílá a za okamžik Vladimír Mišík. Tak vstávejte s námi. I v sobotu. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Lucie Bílá na vlnách Českého rozhlasu Brno 12 minut po 6. hodině. Máme 11. července roku 2026. V roce 1809 v bitvě u Znojma porazila francouzská armáda armádu rakouského císařství. Před 113 lety se v Uherském Ostruhu narodil Zdeněk Galuška, lidový vypravěč, malíř a ilustrátor. Proslul zejména jako autor humorných příběhů se strýcem Pagáčem, který proslavil televizní seriál Slovácko sa nesúdí s Josefem Kronerem v hlavní roli. Před 92 lety byla zahájena lodní doprava po Vranovské přehradě na Znojemsku. Na vodu byl spuštěn motorový člun Máša s kapacitou 30 až 40 osob. Před 69 lety zemřel gymnasta Bedřich Šupčík. První Čech, který získal zlatou olympijskou medaili, a to před 100 lety, v roce 1924 ve Šplhu na Laně. Narodil se v Rakousku, později vyrůstal u své tety na Kroměřížsku. Po návratu z první světové války se usadil v Brně. Dnešek je spojený také s unikátní historií kostela svatého Josefa v Senatářově na Blansku. Otevřen byl právě před 55 lety. To, že byl vůbec postaven, odráží absurditu totalitního režimu v Československu před rokem 1989. Úředníci si totiž 2 roky nevšimli, že se kostel staví. Státní úřady nakonec užívání kostela povolili pod podmínkou, že nebude vysvěcen. K tomu pak došlo až v roce 1991. Za chvíli počasí s brněnskými meteorology, no a z písniček, které nestárnou, vybíráme britskou hudební skupinu 20. století Bee Gees. Dobrý poslech.

0: počasí.
1: Máme 15 minut po 6. hodině, je tu aktuální předpověď počasí a v tuhle chvíli už zdravím brněnského meteorologa Mojmíra Martana. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak jaké bude počasí během soboty?
2: Tak během dnešního dne bude postupně narůstat kupovitá oblačnost, hlavně odpoledne, proto čekáme oblačno, jinak spíše nějaké skorojasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na Blanensku a Vyškovsku místy jen 26. Foukat bude slabý, postupně mírný vítr severních směrů.
1: A jak se nám bude dál vyvíjet počasí během noci a neděle?
2: Noc by měla být převážně s balovou oblačností, tedy skoro jasná nebo polojasná. Jen na severu a východě kraje může být přechodně oblačností trošku více. 15 až 12 stupňů budou nejnižší noční teploty. No a slabý vítr severních směrů se kránu změní na mírný severozápadní. No a mírný severozápadní až severní vítr bude foukat i zítra přes den. Ten bude potom zvolna slábnout, jinak budeme mít zítra na obloze skoro jasno nebo polojasno, v průběhu dne bude oblačnost od severu přibývat, no a později odpoledne se mohou na některých místech vyskytovat i krátké přeháníky, a to hlavně ve východní části kraje. Večer pak čekáme postupně ubývání oblačnosti do skoro jasna. Zítřejší teploty budou dosti podobné těm dnešním, tedy 27 až 30, na severu a východě kraje místy jen 26 stupňů.
1: A v krátkosti se podíváme i na začátek nového týdne. Jaké bude počasí?
2: Tam by mělo být počasí převážně s malou oblačností, ale přes den může být té oblačnosti přechodně trošku více. Výjimečně se mohou objevit nějaké přeháňky nebo bouřka potom od úterý dále. No a teploty budou letní až tropické, v noci většinou mezi 17 a 12 stupni, odpolední teploty okolo 30.
1: A pojďme se podívat na teplotní rekordy, které spadají k dnešnímu dni.
2: Tak nejtepleji bylo v roce 2016 v Brodě nad Dyjí, a to 36,8 stupně. Nejchladněji potom v roce 1978 v Boskovicích, tam tehdy poklesla teplota na 3,6 stupně.
1: To byl Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám za aktuální předpověď počasí i za výhled do dalších dnů a mějte se krásně. Krásné léto, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Čtvrtečním hostem 16. července bude ekolog Martin Škorpík z Národního parku Podyjí. Povídat si s ním budu o kudlance nábožné. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha, tedy právě kudlanka, se stala hmyzem roku 2026 České společnosti etnomologické. Co je na tomto hmyzu tak fascinující a proč je dokonalým predátorem, jaký je jeho životní cyklus a které nepůvodní druhy můžeme potkat i u nás na Moravě, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání
6: Český rozhlas Brno.

Mirka Miškachová a Xindl X na vlnách Českého rozhlasu Brno 24 minut po 6. hodině. Dobré ráno. Zajímá vás, co se děje v Brně? Tak si rozhodně nenechte ujít brněnskou jedenáctku, kterou pro vás připravuje Hana Florianová a Tomáš Kremer. A během 11 minut rozeberou vše podstatné, co se v Brně v týdnu odehrálo. No a speciálním tématem tentokrát jsou nejlepší nesplněné sliby brněnských politiků. Bude se nové nádraží jmenovat Brno-Šalingrad? Jak odhlasovali lidé v anketě? Hala pro Sáblíkovou i sjezdovky na brněnských kopečcích, co všechno v Brně mohlo být, ale není. Brněnská jedenáctka vydává speciální díl, ve kterém připomíná ty nejlepší i největší nesplněné sliby brněnských politiků. Dost možná se některé z nich znovu objeví v předvolebních programech. Tak pozor na ně. Ano, to jsou témata pořadu Brněnská jedenáctka. Pravidelně si ji můžete poslechnout v pátek po 17. hodině a všechny díly tak můžete najít na webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a zajímavosti nás čekají i v dalších minutách, tak zůstaňte s námi. Teď si poslechneme Hanu Zagarovou s písní Proč ti na tom tak záleží. Krásné ráno.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Čtyři brněnské společnosti oznámily, že družice Brno-Sad vyletí na oběžnou dráhu na konci roku 2027. Společně ji připravují Hvězdárna a Planetárium Brno, Vysoké učení technické, Masarykova univerzita a společnost Spacemanic. Na palubě ponese ultrafialový dalekohled, který bude sledovat mimo jiného vzplanutí tzv. Červených trpaslíků a pomáhat při výzkumu podmínek pro život u exoplanet. Do projektu se můžou zapojit i sami Brňané. Budovu 34 v bývalém baťovském areálu v centru Zlína nebude podle statika možné po rozsáhlém požáru zachránit. Buď spadne sama, nebo se zbytek zdemoluje, uvedl to zlínský primátor Jiří Korec z hnutí ANO s tím, že tato informace odezněla na krizovém štábu města. Do pondělí bude omezen provoz a pohyb lidí v okolí objektu. V Brně Bosonohách mají členové místní hodové chasy k dispozici nové kroje. Ty jsou inspirované fotografiemi z období první republiky. Město za 16 kompletních krojů a některé samostatné díly zaplatilo přes 580 tisíc korun. Letecký den v Břeclavi se letos neuskuteční. Pořadatelé akci před 2 týdny odložili z důvodu extrémně vysokých teplot. Kvůli vysoké vytíženosti dalších leteckých akcí i pilotů se jim nepodařilo najít náhradní termín. A na jihu Moravy bude teď ráno a také večer skoro jasno nebo polojasno. Během dne čekejte nárůst kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný severních směrů. Biozátěž zůstává střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Kyjově projíždějte opatrně přes železniční přejezd na silnici do Milotic. Nefunguje tam světelná signalizace. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Babi Daněk na vlnách Českého rozhlasu Brno 8 minut po půl sedmé. Od pondělí do pátku si vždy můžete poslechnout buď zajímavou rozhlasovou poradnu nebo setkání s inspirativním hostem. V pondělí do studia Českého rozhlasu Brno přišla zahradnice Danuše Felklová a s moderátorkou Jarkou Vykoupilovou mluvili o udržení vody v záhonech.
1: Jakým způsobem může správný zahrádkář zamezit výparu vody? Je to vůbec možné?
2: Když přerušíme ty kapiláry, to znamená častěji kypřít půdu, protože zamezíme vlastně tomu, aby nám ta voda, co je v půdě, se vypařovala ven, protože přerušíme vlastně takové ty kapilárky, které umožňují rychlý výpar. Takže když se to prokypří, ta vrchní vrstva...
1: Takže okopávat?
2: Okopáváme. Jednak se zbavíme plevele, který nám taky vlastně bere vláhu, a jednak prokypříme tu půdu, aby jsme zamizili tomu výparu. Je to i dobré, protože když potom zaléváme, tak zase naopak ta voda, kterou k té rostlině dáme, nám lépe vsákne do půdy. Protože pokud je ten povrch takový, ten škraloup, tak to máte tak, jako když zalejete po betoně, po silnici, steče to bokem a nevsákne to tak do té půdy. Zase je velice dobře, pokud nezalíváme tady v těch vedrech, potom ty rostliny se vlastně v tom jako uvaří. Takže nejlepší buď to zalévat brzy z rána,
1: ano,
2: anebo potom na večer, a na večer je to ještě lepší, protože ta vláha nám zůstane v té půdě a ta rostlina si u těma kořínkama vezme. Když to uděláme, má na to víc času. Přes ten den, když nám potom stoupne ta teplota, tak se to zase rychleji odpařuje. Takže je lepší, když to zalijeme na večer a vlastně té rostlině dodáme víc té vláhy.
1: Napadá mě, jestli si večer ale tou bohatší zálivkou třeba nepřivoláme na pozmek nějakého toho slimáka.
2: Tady v těch velkých vedrech se mu nedaří a oni tolik nevylízají. Oni jsou schovaní.
1: Jsou schovaní. To je dobrá zpráva.
2: Oni zase pro rostliny je třeba dobře, slimáci mají rádi podložky. Schovají se pod kameny, pod dřeva, ale pokud dáme na pozemek mulč, který nám taky vlastně udržuje vláhu v té půdě, tak i ten mulč je vlastně přes ten den teplý. A to tomu slimákovi taky nevyhovuje.
1: Taky vadí. Takže vlastně jsme udělali takovou radu proti slimákovou teď.
0: Celý rozhovor Danuše Felklové s moderátorkou Jarkou Vykoupilovou o správném zalévání a udržení vody v záhonech si můžete poslechnout i zpětně na našem webu nebo v aplikaci můjrozhlas.cz. A zajímavá setkání jsou na programu Dobrého od dopoledne s Českým rozhlasem Brno i příští týden. Například v pondělí se můžete těšit na mimořádné vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kterou založil Miroslav Effenberger a Jiří Michna. V úterý bude hráč a trenér Ondřej Helar povídat o hře padel, dynamickém raketovém sportu, který kombinuje prvky tenisu a skvoše. Středa to je čas pro pravidelnou zdravotní poradnu a ve čtvrtek se bude ekolog Martin Škorpík z Parku Podyjí věnovat kudlance nábožné hmyzu roku 2026. Páteční poradna se změří na dobré nebo zaměří na dobré rady pro chovatele domácích zvířat. Tak určitě poslouchejte. No a my si teď namalujeme déšť v podání duetu Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře. A na to opravdické počasí se podíváme už za chvíli.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 6 hodin a 44 minut, je tu aktuální předpověď počasí. Také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se nám pohybují od 11 do 16 stupňů Celsia. Nejchladněji máme v tuhle chvíli v Nemochovicích a ve Strážnici a naopak nejtepleji je v Troubsku, Brně, Žabovřeskách. Nejchladněji tedy 11 a nejtepleji 16 stupňů Celsia. V centru Brna máme polojasno a 16 stupňů. Během dne očekávejte slunečno, přechodně více oblačnosti, ráno a večer bude skoro jasno nebo polojasno. Během dne bude narůstat kupovitá oblačnost, hlavně odpoledne proto čekáme oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia, na Blanensku a Vyškovsku místy jen 26. Vár bude slabý, přes den mírný vítr severních směrů v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky velmi dobré ráno a později večer dobré a biozátěž je na dvojce, střední. Sluníčko nám dnes vyšlo minutu před 5. hodinou a zapadá v 21 hodin. Přeji vám krásný letní den. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Milí moji, zvu vás do toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
5: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
0: Český rozhlas Brno.

0: Michal Tučný a Zdeněk Rytíř na vlnách Českého rozhlasu Brno máme 6 hodin a 49 minut. Pokud patříte k příznivcům ovocných pálenek, tak zesilte své přijímače. V následující reportáži uslyšíte, jak to letos vypadá s úrodou a kolik zaplatíte po zvýšení spotřební daně za litr čistého lihu. V Česku začala sezóna pěstitelského pálení. Ovoce by letos mělo být podle dat ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského méně než loni. Zahrádkáři taky musí počítat, že si po 5% zvýšení spotřební daně za ovocné destiláty připlatí. Pálenic konkrétně na Moravě přesto neubývá.
1: Tady máte maliny, voní krásně.
2: Krásně, je to super, no. Jahody, mrňky tady u nás v oblasti spíš pomrzly, takže jsou to opravdu kusovky. A oproti loňské kampani, kde všeho bylo dost, takže teď spíš začínají jet třešně, višně.
1: V pálenici u dálnice v Žešově, místní části Prostějova, mají stálí zákazníci bečky s kvasem, uskladněné přímo u majitele Martina Vyplela. Dokonce se o něj i stará.
3: Taky promícháte.
1: Za litr čistého lihu zahrádkáři v pálenicích letos zaplatí 205 korun, o 5% více než loni. Základní sazba je tak 410 korun. Úbytku zákazníků se ale kvůli tomu Martin Vyplal nebojí.
2: Lidi, kteří zahrádku mají, tak vždycky to pozbírají. Teďka jedeme čtvrtou sezonu a můžu vám říct, že nárůst je rapidní. Zákazníci chodí, volají.
1: Pálenic vlivem zvyšování spotřební daně na Moravě neubývá, tvrdí David Kubenc, mluvčí celního úřadu v Ostravě. Nejvíce jich evidují tradičně na Zlínsku. Právě tam ale v posledních měsících odhalili nejvíce takzvaných černých pálenic, celkem 7, největší u Uherského Brodu. Zadrželi tam 2 kompletní destilační zařízení, více než 10 000 litrů kvasu a 122 litrů čistého alkoholu. Ukazuje mi na počítači video z akce.
4: A tady na začátku hned můžeme vidět, když kolegové vstoupili do toho prostoru, tak viděli velké IBC kontejnery. Naší optikou to je velký problém, protože my absolutně nevíme, odkud ten líh pochází a jestli je značený, jestli je zdaněný, ale hlavně jestli je zdravotně nezávadný, takže okamžitě bereme vzorky. Zadržujeme takovéto množství lihu.
1: Pokuty za nelegální pálení se pohybují v desítkách i stovkách tisíc korun.
4: I v následujícím období se zaměříme na potírání nelegálních pálenic s tím, že konkrétní způsoby toho, jak odhalujeme tuto problematiku, nebudeme prozrazovat.
1: Celní úřad také posílí daňové kontroly u přeshraničních nákupů a zaměří se na zneužití denaturovaného lihu, říká mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
5: Cílem je lépe reagovat na skutečná rizika na trhu namísto plošného zpřísňování pro všechny. Budoucí kroky tak budou spočívat spíše v cíleném řízení rizik a realistickém nastavování daňové politiky, než v dalším plošném zvyšování zdanění.
1: Podle Krušinové se výnosy státu ze spotřební daně v posledních letech i přes jejich zvyšování pohybují pod 9 miliardami korun. Během roku 2024 a 2025 dokonce mírně klesly. Z Žešova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas. She's crazy like a fool.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ve Veselí nad Moravou dokončují revitalizaci centrálního náměstí. Za prvních 9 červencových dní museli hasiči na jihu Moravy vyjíždět k 35 požárům v přírodě. Brněnská akce Úsměvy navzdory bolesti podpoří děti s idiopatickou artritidou a bude skoro jasno, odpoledne oblačno, teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Ve Veselí nad Moravou dokončují dělníci v těchto dnech poslední úpravy náměstí Míru. Stavební práce za desítky milionů korun by tam měly skončit ještě o letních prázdninách. Úpravy náměstí měly několik etap. Závěrečná fáze se soustředí na okolí nového polifunkčního domu, pošty a hotelu Rozkvět. Informovala o tom mluvčí radnice Olga Svoják s tím, že v srpnu a v září by se na opraveném náměstí měly konat koncerty a další akce, které jsou součástí oslav 770 let od první pečetní zmínky o městě. Meteorologové rozšířili výstrahu před rizikem požárů. Od pátku platí nejen na jižní Moravě, ale také v části okolních krajů. Jihomoravští hasiči řešili za prvních 9 červencových dní 35 případů požárů porostů. Loni to bylo za stejnou dobu opět méně. Obvykle hoří lesy nebo tráva, případně pole. Podrobnosti k příčinám má mluvčí sboru Jaroslav Mikoška.
2: Nejčastější příčinou je nedbalost lidí, kteří se pohybují v té přírodě, samozřejmě v kombinaci s těmi klimatickými podmínkami, jako máme nyní, to znamená vysoké teploty, suché porosty. Je to ideální stav pro vznik požáru, takže určitě apelujeme vždycky na lidi, aby neodhazovali nedopálky.
0: V brněnském divadle na Orlí se dnes setkají rodiny, ve kterých některé z dětí trpí takzvanou juvenilní idiopatickou artritidou. V Česku žije s tímto chronickým onemocněním kloubů kolem 4000 dětí a dospívajících. Kromě fyzických obtíží nemoc zasahuje do psychiky dítěte i celé rodiny. Akce Úsměvy navzdory bolesti má pacienty podpořit a propojit, vysvětluje koordinátorka Kristýna Drašilová.
3: Taková sdílená starost je menší starost. Onemocnění je opravdu vzácné. To znamená, že ty děti někoho podobného se stejnou diagnózou nemají. A tak je fajn, je to jedno, jestli jim je 6 nebo jestli jim je 12, aby měli nějakého kamaráda, se kterým si o těchto věcech můžou povídat.
0: Přírodní rezervaci Dukovanský mlýn na Třebíčsku začala obnova cenných stanovišť. V nadcházejících 4 letech budou ochranáři v místě například sít vybrané plochy a přibude také pastva ovcí. Cílem je podpořit výskyt vzácných a ohrožených druhů živočichů i rostlin.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude ráno a večer skoro jasno nebo polojasno, během dne pak čekejte nárůst kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný severních směrů. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, teď ráno a také později večer pak dobré. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích regionu je slabý, bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Ať to vydrží, přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme sobotu 4 minuty po 7 hodině. Vstáváte do letního červencového rána s číslem 11. A před námi je víkend a také velký kus prázdnin. Co říkáte na výlet na hrad Landštejn? Právě tam nás krátce před 8. pozve Květoslav Havlík a současně upozorní i na dopravní novinku. I když máme léto, čas dovolených a prázdnin, pružnou mysl potřebujeme i v horku a babské rady pro nás mají pár tipů, jak snadno zlepšit funkce svého mozku v jakémkoliv věku. Mladí lidé si v tyto dny většinou užívají zasloužené prázdniny, my se ale teď budeme věnovat vážnějšímu tématu, spojeného právě s mladistvými. Více se radikalizují, jsou fascinováni násilím na internetu, ale mají i velkou motivaci se změnit a pracovat na sobě. Tak mluví odborníci o nedospělých pachatelích. Má smysl tedy uvažovat o snížení věkové hranice odpovědnosti? Více probereme v reportáži. Tak vstávejte s námi. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Aleš Brychta a slečna Závist na vlnách Českého rozhlasu Brno 12 minut po 7. hodině. Krádeže, loupeže, ale i kyberzločiny nebo sexuální násilí. Čím dál více násilných trestných činů se dopouští mladší pachatelé. To vyplývá z dat nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Děti do 15 let spáchaly loni přes 1600 činů. Dvě třetiny z nich měly na svědomí 13 a 14 letí. Někteří mladiství neumějí ovládnout svůj vztek, další si to prostě chtějí zkusit, vysvětluje Zuzana Mokrá z Centra prevence a resocializace brněnského spolku Ratolest.
1: U tých detských sú to často lópežní prepadení, nebo nejaký krádeže, nebo ublížení na zdraví, výtržníctví a o mladistvích třeba nebezpečné vyhrožování, nebo radikalizace, extremismus, tak je tam více sexuálních deliktů, jak se změnil zákon.
2: Říká Zuzana Mokrá, vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest, která s mladými pachateli pracuje přes 15 let. Dříve řešili hlavně loupeže, výtržnictví nebo ublížení na zdraví. To se ale v posledních zhruba dvou letech mění.
1: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více, ale taky je to více různých činů.
2: Státní zástupci v roce 2025 objasnili přes 3800 případů, kterých se dopustili děti a mladiství. Právě data nejvyššího státního zastupitelství ukazují, že radikalizace a fyzické násilí u nich stoupá, říká mluvčí Petr Malý.
3: Lze poukázat na obecný nárůst agrese, nevyrovnanosti a impulzivity dětí a mladistvých. V důsledku toho převažuje jeho situační charakter, který často vychází z malicherných sporů, případně je násilí ovlivněno konzumací alkoholu.
2: Zpráva navíc doporučuje uvažovat o posunutí věkové hranice odpovědnosti ne na 14, ale 13 let, řekla ve 20 minutách Radiožurnálu na začátku července nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
4: Protože mezi tyto dvě věkové kategorie je násilná trestná činnost rozprostřena po 30%.
2: Snížení věkové hranice prosazuje taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Rezort teď připravuje analýzu. Zpráva nejvyššího státního zastupitelství navíc doporučuje vznik zařízení pro ty děti, které páchají násilí opakovaně a jsou nebezpečné, říká mluvčí Petr Malý.
3: Řešením by byl zajišťovací ústav s psychologickou, psychiatrickou, terapeutickou i sociální péčí, který však současně umožní přijetí nezbytných opatření k ochraně personálu i společnosti.
2: S většinou dětí se ale dá pracovat, a to po spáchání prvního činu jako prevence dalšího podobného jednání. Podle Zuzany Mokré ze spolku Ratolest vede schodně děti a mladistvé ke spáchání činů nestabilní rodinné zázemí, kyberprostor včetně sociálních sítí nebo i parta.
1: Často uvádějí, že je to poprvé, co se nad věcma můžou zamyslet, protože v partě se musí tvářit, že jsou jako drsní, doma si o tom úplně nepopovídají s rodiči.
2: Podle Mokré si děti i mladiství dokážou svou chybu uvědomit, jen k tomu potřebují prostor. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: František Nedvěd a Loudavá na vlnách Českého rozhlasu Brno 17 minut po 7 hodině. Dámy, loudejte se, máme víkend, máme léto, tak si to dopřejte. No a deštník hledat nemusíte, za chvíli tu je počasí, tak se připravte na to, jaké bude počasí během dneška.
1: Počasí.
0: A počasí už v tuhle chvíli je velmi příznivé, nejchladněji máme teď ve Strážnici, a to 13 stupňů Celsia, a nejtepleji je na ostatních místech České, tedy Jižní Moravy, ve Ždánicích, Kobyly, Lednici, v Brně, Tuřanech, Žabovřeskách, Troubsku a Pohřelicích, a to 17 stupňů, což je velmi příjemných. V centru Brna máme také 17 stupňů, skoro jasno. Dnes očekávejte slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, ráno a večer bude skoro jasno nebo polojasno. Během nebude narůstat kupovitá oblačnost, hlavně odpoledne, proto čekáme oblačno, ale deštníky si dnes ještě připravovat nemusíte. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia, na Blanensku a Vyškovsku místy jen 26. Vár bude slabý, přes den mírný vítr severních směrů v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozplové podmínky velmi dobré, ráno a později večer dobré, a biozátěž je na dvojce, tedy střední zátěž. Když se podívá na teplotní rekordy, které pochází z dat roku 2006 a roku 1978. V roce 2006 v Brodu nad Dyjí naměřili 36,8 stupňů Celsia, a naopak nejchladněji bylo v Boskovicích 3,6 stupňů Celsia. Máme 11. července, léto, a sluníčko dnes zapadá v 21 hodin. Přeji vám krásný den.
2: Pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka, a k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás, nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit koi kapry v okrasném jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly, a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už v pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Antonín Gondolán na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 6 minut budeme mít 7:30. Babské rady vás dnes naučí, jak snadno zlepšíte funkce svého mozku. Pomohou cizí jazyky, losos i třeba vlašské ořechy.
1: Babské rady.
2: Mozek nejlépe trénuje tanec, hra na hudební nástroj nebo učení se cizím jazykům. Podpořit dobrou funkci mozku můžete i jinak, třeba složením vašeho jídelníčku. Pro začátek zkuste rybí maso. Obsahuje hodně omega-3 mastných kyselin, které jsou klíčové při tvorbě mozkových a nervových buněk. Řeč je zejména o rybách, jako je tuňák, pstruh, makrela nebo losos. Zároveň ryby obsahují vitamin D, který snižuje riziko různých forem paměťových obtíží ve stáří. Hodí se pojídat i ořechy, jsou bohaté na tuky a to je to, co mozek doslova potřebuje. Zkuste volit vlašské ořechy, podpoří váš nervový systém a už zmíněnou mozkovou činnost. Speciálně třeba mandle, ty jsou zase bohaté na hořčík. Ten je protizánětlivý a dokáže chránit i náš mozek. Do jídelníčku pravidelně zařazujte také červenou řepu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak to byly cenné babské rady a my se teď podíváme na Zlínsko. Hasiči už 3 dny zasahují u požáru budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Jak to na místě vypadá dnes ráno, řekneme za chvíli. Na místě je totiž reportérka Tereza Chrastinová, se kterou se spojíme krátce po půl. Ale ještě předtím zprávy s Pavlem Chaloupkou a teď už si vychutnáváme Eňu. Dobré ráno.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Brně Novém Lískovci postaví 4-patrový parkovací dům. Radní města na svém posledním zasedání schválili výběr firmy, která ho postaví za více než 126 milionů korun. Dělníci začnou s výstavbou mezi Svážnou a Oblou ulicí na podzim. Lidé tady budou moci zaparkovat téměř 300 aut. I letos v létě policisté kontrolují vodáky na českých řekách kvůli alkoholu. Podle zákona o vnitrozemské plavbě z roku 2023 platí průvodce rekreačních plavidel na vybraných úsecích řek, tedy například Kormidelníka na Kánoje, limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Správci chráněné krajinné oblasti Moravský kras chtějí turisty upozornit na památky a lákadla v okolí. Má to rozptýlit vysokou návštěvnost lokality. Zpřístupněné jeskyně ročně navštěvuje přes 300 tisíc lidí. Atraktivní by pro návštěvníky mohl být například zámek v Rajci nad Svitavou nebo v Lisicích. Židlochovice na Brněnsku dnes pořádají 11. ročník meruňkobraní. Návštěvníci můžou na několika místech ve městě ochutnat meruňkové speciality. Pro děti je připravena zážitková stezka meruňkovým sadem. Se vstupenkou dnes můžou zájemci navštívit i jinak nepřístupný židlochovický zámek. Hlavní program začne v 11 hodin v centru města. A na jihu Moravy bude teď ráno a také večer skoro jasno nebo polojasno. Během dne čekejte nárůst kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný severních směrů. Biozátěž je pak střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod. S omezením je třeba počítat na Mendlově náměstí v Brně. Pracují tam silničáři. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Původně brněnská kapela Narvan na vlnách Českého rozhlasu Brno 7 minut po půl osmé. Dobré ráno. Už třetí den hasiči zasahují u požáru 34. budovy v bývalém továrním areálu Svit v centru Zlína. Požár vypukl ve čtvrtek ráno a ještě ten týžden se větší část budovy zřítila. Na místě se už vystřídali desítky jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Včera v pátek už byl oheň pod kontrolou. Na místě dnes ráno reportérka Tereza Chrastěnová, která přináší aktuální informace. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, já se právě nacházím v blízkosti zasažené budovy, aktuálně tady je poměrně klid, ale opět se tu začínají sjíždět hasičské jednotky, z budovy se stále totiž ještě kouří. Jinak mluvila jsem s mluvčím zlínských krajských hasičů Pavlem Řezníčkem, ten mi potvrdil, že situace se opravdu vyvíjí příznivě a byl snížen stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý. Byl odvolán i vrtulník letecké služby policie, zároveň byla ukončena činnost štábu velitele zásahu a velení vzal územní řídící důstojník. Na místě v noci zůstalo 13 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů a celou noc pokračovali v prolévání těch ohnisek a ochlazování stavebních konstrukcí. Jinak dronová služba i nadále monitoruje prostory zasaženého objektu i okolních budov, aby včas zachytila případná nová rizika. Jinak v ranních hodinách by se měla konat další porada a od toho se bude odvíjet další postup na další dny.
0: Jak požár ovlivnil fungování lidí ve městě?
1: Jsou určitá omezení, ty se týkají například dopravy. V okolí budovy 34 jsou například zavřené ulice Vavrečková, 70. 20. a Trávník, která vede k objektu od nádraží. Omezený i provoz podél řeky Dřevnice na ulici Hlavničkovo nábřeží. Tam hasiči zajišťují odběr vody potřebné pro hasicí práce. Tato omezení by měla trvat minimálně do pondělí. Zavřené jsou přes víkend i některé instituce v okolí. Týká se to například budovy 21, tedy takzvaného zlínského mrakodrapu, kde sídlí krajský a finanční úřad a je tu také vyhlídková terasa s výhledem na celé město. Zároveň jsou zavřené také budovy 14 a 15, tady sídlí Baťův institut, je tady knihovna, krajská galerie i muzeum. Zavřené jsou taky budovy 22 a 23. Jinak stále platí, že lidem je doporučeno nevětrat a nepohybovat se v okolí budovy. Stále je tady patrný ten nepříjemný dým, ten je ostatně cítit i v okrajových částech Zlína.
0: Za aktuální informace o 34. budovy v bývalém továrním areálu Svit v centru Zlína. Děkuji Tereze Chrastěnové. No a budeme držet palce, ať se to všechno uklidní a dým tam klesne a zkrátka už taková situace se neopakuje. Děkujeme a přeji krásný den, pokud to půjde.
1: Děkujeme moc krát. Mějte se hezky, naschranou.
0: Naslyšenou. No a my si dáme Dana Bártu a Báru Basikovou s písní Tam za vodou v Rákosí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Máme 7 hodin a 44 minut, je tu aktuální předpověď počasí. Také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 13 až 17 stupně Celsia. Nejchladněji máme ve Strážnici, naopak nejtepleji je na ostatních místech jižní Moravy, ve Ždánicích, Kobýlí, Lednici, Brně, Tuřanech, Žabovřeskách, Tišnově, Hájku, Troubsku nebo v Pohořelicích. Během dne očekávejte slunečno, přechodně více oblačnosti. Ráno a večer bude skoro jasno nebo polojasno. Během dne bude narůstat kupovitá oblačnost, hlavně odpoledne, proto čekáme oblačno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia. Na Planensku a Vyškovsku místy jen 26. Vád bude slabý, přes den mírný vítr severních směrů v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozplové podmínky velmi dobré, ráno a později večer dobré. Biozátěž je na dvojce, tedy střední. Slunce nám dnes vyšlo minutu před 5 hodinou a zapadá v 21 hodin. Před námi je krásný letní den a za chvíli zatelefonujeme k Květoslavu Havlíkovi. Ten má pro nás pozvání na výlet na rozhraní Čech a Moravy, tak si to rozhodně nenechte ujít. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky. U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně Magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro Pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace a vlastně tím to začalo.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: V cyklu Fanšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Můj svět představili Činasky na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut před 8 hodinou. Dobré ráno. A je tu čas pro sobotní námět na výlet. Má ho pro nás Květoslav Havlík a pozve nás na rozhraní Čech a Moravy na hrad Landštejn, kam můžeme nově třeba zavítat z Brna nebo z Znojma s jedinou jízdenkou. Je to tak? Dobré ráno.
1: Já vám přeji krásné ráno, je to přesně tak, jak říkáte. A připravil jsem si dnes pro posluchače takový, bych řekl, výlet, který je spíš určen pro ty, pro které je cílem se především cesta, ale nikoliv ten samotný cíl, protože pojedeme na konci toho výletu, máme chviličku, možná několik hodin, na takové rychlé občerstvení a pak zase zpátky. A jak už jste správně řekla, tak dnešní výlet bude určen spíš pro obyvatele Znojemska, ale můžou ho využít docela dobře i Brňané, a to dokonce i dneska. Takže, jak už jsem říkal, využijeme novou možnost, kterou nabízí čerstvě zavedená turistická nabídka Jihomoravského a Jihočeského kraje, a vyjedeme s jedinou jízdenkou na projížďku z Brna přes Znojmo a Bítov do Moravských Slavonic. Ty jsou stále ještě na Moravě, ale už leží v Jihočeském kraji, takže právě proto je ten výlet takový zajímavější. A vyjedeme z těch Slavonic ještě dál právě na hrad Landštejn. Máme možnost vyrazit z Brna víkendovým expresním autobusem s 108 ze Zvonařky, který odjíždí ještě 9.55, takže pokud byste se rozhodli ještě teď, tak klidně všechno zvládnete. Ve Znojmě potom přestoupíme v 11 hodin na autobus 816, z něhož vystoupíme v Lesné, to je taková malá krásná vesnička, tam jenom přejdeme na druhou stranu a hned tam bude navazovat autobus 830 směr Bítov a Lubnice. Takže nemusíme se bát těch čísel linek, ty si nemusíme pamatovat, ono se to dá zvládnout i bez těch čísel linek. No a jakmile dojedeme po zastávku Bítov náměstí, známý Bítov u Vranovské přehrady, tak tam hned, jakmile přijedeme, na nás bude čekat už speciální autobus, cyklobus Jihočeského kraje 180 s cílem Slavonice a bude odjíždět z Bítova přesně ve 12 hodin. Takže z Brna do Bítova to pěkně zvládneme za ty 2 hodinky a tím autobusem z Bítova do Slavonic pojedeme ještě kousek přes Jihomoravský kraj, přes Vysočany, Korolupy, Uherčice a Vratinín a potom už přejdeme do Jihočeského kraje, do obce Vešná a dojedeme do Slavonic, kam dorazíme z Brna přesně ve 13.00 a ze Znojma je to o hodinku méně, takže není to až tak dlouhá cesta, i když se to tak může zdát. No a samozřejmě Slavonice je krásné moravské město, ležící v Jihočeském kraji se 2 historickými náměstími, jedno z nejlépe zachovaných renesančních měst České republiky a dokonce se pod ním nachází i středověké podzemí, kde se i teď v létě konají různé prohlídky. Pokud jsem se před chvilkou díval, je to zhruba každou hodinku, takže možná stojí za to se tam zastavit. V těch Slavonicích buď to uděláme tak, že tam zůstaneme 3 hodinky, a nebo tam budeme mít čas zhruba půl hodinky na občerstvení a navážeme odtud autobusem ve 13.45 zase jihočeským autobusem, kde nám stále bude platit naše jízdenka IDSMK a dojedeme s ním zhruba za 20 minut na hrad Landštejn. To je krásný velký hrad, který je takový trošku zapomenutý, leží přímo na rakouském těsně u rakouské hranice v oblasti České Kanady a myslím si, že stojí za to se tam aspoň jednou za život podívat, prohlédnout si ho, otočit se a vrátit se zase zpátky. No a teď už, abychom se vrátili zase zpětně, tak z toho Landštejna pojedeme zhruba za hodinku a půl v 15.52 na Slavonic. Tam nám hned bude navazovat ten náš cyklobus zase zpátky do Bítova. Ten odjíždí ze Slavonice 15, takže pokud jsme zůstali ve Slavonici, máme tam 3 hodinky na prohlídku, na občerstvení a dorazíme do Bítova. V Bítově máme zhruba další půl hodinku na nějakou takovou odpočinkovou pauzu a z Bítova nasedneme na autobus, který nás doveze zpátky do Znojma. Tam budeme ve 6:45, takže Znojmáci už jsou spokojení a v 19.12 potom ti Brňáci můžou ze Znojma vyrazit až do Brna, kam dojedou o 8:30 večer. No a abych to celé ukončil, jenom upozorním, že tady tato nabídka spolupráce obou krajů je založená na tom, že se uznávají i v Jihočeském kraji jednodenní, třídenní a pětidenní turistické jízdenky IDSMK, které koupíte jednou za den a platí vám právě třeba 24 hodin a platí to jak pro celokrajskou jízdenku, tak i pro tu slovenskou, která se jmenuje Podíjí. Koupíte přímo u nástupu u řidiče A o víkendu ta základní varianta platí pro dva dospělé plus tři děti, takže autem takovou cestu určitě nepořídíte a uděláte si krásný výlet po obcích, kde mnozí z vás určitě ještě nikdy nebyli.
0: Ano, i cesta je cíl a myslím si, že je velmi příjemné nesledovat dění na silnicích, ale rozhlížet se po naší krásné krajině Jižní Moravy až na rozhraní Čech a Moravy směrem k Landštejnu. Děkujeme Květoslavu Havlíkovi za jeho pozvání na cesty i za výborný tip s jedinou jízdenkou, kdy můžete cestovat ať už ze Znojma nebo z Brna po krásách Jižní Moravy. No a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Já vám přeji nádherný víkend, naslyšenou.
0: Také přeji krásný víkend a pohodové léto, naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Hustopeče dokončili výsadbu tisíců stromů a keřů pro lepší odolnost krajiny vůči suchu. Nadace Tomáše Bati přišla při požáru zlínské budovy o 30 tisíc knih, založila sbírku. V Dobšicích je na odpoledne připravena rekonstrukce bitvy u Znojma. A bude skoro jasno, odpoledne oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré ráno, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V okolí Hustopečí přibylo 775 stromů a téměř 19 tisíc keřů. Ve čtyřech lokalitách o celkové rozloze 7 hektarů tak skončily rozsáhlé úpravy krajiny. Město za ně zaplatilo více než 21 milionů korun. Nové výsadby i terénní úpravy mají zmírnit dopady sucha, vysvětluje Pavla Fraňková, která měla projekt na starosti.
3: Cílem toho projektu je zlepšení hospodaření vody v krajině, zadržování dešťové vody v krajině, předcházení vodní a větrné erozi. S výsadbou stromů a keřů také sledujeme nejenom lepší hospodaření s vodou, ale také návrat původních druhů stromů a keřů do krajiny.
1: Hasiči ve Zlíně večer snížili stupeň poplachu na druhý. Na místě zůstává 13 jednotek. V noci tak prolévali ohniska a chladili stavební konstrukce. Výšková budova číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Zhořelo i téměř 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Nadace proto založila transparentní účet. Podpořit ji můžete také nákupem speciální edice triček. Knihy měly hodnotu minimálně 5 milionů korun. To je asi pětina ročního rozpočtu organizace. O zboží za stovky milionů korun při požáru přišly také například firmy Alpinepro nebo Vasky. Na 200 uniformovaných účastníků spolu se 40 koní se bude dnes odpoledne v Dobšicích podílet na rekonstrukci bitvy u Znojma. Stvárnění historického vojenského střetu z roku 1809 začne v tamním lesoparku o 2. odpolední a potrvá více než hodinu. V jejím závěru organizátoři připravili ukázku boje v řece. Výjimečnost bitvy u Znojma popisuje organizátor Ivan Vystrčil.
4: Je to jedna z nejvýznamnějších bitev a zajímavá je tím, že ona teoreticky nemá svého vítěze, protože císař Napoleon tu bitvu ukončil druhý den slovy dost bylo krve, bez toho, aby tu rakouskou armádu zcela porazil.
1: Dnes je Světový den populace. Má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety, přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí. Na Zemi teď podle odhadů žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude teď ráno a také večer skoro jasno nebo polojasno. Během dne čekejte nárůst kupovité oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: V Brně počítejte s omezením na Mendlově náměstí, pracují tam silničáři. Na okraji Kyjova pozor na železničním přejezdu na silnici do Milotic, nefunguje tam světelná signalizace. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: K Krásné letní ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás ranním víkendovým vysíláním provází Alena Přikrylová. Máme 4 minuty po 8 hodině, sobotu s datem 11. července a tenisový Wimbledon vrcholí a krátce po půl se můžete těšit na sportovní postřehy pana Jaromíra Meixnera. Ulice, kina, historické budovy i další místa v Boskovicích se tento víkend plní návštěvníky tradičního festivalu na podporu židovské čtvrti. Jak vypadá 43. ročník, uslyšíte za chvíli, ale ještě předtím se podíváme na aktuální počasí s brněnskými meteorology. Tak zůstaňte s námi a vychutnejte si kromě poklidné sobotní snídaně i písničky, které nestárnou. Zaspívá Karel Zich, Miroslav Žbirka nebo Marie Rotrova. Přeji vám dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno.

0: Hrajeme a broukáme si s Českým rozhlasem Brno 12 minut po 8 hodině, zpíval Jiří Štědroň. Dobré ráno, máme tu počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně a zdravím brněnského meteorologa Petra Minstera. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak možná jsme se malinko ukolíbavili s touhle poslední písničkou, ale možná nás také ukolíbá dnešní počasí, protože to vypadá na pěkné letní teploty.
2: Vypadá to na hezké počasí, v podstatě bude dost podobné jako včera, ta oblačnost teď ráno je ještě celkem malá, polojasno nebo skoro jasno, teploty po ránu byly v těch nejnižších hodnotách zhruba kolem 12 stupňů, teď už tam máme dokonce i 21 stupňové hodnoty, takže ten vzestup byl docela rychlý, pofukuje slabý proměnlivý vítr prozatím, no a v průběhu dne bude potom narůstat kupovitá oblačnost. Nicméně srážky neočekáváme, odpoledne bude převážně oblačno a teploty ty se vyšplhají na 27 až 30 stupňů s tím, že na Blanensku a Vyškovsku, tedy na tom severu, severovýchodě, bude spíše jen 26 na některých místech. No a co se týče toho větru, ten se rozfouká od toho severu do rychlostí až k 20 km za hodinu.
0: Sluníčko nám dnes zapadá v 21 hodin, vypadá to na krásný teplý večer a jaké počasí bude během noci?
2: V průběhu noci bude zase přechodně malá oblačnost, ty teploty budou klesat na 15 až 12 stupňů v ranních hodinách, k ránu začne pofukovat od severozápadu a zítřek by měl být poměrně ufoukaný, zejména tedy v té západní části kraje, nicméně v průběhu dne bude i ta polojasná obloha se zakrývat a v odpoledne a podvečer bude té oblačnosti hodně, mohou se objevit také přehání. Spíše by to bylo ve východní části kraje, ale do té doby ještě stihnou ty teploty vystoupit opět zejména v té jižní jeho západní části až do 30 stupňů, s tím, že opět sever a východ může mít o něco chladněji. Ten vítr potom přes den bude severozápadní, možná někde až nepříjemný do 25 km za hodinu, s tím, že bude večer zase slábnout.
0: Přinese nám trošičku silnější vítr i dešťové mraky v dalších dnech, začátkem nového týdne?
2: Tam naopak právě v pondělí bude slunečno, i když se bude udržovat ten severní vítr, tak dokonce budou teploty o něco vyšší, často už tropické až do 32 stupňů. Nicméně i v úterý, přestože budou teploty také kolem 30 stupňů, tak tam už by se mohla objevit nějaká přeháňka s bouřkou.
0: My si přejeme slunečné počasí, zahrádka nám ale říká úplně něco jiného, takže musíme pravidelně zalévat. Podíváme se na teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu dni, tedy k 11. červenci.
2: 11. července byl rok 2016 takovým nejteplejším. V Brodě nad Dyjí naměřili maximum 36,8. Naopak minimum tam máme 3,6 z Boskovic a to v roku 1978.
0: To byl Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám za aktuální předpověď počasí a přeji vám krásné léto. Naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
3: Hostem úterního dopoledního vysílání 14. července po 11. hodině bude hráč padelu Ondřej Helar. Přiblíží tento sport příbuzný tenisu nebo skvoši. Odkud pochází, jaká má pravidla, pro koho je vhodný a kde lze padel trénovat a hrát u nás na Jižní Moravě. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Máme 8 hodin a 21 minut, zpívá nám Miroslav Žbirka na vlnách Českého rozhlasu Brno. Už po 34. ožívá uměním židovská čtvrť v Boskovicích. Tradiční festival tam do historických kulis přináší současnou alternativní tvorbu. Kromě filmů, koncertů a divadelních představení nově přehlídka nabízí i prostor pro pouliční umělce.
1: Shalom aleichem, to vás zdravím typickým židovským pozdravem a říkám vám mír s tebou.
2: Antonie Sokolová provází boskovickou židovskou čtvrtí už přes 20 let. Právě během festivalu je o její prohlídky velký zájem.
1: Původně ty domy byly dřevěné, ale protože se vařilo, topilo, svítilo otevřeným ohněm, tak tady byl velmi často požár. A když někde začalo hořet, tak to vyhořela celá ulice, protože to byl domino. Ano, tam hořelo a už to frčelo po celým. A nejhorší požár tady byl v roce 1823, kdy vyhořelo skoro celé to židovské městečko.
2: Kultura měla k této městské památce původně jen přitáhnout nové návštěvníky. Podle programového ředitele Milana Kárníka Jakeše to ale mělo mnohem větší dopad.
3: Já se domnívám, že díky tomu jsem přitáhla pozornost spoustu lidí a díky tomu potom i peněz, protože se o tom začalo mluvit ve veřejném prostoru. U zrodu té myšlenky, proč tady dělat boskovický festival, byla pojďme přimět lidi, ať se něco děje s tímto urbanistickým unikátem.
2: Filmy, divadelní představení nebo koncerty se proto odehrávají po celém centru. Letos přibyla scéna pro performery.
3: Performativní umění je taková svébytná umělecká forma, která zrovna pro ty festivalové dění je docela vhodná, protože se děje na konkrétním místě pro konkrétního diváka nebo pozorovatele. Taková ta jednorázová akce, která už se nikdy nezopakuje. Tak jsme si řekli, že to zkusíme. Uvidíme, jak na to lidi budou reagovat.
2: Třeba umělec Petr Válek z běžného odpadu, jako jsou plechovky, tácky nebo konzervy, vytvořil přímo před diváky celý orchestr.
3: Na našem festivalu mám velmi rád právě tu otevřenost. Dá se tady nadechnout. Nemám pocit, že bychom návštěvníka do něčeho vpasovávali, někam ho zavírali do nějakých kulis, ale naopak využíváme to, co se nabízí.
2: Právě uvolněnou atmosféru vyhledává i návštěvník Ondřej Ulman.
4: Vlastně člověk si může dát, na co má náladu, jestli jazz, blues, nebo nějakou indie kapelu, nebo jestli se autorské čtení, nebo jestli se film nějaký zajímavý. Kulturní duše toho člověka vlastně má bohatou krmi.
2: Multižánrový festival potrvá v Boskovicích do nedělního večera. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Meteorologové rozšířili výstrahu před rizikem požáru. Od pátku platí nejen na jižní Moravě, ale také v části okolních krajů. Jihomoravští hasiči řešili za prvních 9 červencových dní 35 případů požáru porostů. Loni to bylo za stejnou dobu opět méně. Obvykle hoří lesy nebo tráva, případně pole. 4 brněnské společnosti oznámily, že družice Brnosad vyletí na oběžnou dráhu na konci roku 2027. Společně ji připravují Hvězdárna a Planetárium Brno, Vysoké učení technické, Masarykova univerzita a společnost Spacemanic. Na Univerzitě Palackého v Olomouci dnes začíná letní škola slovanských studií. 111 studentů ze 30 zemí světa čeká měsíc intenzivních kurzů češtiny a také doprovodný program. V brněnském divadle na Orlí se dnes setkají rodiny, ve kterých některé z dětí trpí takzvanou juvenilní idiopatickou artritidou. V Česku žije s tímto chronickým onemocněním kloubu kolem 4 000 dětí a dospívajících. Kromě fyzických obtíží nemoc zasahuje do psychiky dítěte i celé rodiny. Letecký den v Břeclavi se letos neuskuteční. Pořadatelé akci před 2 týdny odložili z důvodu extrémně vysokých teplot. Kvůli vysoké vytíženosti dalších leteckých akcí i pilotů se jim nepodařilo najít náhradní termín. A skoro jasno nebo polojasno z počátku dne na jihu Moravy vystřídá postupně narůstající kupovitá oblačnost. Večer pak zase bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Foukat by měl slabý, postupně mírný vítr severních směrů, biozátěž bude střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na 7. kilometru dálnice D2 zůstává na cestě do Brna nepojízdné nákladní auto. S omezením kvůli práci silničářů počítejte na Mendlově náměstí v Brně, stejně jako na Velehradské třídě v Uherském Hradišti. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Když byli Beatles slavinou, zpíval Dalibor Janda na vlnách Českého rozhlasu Brno 9 minut po půl deváté. A my se teď vypravíme za Wimbledonem na nejstarší tenisový turnaj na... světě. A zdravím pana Jaromíra Meixnera. Dobré ráno.
1: Dobré, krásné, opět vypadá to na horké ráno. Přeji vám i všem posluchačům a momentálně milovníkům opravdu zase té krásné hry tam a celé v bílém, tak ten Wimbledon. Jdeme na to.
0: Po čtvrtečních semifinálových zápasech žen bojovali o postup do finále tenisového Wimbledonu muži a favorité nesklamali.
1: Ne, nesklamali, opravdu ne. Napřed hráli hráč Zverev, to je vítěz Roland Garros nedávného, německý hráč ruského původu, musíme říct. A ten si hrál s překvapením turnaje s Arturem Ferim, který dostal divokou kartu od pořadatelů a je na žebříku 14 a prokousal se až do finále. Je to 24-letý chlap, no ale dostal nakládačku, nebo ne nakládačku, prohrál 0-3 a zlobil v uvozovkách tak víceméně nejvíc v prvním setu, který šel až do tiebreaku a ten prohrál ten Brit 0-7. Pak to bylo 6-2, 6-4 pro Zvereva za 2 hodiny 15 minut, tak jako to bylo zameteno. Pravda je, že Zverev má opravdu dobrou formu, to je na něm vidět. Navíc je o 20 cm vyšší a i to v tenisu, než ten jeho protihráč byl, tak to hraje roli. No a to stejně se opakovalo v té druhé dvojici, kde světová jednička Jannik Sinner porazil veterána, dnes už veterána, Srba Novaka Djokoviče, ten má 39 roku, dal mu 3-0, 6-4, 6-4, 6-4. V podstatě vždycky rozhodlo, že mu sebral jedno podání a tím to bylo hotové. Takže do nedělního finále nastoupí Sinner proti Zverevovu. Momentálně dva nejlepší hráči na tom okruhu mužském.
0: Dnes je na programu velké, neuvěřitelné, asi i nečekané finále turnaje žen, ve kterém se utkají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Jaká jsou jejich rodná města? Odkud pochází?
1: To se mně líbí, protože jsou to Moravanky. Takže Karolína Muchová je rodačka z Olomouce a Linda Nosková ze Vsetína. Tak není to krásné?
0: No, nádherné.
1: Tak říkají, všichni říkají, Češky hrají a já říkám, no, zapomnou, že jsou to Moravanky. Takže tak, no a tak je to paráda, protože to je teda opravdu neuvěřitelné. Samozřejmě, a pozor, vzájemná bilance je, oni se utkali jenom jednou a loni na US Open vyhrála Muchová nad Noskovou, takže to má zatím 1-0. Oba samozřejmě hrají první finále na tom Grand Slamovém turnaji, obě tedy na Grand Slamovém turnaji. No a co říct, třeba například Honza Kodeš, slavný to náš tenista, říká, že jak si na tom, kdo by měl vyhrát, tak lidsky by si to zasloužila Karolína Muchová. On to myslel tím, že o něco starší, už má 29 roku, když to Nosková 21. Naopak z Petra Kvitová, dvojnásobná Wimbledonská vítězka, říká, i kdybych měla favoritku, tak to neřeknu, nebylo by to fér. No a jinak ještě se mně líbilo, že při rozhovoru s slavným americkým tenistou McEnroe, který se tam se ptal taky Lindy Noskové, proboha, čím to je, máte tam nějakou zvláštní vodu, nebo jako to a
0: Linda Nosková pohotově.
1: Tak samozřejmě to je jisté, ale Linda Nosková pohotově odvětila, bude to asi pivem, tak to se mně líbilo. Tak utkání začíná dnes v 17 hodin, ale už o 16.30 začínají televize, jednak Eurosport, HBO a pozor, probrali se také naše televize, měla zájem Česká televize, ale televize Prima dala vyšší nabídku té firmě, která to připravovala, takže bude to vysílat také ještě televize Prima. Takže máme se na co těšit, no a v neděli samozřejmě od 17 hodin bude další finále a to je mezi Sinnerem a Zverevem. Tak to je dneska všechno.
0: Děkuji panu Jaromíru Meixnerovi. Tentokrát jsme se dívali na bílý sport, na Wimbledonový tenis, nebo tenis ve Wimbledonu, na nejstarší vůbec turnaj na světě. A budeme fandit našim dvěma dámám, Karolíně Muchové a Lindě Noskové. Děkuji vám a přeji krásný víkend a pohodové léto. A budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji, samozřejmě vám také přeji krásný víkend a i všem posluchačům. Naschledanou.
0: Naslyšenou a my už si pouštíme Jona Denvera.

0: Covidové léto ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Máme 8 hodin a 47 minut. I po ránu pro vás sledujeme aktuální předpověď počasí a také, jak se nám vyvíjí teploty. Ty se v tuhle chvíli pohybují mezi 19 až 21 stupni Celsia. Nejchladněji je stále ve Strážnici, ale také v Brodu nad Dyjí. A naopak nejtepleji máme v Lednici, v Kobylí nebo v Pohořelicích, a to 21 stupňů Celsia. V centru Brna máme 20 stupňů a obloha je polojasná. Dnes očekávejte slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, ráno a večer bude skoro jasno nebo polojasno, během dne bude narůstat kupovitá oblačnost, hlavně odpoledne, proto čekáme oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 30 stupňů Celsia, na Blanensku a Vyškovsku míst jen 26 stupňů Celsia. Vát bude slabý, přes den mírný vítr severních směrů v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, rozptylové podmínky velmi dobré, ráno a později večer dobré, aby těž je na dvojce, tedy střední. Sluníčko nám dnes vyšlo minutu před 5 hodinou a zapadá nám v 21 hodin. Před námi je krásný letní den, tak si ho pojďme vychutnávat.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal.

0: tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

zpíval nám Radek Tomášek, posloucháte Český rozhlas Brno. Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Pavlem Chaloupkou. Po 9. vám nabídneme pořad mezi nebem a zemí a po 10. hodině hobby magazín, ve kterém se zaměříme na pěstování datlí, fíků a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a při nákupu skútru upozorníme, na co si dát pozor. Víkendové srdcovky se Zdeňkem Junákem začínají po 11. V tradičním čase kvíz a soutěžní otázky připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. Tak zůstaňte s námi a užijte si pohodové dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu se na vás zítra ráno opět těší Alena Přikrylová. Krásný letní víkend vám všem posílám kapelu Katapult. Dobré ráno.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ombudsman loni vyřídil přes 8200 podnětů, upozornil na nedostatky v ochraně dětí. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Židlochovice budou dnes patřit festivalu Meruňkobraní. A dnes má být skoro jasno, odpoledne oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Zřízení institutu dětského ombudsmana k 1. červenci loňského roku bylo zásadním milníkem v ochraně lidských práv v Česku. Samotný vznik nové funkce však nestačí. Vyplývá to z výroční zprávy veřejného ochránce práv za rok 2025. Stát podle ní dlouhodobě selhává v systémové ochraně zranitelných dětí. Chybí ucelená koncepce a naléhavě se čeká na reformu péče o děti se zdravotním postižením. Celkově úřad veřejného ochránce práv loni vyřídil 8285 podnětů, více než předloni. Dětským ombudsmanem je od letošního dubna Martin Beneš. Do té doby měl agendu na starosti zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexandr Šorm. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok déle. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání ze současného jednoho roku na dva. Detaily změny chce představit v září. Čím dříve podle úřadu děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. Dva roky v předškolním vzdělávání můžou podle Asociace předškolní výchovy usnadnit dětem přechod do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
2: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat a pro některé děti ten jeden rok není mnoho.
0: Židlochovice na Brněnsku dnes pořádají 11. ročník Meruňkobraní. Návštěvníci můžou na několika místech ve městě ochutnat meruňkové speciality. Pro děti je připravena zážitková stezka meruňkovým sadem. Se vstupenkou dnes můžou zájemci navštívit i jinak nepřístupný židlochovický zámek. Hlavní program začne v 11 hodin v centru města. Pokračuje za organizátory Michal Kopečková.
3: Za návštěvu určitě budou stát řemeslné trhy na náměstí a u infocentra. V nabídce budou rozhodně dobroty s meruňkami, například lokše a bramborové placky na peci s meruňkovou náplní, meruňkové víno, pivní meruňkové speciály, meruňkové marmelády.
0: Organizátoři se letos více zaměřili mimo jiného na folklor. Kromě předmětů s touto tematikou se lidé můžou naučit i typické tance.
1: Počasí.
0: Skoro jasno nebo polojasno, z počátku dne na jihu Moravy vystřídá postupně narůstající kupovitá oblačnost, večer pak zase bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, vítr by měl foukat slabý, postupně mírný severních směrů, rozptylové podmínky budou velmi dobré, později večer dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 pozor na odstavené nákladní auto na 7. kilometru ve směru do Brna. Na Mendlově náměstí v Brně, stejně jako na Velehradské třídě v Uherském Hradišti, pracují silničáři, počítejte tam s omezením. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Agentura pro rozvoj Broumovska možná opustí areál broumovského kláštera, jehož velkou část má dlouhodobě v pronájmu. Důvodem jsou spory s vlastníkem, tedy řádem benediktinů. Když se dospívající ministranti rozhodnou bojovat proti bezpráví podle vlastního chápání Bible, hranice mezi dobrem a pomstou se rychle stírá. Představíme polský snímek ministranti a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od husitské farářky Sandry Silné. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Petra Nováka jsme teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. V Broumově se řád benediktinů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Benediktini jsou vlastníky barokního kláštera, který je dominantou města. Agentura má v současné době jeho velkou část v pronájmu. Aktuálně ale přišla o možnost provozovat v klášteře prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál kláštera úplně. Pro návštěvníky by se ale přístup do kláštera měnit neměl. Příspěvek pro nás připravil redaktor Václav Plecháček.
1: Dobrý den vám všem, rád vás tady vítám na prohlídce.
2: Začíná jedna z prohlídek benediktinského kláštera v Broumově. Ročně si zázemí památky prohlédne zhruba 60 tisíc lidí. Prohlídky už teď ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Broumovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktínu stará. Důvodem výpovědi smlouvy bylo podle vlastníka dlouhodobé pozdní placení nájemného. Ředitel benediktinské hospodářské správy Petr Bláha ale odmítá, že by šlo jen o dlužnou částku.
3: Jde o princip a o nastavení nějakých vztahů.
4: Štuky, které tady máme v tomto kostele, v dnešní době jsou považovány za jedné jako z nejbohatších vrcholně barokních v celé Evropě.
2: Prohlídky vedou novou trasou, aby nekolidovaly s prostorami, které má agentura stále v pronájmu.
3: Návštěvník Broumovského kláštera o nic nepřichází. Prohlídka je jiná v tom, že se věnuje i problematice internovaných řeholnic v průběhu doby nesvobody a nově je možné shlédnout renesanční fresku Klanění tří králů. To nebylo dříve běžné. Cena zůstala stejná.
2: Druhá strana, tedy agentura pro rozvoj Broumovska, s výpovědí nesouhlasí. S prvotní žalobou k soudu ale neuspěla. V platnosti zůstávají ještě dvě smlouvy na pronájmy kanceláří a dalších prostor kláštera, včetně restaurace. Ředitel agentury Ondřej Kopecký v kroku benediktínů vidí snahu vytlačit celou organizaci z kláštera pryč.
5: My spor o prohlídkové okruhy nevnímáme samostatně, vnímáme ho jako úsilí a nátlak na agenturu, aby odešla z Broumovského kláštera. Rádi bychom zůstali v klášteře, tak jak nám dovolují smlouvy do roku 2042, ale dovedeme si představit samozřejmě i fungování mimo zdy kláštera, protože jsme agentura pro rozvoj Broumovska, jde nám o celý region.
2: Benediktini se skutečně nebrání předčasnému ukončení zbývajících dlouhodobých smluv. Agentura ale oznámila, že z areálu odejde jen za férových podmínek. S ohledem na předchozí investice si ale představuje výrazně vyšší finanční vyrovnání, než jaké je vlastník ochotný zaplatit.

magazínu Mezi nebem a zemím pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. K větší úctě, dialogu a smíření v době rostoucí společenské polarizace vyzvali na cyrilometodějských slavnostech ve Velehradě na Uherskohradišťsku Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v České republice. Na Velehradské dny lidí dobré vůle zavítali minulý víkend desítky tisíc lidí. Slavnosti vyvrcholily v neděli na nádvoří před bazilikou poutní mší. Velehradskou výzvu ke smíření při tradiční modlitbě za vlast představil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který upozornil na rostoucí polarizaci, nedůvěru a agresivitu ve společnosti. Benefiční koncert Večer lidí dobré vůle ve Velehradě prostřednictvím dárcovských SMS zpráv vynesl na charitativní projekty 730 tisíc korun. Velehradská sbírka pokračuje až do konce roku 2026. Novou dohodu o duchovní službě ve věznicích podepsali ve Velehradě zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví a vězeňské služby. Dokument nahrazuje dosavadní dohodu z roku 2013. Nová dohoda podle generálního ředitele vězeňské služby Tomáše Hůlky upřesňuje postavení vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních a vytváří aktualizovaný rámec spolupráce při poskytování duchovní péče ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Duchovní služba je určena nejen obviněným a odsouzeným, ale také třeba příslušníkům a zaměstnancům vězeňské služby. Vězeňská duchovní služba působí v českých věznicích téměř 30 let. Nyní je zajišťuje 60 kaplanů a zhruba 200 dobrovolných duchovních z různých křesťanských církví. Nová výstava na zámku v Holešově na Kroměřížsku přibližuje osud uměleckých děl zabavených za druhé světové války. V zámeckých arkádách bude volně přístupná do 30. července. Výstavu pojmenovanou Uloupené umění do města zapůjčilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Výstava je součástí programu 26. ročníku Festivalu židovské kultury Hamakom. Taky tato pozvánka dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás se teď zveme na návštěvu k jedné zajímavé osobnosti. Spisovatel Jan Štifter je věřícím člověkem. Zaznamenává osudy lidí, píše autobiografické knihy a také jeho román Paví hody sleduje velké dějiny 20. století, spojené s osudy lidí především ve východočeském Horním Jelení, kde má kořeny. Tam se seznamoval i s vírou. K mikrofonu našeho magazínu ho pozval redaktor Karel Sladký.
1: Jene, jak přemýšlíte o věcech mezi nebem a zemí?
2: Jsem věřící, možná to souvisí s tím, že máme 4 děti. Já jsem se nechal pokřtít až jako dospělej. Rád říkám, že mám děti ze 2 manželství, protože jsme se brali nejdřív v Pardubicích na zámku jako studenti s manželkou, pak jsme měli 2 syny. A když jsme měli 10. výročí manželství, tak jsme měli 2. svatbu v kostele v Trhových Svinech u Českých Budějovic a pak se tam narodili holčičky, že kluci jsou z 1. a holky jsou z 2. manželství. Ale jinak vlastně člověk má takový jako neustále nějaký doteky nadpřirozena nebo něčeho výjimečného. Mně se to vlastně stává skoro denně. Takže člověk jako jde a má pocit, že je něco jako zdraví. Něco vám jako říká, že tady nejsme sami. Jsou to taky drobnosti.
1: Necháváte ty věci v životě plynout a nebo někdy taky prosíte tam nahoru?
2: Já se učím ty věci odevzdávat, protože mám dojem, že ty věci nejdou dělat na sílu, že ty věci vlastně musí jako proudit sami a musí to samo chtít, aby to tak bylo. Ale když chodím do kostela, tak prosím, není to asi tak, že bych prosil o konkrétní věci, jako že potřebuju něco, spíš děkuju, než prosím. Děkuju za to, co je, protože mám pocit, že vlastně to, co je, tak toho všeho je hodně a není to samozřejmý a hrozně jednoduše to taky nemusí být.
1: Jene, jaké je vaše oblíbené duchovní místo, kam rád chodíte?
2: Duchovní místa, na které se rád vracím, tak jsou u nás na jihu. Jsou to hlavně místa v Novohradských horách, jsou to místa okolo Trhových Svinů, odkud pochází naše rodina. Mám tam hrozně rád poutní kostel Nejsvětější Trojice, to je takový barokní chrám v krajině, když se nám narodila poslední dcerka. Dostali jsme břízu, kterou jsme tam zasadili, ta bříza tam roste, je vlastně srůstá s tím místem, jako my jsme po generacích taky srůstali a srůstáme dál. Mám vlastně hrozně rád, že se dotýkám těch míst, kterých se dotýká naše rodina 300-400 let, je to pro mě důležitý.
1: Vy jste autorem románu Paví hody, který je příběhem vyprávěním vaší rodiny, vašich předků. Babička vám hodně vyprávěla, protože pocházíte z regionu, kde je to duchovno a mystika. Prostředí Horního Jelení určitě vám vyprávěla nějaké zajímavé příběhy.
2: My jsme doma měli několik příběhů a historek. Já si vzpomínám třeba na ten, jak vyprávěla moje babička, jak její maminka viděla anděla. Když šla jednou domů, tak seděl u sousedů, myslím, že se jmenovali Potužníků, tak viděla tam anděla na zahradě, jak sedí na studni a druhýho dne jí dcerka spadla do horké vody a do tak horké vody, že to nepřežila. Nám se potom stalo i něco takového jako zajímavého, tak trochu podobného. O několik let později, vlastně o mnoho let později, když se nám narodil první syn, ten asi ve 2 letech za náma chodil a říkal, že za ním chodí kluk malej, že s ním, že vlastně bydlí s náma doma, že se jmenuje Venoušek. Mě to tak jako trklo, protože jsem věděl, že Venoušek je právě kluk z Jelení, mojí babičky bratr, který zemřel jako malý dítě. Ale my jsme se o Venoušku doma nikdy nebavili a ještě to jméno Venoušek je to takový jako hodně specifický tady v tom tvaru. A říkal, že za ním chodí Venoušek, který má taky zvláštní tetování okolo hlavy a ten náš Venoušek zemřel po operaci, kdy on měl zápal mozkových blan a v Litomyšli se ho snažili operovat, tu hlavu mu nějak otevřeli, pak zase zašívali a on při té operaci zemřel. A teď najednou ten kluk říká, že tam je s náma ten Venoušek s tím divným tetováním kolem dokola hlavy. Já jsem tenkrát sáhnul po rodinných albech, kde je spousta svateb a dětí a křtin a ten Prokop si v tom listoval a mezi těma dětma našel toho kluka a říká, to je ten Venoušek. A on skutečně to byl ten náš Venoušek. Máme za to, že tady ty věci je dobrý uzavírat a vždycky jsme byli vyděšený, když přišel ten náš ten Prokop a říká, je dneska spal Venoušek u vás v posteli, to jsem nevěděl. A potom Venoušek se odstěhoval k babičce a k dědovi, k mojí mamce a tátovi, ty už ho neviděli a synek už tady ty věci taky přestal vidět, tak jestli tam Venoušek je, tak už o něm nikdo neví.
1: Vy jste na začátku říkal, že rád chodíte do kostela. Co je to za kostel, jaké je to místo?
2: V Horním Jelení, když jsem, tak jsem vždycky v tom zdejším kostele. Dělá mi to dobře. Je to taková ta hodina, kdy člověk je vlastně sám se sebou a srovnává si, jaký je, jaký chce být, jaký je od toho ještě daleko. Z tohohle důvodu já třeba taky rád chodím, když ne moc často ke zpovědi. Je to taková ta situace zase, kdy si narovnávám ty představy sám o sobě, kudy kráčím a jak daleko jsem ještě od toho, abych měl pocit, že se ty věci dělou naprosto správně. Jinak tím, že bydlíme v Českých Budějovicích, tak kostel, který navštěvujeme, tak je buď to v Budějcích, nebo jezdívám do Trhových Svinů, protože už taky nebydlíme jenom v Budějcích, ale jsme rozkročeni mezi městem a chalupou, kterou máme v Novohradských horách, tak buď to vyrážím z těch Novohradek nebo z Budějc.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Na letošním filmovém festivalu ve Zlíně zaujal porotu i diváky polský snímek režiséra Piotra Domolovského s názvem Ministranti. Jeho hrdiny jsou dospívající ministranti, kteří se rozhodnou bojovat proti bezpráví ve svém okolí. Vycházejí přitom z vlastního chápání Bible i spravedlnosti. Jenomže brzo zjišťují, že hranice mezi spravedlností, pomstou, dobrem a zlem není vůbec jednoduché rozpoznat. Film originálně propojuje prostředí farnosti a sídliště s atmosférou jakéhosi superhrdinského komiksu, ale zároveň otevírá velmi vážné otázky víry, svědomí i osobní odpovědnosti. S filmovým redaktorem Tomášem Pilátem o něm mluvila Nadežda Hávová.
1: Na první pohled je to příběh mladých ministrantů, kteří chtějí napravovat svět kolem sebe. Jak věrohodně film zachycuje jejich víru a duchovní motivaci? Je to opravdu film o náboženství, možná o církvi, anebo je to spíš o dospívání?
2: Ten film je o obojím, samozřejmě o dospívání fyzickém a především psychickém, o tom, že tohle období v životě člověka rozhodně není jednoduché a občas bolí. A samozřejmě i o náboženství a o církvi, jejím postavení v Polsku a o tom, že i církev tvoří lidé, kteří ji prezentují navenek. A právě tohle propojení témat se režisérovi Piotru Domolovskému náramně povedlo, je nenásilné a divácky velmi dobře funguje.
1: Hrdinové si Bibli vykládají po svém a rozhodnou se sami vykonávat spravedlnost. Tomáši, jaké otázky o svědomí, hříchu nebo odpovědnosti podle tebe tenhle film divákům klade?
2: Všechny tyhle otázky jsou zásadními otázkami života každého z nás, nebo by aspoň měly být. Co je to vůbec hřích, může nebo dokonce má být dobře míněné provinění proti pravidlům odpuštěno, pokud pomáhá potřebným, jak důležité je mít svědomí. Dá se svědomím něco odčinit a za co mám mít a za co nemám mít odpovědnost. V případě toho filmu Ministranti můžu si osobovat odpovědnost za lidi, za které odpovědnost právně ani společensky nemám a jakým právem určuju, komu pomůžu a komu ne. A když se krade ve vysokých místech, mám právo v dobrém úmyslu krást taky a můžu podvádět, i když výsledky mojí činnosti chci použít ke konání dobra. A zase konkrétně je správné, že instaluju do zpovědnice skrytou kameru a podle toho, co pak vidím, pomáhám, tak právě tady jsou vidět ty hranice mezi dobrem a zlem, spravedlností a pomstou, jak si to Naděž zmínil v úvodu našeho povídání.
1: Jak už jsme taky řekli, důležitou roli ve filmu hraje církev a vztah mladých lidí k autoritám. Co myslíš? Je tenhle snímek kritikou církevních institucí, anebo je to spíš výzva k tomu, aby dospělí víc naslouchali mladé generaci?
2: Tak v případě filmu Ministranti jde spíše o to první. Snímek ukazuje na pochybení v řadách církve a na to, že právě některé kroky vyšších hodnostářů můžou v lidech vyvolat pocity křivdy a touhy je napravit. A jak to tak bývá, tak nejradikálnější se po takových zjištěních mobilizují mladí lidé, často velmi mladí lidé. V tom filmu Ministranti je jedna taková veskrze záporná postava a další rozpolcená, která se nedovede plně postavit za ty, které má chránit. A oba dva to jsou duchovní, navíc oni sami k sobě mají hodně daleko.
1: Ten film balancuje mezi nadsázkou, komiksem i vážnými tématy.

0: A ty, funguje tohle spojení při vyprávění o víře, o morálce, o hledání dobra?
1: Funguje skvěle a je přístupné divákům všech generací, přičemž tu je i tolik potřebný humor. Například, když mladiství rozdávají svůj lob chudým a utiskovaným přes obličeje mají pletené kukly, aby je nikdo nepoznal, ale jinak jsou oblečení úplně stejně, jako chodí do školy a ven, včetně školních brašen, takže samozřejmě je nikdo nepozná, tedy v uvozovkách. I díky těmto okamžikům je to filmové hledání dobra divácky vstřícné. Ten film není ani deprese, ani třeskutá řachanda. To vyprávění je vybalancováno tak přesně, akorát a je velice uvěřitelné. Důležité je, že diváci se můžou s postavami filmu bez okolků stotožňovat.
0: Zkus krátce, proč bychom si tenhle snímek neměli nechat ujít?
1: Na první dobrou, protože je velmi dobrý. Je skvěle napsaný, natočený, zahraný, protože se jeho příběh může odehrávat a taky často jistě odehrává hned vedle nás, i když nechodíme do kostela a neministrujeme tu. Protože možná v leckom z nás vzbudí pocit, že bychom si mohli udělat trošku pořádek sami v sobě. No a protože si uvědomíme, že pokud kolem sebe máme přátele a blízké, kterým na nás záleží, tak se i těžké chvíle snášejí mnohem, mnohem líp. Jedno ze zásadních témat toho filmu Ministranti a pro mě možná tím nejzásadnější tématem je opravdové, nefalšované, nezištné přátelství a to může fungovat a snad i funguje v jakémkoliv věku.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu se teď vydáváme do Francie. Voltaire, Rousseau, ale i Josephine Baker, přesně 85 osobností, které formovaly Francii z oblasti politiky, vědy i kultury, odpočívá v pařížském Panteonu památníku slavných. A teď i Marc Bloch, historik, vědec a hlavně významný člen protinacistického odboje za druhé světové války. Mučen a zastřelen nacisty, teď mu ve Francii vzdali nejvyšší pocty. Jeho ostatky, stejně tak jako jeho ženy Simone, teď byly umístěny do slavného Panteonu. Pokračuje naše spolupracovnice v Paříži, Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den. A nejen to, Marc Bloch, tento alsasko-mozelský Francouz židovského původu, byl důstojníkem francouzské armády, hájil a zastával se Alfreda Dreyfuse a byl to velký obdivovatel francouzské republiky a republikanismu. Ale hlavně byl jedním z nejvýznamnějších historiků vůbec. Byl zakladatelem nových metod v historickém zkoumání a nových postupů. Ukázal takové nové metody, jako jsou komparace například dvou států, zkoumal dějiny ve velkém časovém rozmezí, a to třeba i tisíce let, a hlavně propojoval vědy, zastával takzvaný interdisciplinární postup a metody. Sám je považovaný za zakladatele historické antropologie. Jeho postupy vzbuzovaly mnohdy posměch, protože působily tak trochu nedůvěryhodně a až slepě, ale jemu se podařilo vše dokázat. Zajímal se velmi o člověka a zkoumal například jeho rituály.
0: Marc Bloch byl židovského původu. Hlásil se k tomu?
1: To je právě ta otázka. Marc Bloch totiž svůj původ nikdy nepotřeboval zmiňovat. Nebyl pro něj nijak podstatný. Zásadně se řídil otázkami spíš republikánství a příslušnosti k myšlenkám Francouzské republiky. A nikdy by svůj původ ani v podstatě, řekněme, neřešil. Ovšem velmi ho zasáhla Dreyfusova aféra ve Francii, která samozřejmě šokovala veřejnost, a to v pohledu vykonstruovaného procesu proti Židovi. Byl to tak ve Francii velký případ jasného antisemitismu v těch novodobých dějinách. A to Marca Blocha šokovalo. Judaismus Marca Blocha bychom mohli zredukovat do jeho citátu: svůj původ prohlašuji jen v jednom případě, když jsem konfrontován s antisemitou. A právě toto východisko napsal ve své knize Podivná porážka. Jakoby totiž prohlášení nebo být Židem, prohlásit svůj židovský původ, je vlastně jen způsobem, jak se bránit urážkám, a jen díky tomu můžeme napravit svou zraněnou čest, tedy v podstatě, aby lépe dokázal, že je v uvozovkách dobrým Francouzem. Eufemismus židovského původu mnozí ve Francii používají v souvislosti s Marcem Blochem a jeho judaismem velmi často, protože v zásadě vypovídá všechno, ale také nic.
0: Vstup a uložení ostatků Marca Blocha a jeho ženy Simone do francouzského Panteonu není jen poctou slavnému odbojáři. Co přesně znamená pro současnou společnost?
1: Je to do jisté míry symbol právě toho, jak lze hledět na společnost ve Francii v současnosti. Totiž je to i reakce na nárůst antisemitismu ve Francii a jistá stigmatizace, poukazování na ten takzvaný židovský původ. Jak své židovství právě vnímal sám Bloch. Jeho židovství bylo v podstatě až za samotným republikanismem a loajalitou Francii. Marc Bloch byl za druhé světové války popraven, zastřelen nacisty, a to nejen za svou odbojářskou činnost, ale právě i za svůj židovský původ. Jeho význam v tom, jak chápal lidského jedince a příslušníky k nějakému státu nebo kontinentu, je ale podstatnější a má přesah do budoucnosti. Jeho nadčasové myšlení, které je zvlášť proti stigmatizaci, proti rasismu nebo xenofobii, je zásadním posláním jeho myšlenek. Vstoupení Marca Blocha a jeho ženy Simone do Panteonu je symbolem odporu proti narůstajícímu antisemitismu nejen ve Francii.
0: Podrobnosti pro nás měla z Francie naše spolupracovnice Marie Sýkorová, za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od husitské farářky Sandry Silné. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: V časech, kdy Ježíš lidem vyprávěl podobenství o rozsévači, nikdo ještě neznal internet ani reklamu a sociální sítě byly něco jako tichá pošta, šeptanda od jednoho člověka k druhému. Ten příběh je ale až neskutečně aktuální. Dávno nežijeme ve světě, kde je vzácné zasít nějakou myšlenku. Žijeme ve světě, kde se seje nepřetržitě. Od chvíle, kdy ráno otevřeme oči, někdo či něco bojuje o naši pozornost. Mobil nám nabídne zprávy, reklama další produkt, sociální sítě názor, politici vysvětlení světa, influencer XT recept na šťastný život, umělá inteligence další odpověď. Nikdy v dějinách lidstva se do lidského srdce nesnažilo zasít svá semínka tolik různých hlasů jako dnes. A třeba i proto Ježíš v podobenství neřeší tolik to, co člověk slyší, ale kam to dopadne. Do jakého podloží, do jaké půdy, do jakého srdce. Nejdůležitější není množství slov, ale obrovskou roli opravdu hraje půda. Často slyšíme, že dnešní společnost trpí tím, že každý má svou pravdu. Kdo ví, možná trpíme spíš nedostatkem ticha, protože bez ticha se pravda vůbec nedá poznat. V hluku zní všechno stejně naléhavě. Velmi hlasitě, mnohdy i přesvědčivě. A algoritmy sociálních sítí navíc nemají jediný cíl – hledání pravdy. Ale jejich cílem je udržet naši pozornost. Nezáleží, jestli je zpráva moudrá anebo hloupá. Hlavně, když na ní klikneme. A tak se může stát zvláštní věc, že největším nebezpečím není lež, ale rozptýlenost. Protože člověk, který už nedokáže dlouho naslouchat, nakonec nedokáže jít ani na hloubku, ať se jedná vlastně o cokoliv. Láska, ta vždycky začíná pozorností, časem, který dáváme. Ježíš mluví o cestě, kamení, trní a dobré půdě. Vypadá to jako 4 obrazy pro podoby našeho nitra. Někdy jsme jako cesta. Všechno po nás sklouzne. Jsme tak unavení, že už se nás nic nedotkne. Jindy jsme kamenitou půdou. Pro něco se nadchneme, ale vydrží nám to 2 dny. Pak přijde další podnět, další článek a video. Další krize a rozhořčení. A jedeme dál. A pak je tu trní. Ježíš říká, že semeno udusí starosti a bohatství. Ale dnes bychom přidali ještě jednu věc. Neustálé vyrušování. Naše doba nás učí přepínat. Ne se soustředit. Přeskakovat. Reagovat. A přitom to důležité v životě roste vlastně pomalu. Přátelství, důvěra, odpuštění, víra. A ani strom nevyroste během jednoho dne. Simone Weilová napsala, že nejčistší podobou velkorysosti je pozornost. Myslíme si, že velkorysost znamená hlavně něco dát, ale ona říká, nejprve se opravdu dívej, opravdu poslouchej, buď přítomen nebo přítomna. Tak začíná i víra. V odvaze být skutečně přítomen Bohu, druhému člověku i sobě. Je zajímavé, že rozsévač v Ježíšově podobenství nezkoumá kvalitu půdy. Prostě seje. Což je vlastně dost nerozumné. Každý ekonom by mu spočítal ztráty. Ale evangelium nikdy nebylo účetnictvím. Bůh nejedná podle pravděpodobnosti úspěchu, ale jedná podle naděje. Věří člověku ještě ve chvíli, kdy člověk přestal věřit sám sobě. A tak si z tohoto evangelia odnáším jednu prostou otázku. Čemu dnes dávám vyrůst ve svém nitru? Čemu věnuji svou pozornost? Jaké hlasy ve mně bydlí? Které myšlenky zalévám? A které strachy krmím? Které naděje nechávám uschnout? Protože naše srdce nikdy nezůstává prázdné. Něco v něm vždycky roste. Něco je do něj zaseto. Otázkou je, čemu dovolíme zapustit kořeny. Svět byl od počátku stvořen pro život, pro důvěru, pro vztahy. A každý okamžik opravdové pozornosti je vlastně malým návratem k tomuto božímu snu. Každý sen, proměněný dál, začíná jedním jediným semínkem.

0: Čtvrtečním hostem 16. července bude ekolog Martin Škorpík z Národního parku Podyjí. Povídat si s ním budu o kudlance nábožné. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha, tedy právě kudlanka, se stala hmyzem roku 2026 České společnosti etnomologické. Co je na tomto hmyzu tak fascinující a proč je dokonalým predátorem, jaký je jeho životní cyklus a které nepůvodní druhy můžeme potkat i u nás na Moravě, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: V Brně Novém Lískovci začne na podzim stavba parkovacího domu. Do pondělí bude omezený pohyb lidí v okolí zničené budovy 34 ve Zlíně. V Boskovicích pokračuje festival na podporu židovské čtvrti a bude skoro jasno, odpoledne oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Brně Novém Lískovci postaví čtyřpatrový parkovací dům. Radní města na svém posledním zasedání schválili výběr firmy, která ho postaví za více než 126 milionů korun. Dělníci začnou s výstavbou mezi Svážnou a Oblou ulicí na podzim. Lidé tady budou moci zaparkovat téměř 300 aut, popisuje starostka Jana Drápalová z Hnutí zelení.
4: Cílem je to parkovací místo udělat co nejefektivněji a nejracionálněji, takže tady tahle ta lokalita se k tomu hodila, takže pomůžeme tím zlepšit nedostatek parkování na sídlišti v Novém Lískovci.
3: Situace u požáru 34. budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně se sklidňuje. Stupeň požárního poplachu byl večer snížen ze 3. na 2. Z budovy stále lehce stoupá dým a hasiči provádí dohašovací práce. Budovu ale nebude podle statika možné zachránit. Buď spadne sama, nebo se zbytek zdemoluje. Uvedl to zlínský primátor Jiří Korec z Hnutí ANO s tím, že tato informace odezněla na krizovém štábu města. Do případné demolice bude podle něj vytýčená bezpečnostní zóna několik desítek metrů kolem budovy. Do pondělí bude omezen provoz i pohyb lidí v okolí objektu. Historické centrum Boskovic patří tento víkend festivalu pro židovskou čtvrť. Až do nedělního večera nabízí koncerty, divadelní představení nebo filmy zavedených i začínajících tvůrců. Organizátoři se snaží oživit veřejný prostor a přiblížit návštěvníkům historii města. Navazují tak na myšlenku z 90. let, kdy se zakladatelé festivalu snažili upozornit na tehdy chátrající čtvrť, doplňuje programový ředitel Milan Kárník Jakeš.
5: Já se domnívám, že díky tomu jsem přitáhla pozornost spoustu lidí a díky tomu potom i peněz, protože se o tom začalo mluvit ve veřejném prostoru. U zrodu té myšlenky, proč tady dělat Boskovicí festival, byla pojďme přimět lidi, ať se něco děje s tímto urbanistickým unikátem.
3: Zaměstnanci velkomeziříčských sociálních služeb budou ke klientům jezdit novým vozem. Převzali hybridní SUV automobil. Jejich flotila je teď už téměř celá tvořená elektromobily nebo vozy na hybridní pohon.
1: Počasí.
3: Skoro jasno nebo polojasno z počátku dne na jihu Moravy vystřídá postupně narůstající kupovitá oblačnost. Večer pak bude zase ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Foukat by měl slabý, postupně mírný vítr severních směrů. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, později večer pak budou dobré a biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 projíždějte opatrně, místem nehody na 232. kilometru na cestě do Brna. Na odstavené nákladní auto pozor na 7. kilometru D2 opět ve směru na Brno a pozor i na Hodonínské ulici v Dubňanech, na vozovku tam vytekl olej. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
1: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
2: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
1: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
2: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
1: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří k fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
2: Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
1: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
2: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela. A to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
3: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datla.
1: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těchto exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
0: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm, a pak máme flox subulata a to je poklidný floxík. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou, a plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je ten malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení, já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně výluk z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů, si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarb, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřih na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další další, protože bývá to úporný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny oplach, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: To rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu, Českého rybářského svazu.
1: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud si někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje. Zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
2: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
1: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
2: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
1: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
0: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemysťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě přilby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit u 125, tam je plus minus všechny ty skutry 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten uložený prostor?
2: Otevřu, ať to vidíte. Tak. Takže toto je SimJet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupují, ale víceméně si plnil sen jako by ti starší. Máme ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50kách a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkovi.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde až co půjčit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě střídou a chcou si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou vyježdění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějou studio stopu a naučijou se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50ky ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychle, jak ty 125ky, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125ky, takový ty normální, jedou 95 až 120 km hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu. Ta až většinou spadne, tak potom začne řešit oblečení. Ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50ky to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a pak na otavce, což je prostě dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.
4: No tak pusu.

0: pohádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých letorostů. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší.

0: pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka a k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit koj kapry v okrasném jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly, a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už v pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Hustopeče dokončili výsadbu tisíců stromů a keřů pro lepší odolnost krajiny vůči suchu. Starší byty ve druhém čtvrtletí meziročně zdražily o 11%. Brněnské divadlo na Orlí hostí setkání rodin dětí s idiopatickou artritidou a bude skoro jasno, odpoledne oblačno, teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V okolí Hustopečí přibylo 775 stromů a téměř 19 tisíc keřů. Ve čtyřech lokalitách o celkové rozloze 7 hektarů tak skončily rozsáhlé úpravy krajiny. Město za ně zaplatilo více než 21 milionů korun. Nové výsadby i terénní úpravy mají zmírnit dopady sucha, vysvětluje Pavla Fraňková, která měla projekt na starosti.
3: Cílem toho projektu je zlepšení hospodaření vody v krajině, zadržování dešťové vody v krajině, předcházení vodní a větrné erozi. S výsadbou stromů a keřů také sledujeme nejenom lepší hospodaření s vodou, ale také návrat původních druhů stromů a keřů do krajiny.
2: Starší byty v letošním druhém čtvrtletí meziročně zdražily v průměru o 11% na 86 081 korunu za metr čtvereční. Oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku pak starší byty zdražily průměrně o 3%. Vyplývá to z analýzy platformy Valuo.cz. Podle té zájem po starších bytech se zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám a zájem investorů. V brněnském divadle na Orlí se dnes sešly rodiny, ve kterých některé z dětí trpí takzvanou juvenilní idiopatickou artritidou. V Česku žije s tímto chronickým onemocněním kloubů kolem 4000 dětí a dospívajících. Kromě fyzických obtíží nemoc zasahuje do psychiky dítěte i celé rodiny. Akce Úsměvy navzdory bolesti má pacienty podpořit a propojit, vysvětluje koordinátorka Kristýna Drášelová.
4: Taková sdílená starost je menší starost. Onemocnění je opravdu vzácné. To znamená, že ty děti někoho podobného se stejnou diagnózou nemají. A tak je fajn, je to jedno, jestli mi je 6 nebo jestli mi je 12, aby měli nějakého kamaráda, se kterým si o těchto věcech můžou povídat. Sport.
2: Tenistky Linda Nosková a Karolina Muchová si spolu dnes zahrají o titul z wimbledonské dvouhry. O titul na londýnské trávě si tak proti sobě poprvé zahrají dvě Češky, které si navíc dobře rozumí. Hráli spolu i debl na olympijských hrách v Paříži. Finále Wimbledonu mezi Češkami Muchovou a Noskovou začne v 17 hodin.
1: Počasí.
2: skoro jasno nebo polojasno z počátku dne na jihu Moravy vystřídá postupně narůstající kupovitá oblačnost. Večer pak bude zase ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný severních směrů. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, později večer dobré a biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 projíždějte opatrně místem nehody na 213,5 km ve směru na Vyškov. Na D2 pak pozor na odstavené nákladní auto na 8 km ve směru do Brna. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Trabantu anebo Volze, jeďte popřát k svátku Olze. Oslavence stejně těší, když dorází někdo pěší. To já zvládnu navzdor vědě popřát k svátku pěkně v sedě. S oslavenci jsme teď spolu, byť jsem zůstal při svém stolu. Zázraky jsou denně k mání v rozhlasovém vysílání. Je to sázka na jistotu, užijme si každou notu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 11. července, máme léto máme hezké, máme teplo, no jak jinak v létě má být teplo, víte. Někdy ano, někdy nám tedy zatopí příliš, ale zase se trošinku ochladí a teď dokonce možná má i zapršet, ale zase jsem četl, že pršet nemá, no tož uvidíme. Dneska mají svátek ženy, dámy, dívky, holčičky, honosící se křestním jménem Olga. Takže všem Olgám vinšujeme všecko nejlepší k jejich dnešnímu svátku. No a protože určitě všichni čekáte, jak dopadla celotýdenní soutěž Kdo, kdy, kde, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř, tak já už Miloše vítám. Miloši, ahoj.
1: Krásnou sobotu.
0: Miloši, jak na tebe působí horko?
1: Záleží na tom, kde jsem.
0: Tak.
1: Když jsem naložený ve vodě, tak krásně, protože se chladím tou vodou. Na druhou stranu, když bych měl natírat střechu, což mě čeká, že bych měl udělat na chatě ještě do třítku střechy, tak tam teda horko nebude dobré ani vůči mě, ani vůči té střeše.
0: Ano, to počkáš. Počkáš, to až počkat, se trošku. A taky, že jo, když je horko a máš před sebou nějaký dobrý mok, já třeba vím, že ty rád piješ čaj, tak zaháníš i žízeň čajem?
1: Ano, jako pravda je, že i když to odborníci nedoporučují, tak já mám rád třeba s bublinkami věci.
0: Výborně. Já taky.
1: Teď myslím nealko.
0: Ano, já taky, protože já, jako mě samotná voda jako v podstatě žízení moc nezažene. A když je jako a jemně perlivá, tak to už je lepší. Tak jo, Milošku, nebudeme to natahovat, protože určitě posluchači už podupávají u rozhlasových přijímačů nohama a říkají, Junáku, už prostě spusťte. Takže... Jaká je správná odpověď celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde, kterou máme za sebou?
1: Ty jsi to vlastně s tím horkem trošku naznačil, i když se to nezdá, protože je to muž spojený s Afrikou. Muž, který sem dovezl spoustu afrických zvířat a pak je vezl naopak do Afriky. Zoolog, zakladatel toho safari ve Dvoře Králové nad Labem, Josef Wagner.
0: Josef Wagner, jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Chtěli byste, aby vám někdo taky nabídl možnost zalesňovat stepy v Africe?
1: No a to je jedna z těch možností, nebo jedna z těch věcí, které ho s Afrikou spojovali, protože v polovině 60. let dostal nabídku zalesňovat stepy v Tanzánii. Místo toho ale po dlouhém váhání přijal nabídku řídit zoo ve Dvoře Králové.
0: Úterní indicie. Můj prach teď víří nejen mezi žirafami a nosorožci.
1: A to je taková zajímavost, protože když zemřel, tak popel jeho a jeho ženy Zdeňky byl posmrtně rozptýlen v areálu Králové dvorské zoo.
0: To se smí? Se říká, že jako popel se nesmí rozprašovat mimo rozprašovací ty louky?
1: No, já vím, že takový případ řešil i ombudsman zas pro změnu pro rybáře. Jehož příbuzní chtěli,
0: ve vodě.
1: On chtěl, aby byl vypuštěn do řeky, kterou miloval, a příbuzní na to chtěli papír. A úřady řekli ne, to je znečišťování životního prostředí. Ano. Skončilo to u ombudsmana a ten velice moudře řekl, víte, co se všechno dává do řek, co tam všechno plave? A toto je vlastně čistá věc a ano. Dosáhl toho, že to úřady jako prostě řekli, tak ano, nemáme námitky.
0: Ano. Rozptylová loučka je k tomu určena. No, ve středu máme tuto indicí. U mých počátků stála i bengálská koťata. A to, že jsem je prodal.
1: Ano, když mířil na jednu z významných cest do Afriky, peníze na to, aby tam mohl jet, získal prodejem narozených tygřat bengálských, které prodal do cirkusu.
0: To mě zajímalo, za kolik, člověče, takový bengálský koťátko jde. No.
1: Tak vidělo to na africkou výpravu, která potom pomohla zachránit různá zvířata, i když o panu Wagnerovi jsou různé pohledy na to, jak pracoval se ano. zvířaty.
0: Čtvrteční indicie. Pokud znáte veterináře Montelíka, prý jsem pro něj byl inspirací.
1: No to je odkaz na hlavní roli ve filmu Dva lidi v zoo, v níž tu roli stvárnil Miroslav Macháček právě po vzoru Josefa Wagnera.
0: To jsem ti po čtvrtku hned říkal tady na chodbě. Říkám, hele, to je něco společného s filmem Dva lidi v zoo, ale tedy byl jsem trošku vedle. No a poslední páteční indicie zněla. Mnozí říkají, že jsem zvířata z Afriky jen vozil k nám. Já jsem ale vozil taky odsud tam. O kom to celý týden mluvíme?
1: On při 9 výpravách získal v Africe na 2000 zvířat, ale, a to se méně ví, zhruba 600 jich dovezl zpátky podobě mláďat a podobně, když potřeba pomoct v Africe, aby tam zůstaly zachovány původní druhy.
0: Ano, takže správná odpověď je Josef Wagner. No, vy všichni, kteří jste soutěžili, tak jste soutěžili o MP3 s audioknihou Dny opuštění Elena Ferrante. A šťastným výhercem se stává... Ne, počkejte, máte šťastnou... Ne, máme šťastného výherce. Pana Romana Bartuňka z Dolních Dubňan. Takže, pane Romane, my vám s Milošem vinšujeme. Tak, a teď si pustíme písničku.

0: byl Michal Penk, dospíval svůj písničku a my půjdeme do prvního úkolu.
1: Zdenku, ty hraješ velice často ve filmech.
0: No tak zase tak často ne, ale občas jo.
1: Mm-hmm. Pamatuješ si u všech svých rolí, jak ses tam jmenoval?
0: Křesní jo.
1: A příjmení ne?
0: Pokud nebyla ta postava uváděna příjmením, tak to teda ne.
1: No já jsem tady vybral takový malý seznam různých postav ze seriálu, filmu a podobně, které všichni známe. A budu chtít po našich posluchačích, aby se zamysleli nad tím, jaká byla plná jména těch postav. To znamená, někdy víme příjmení a nevíme křestní jméno, někdy víme křestní jméno a nevíme příjmení. Například Jiří Sovák v seriálu Byli jednou dva písaři. Tušíš, jak se jmenoval?
0: No, on byl, to byl pan Petiše a Buvár, že jo? Petiše byl pan Horníček, takže Buvár, no.
1: No, ale byl František Diviš Bartoloměj.
0: František Diviš Bartoloměj Buvár?
1: Ano. Ale tak složité odpovědi chtít nebudu říct.
0: No, počkej, to tam zaznělo někde?
1: Ano, zaznělo. To tam zaznělo, ale my budeme hledat vždycky jenom jedno jméno nebo příjmení podle toho, co bude chybět. Máme tady 7 postav. Mně bude stačit 5 jich, když budou naši posluchači vědět, protože někdy to bude jednoduché, někdy to bude obtížné.
0: Dobře.
1: Tak zkus ty postavy.
0: Tak, moji milí, dobře poslouchejte, řeknu vám jednotlivé postavy. Doktor Strossmayer z nemocnice na kraji města v podání Miloše Kopeckého. Doktor Strossmayer z nemocnice na kraji města v podání Miloše Kopeckého. Druhý. Albert z filmu S tebou mě baví svět v podání Julia Satinského. Albert z filmu S tebou mě baví svět v podání Julia Satinského. Další. Žákyně Týfová z filmu Marečku podejte mi pero v podání Ivy Janžurové. Žákyně Týfová z filmu Marečku podejte mi pero v podání Ivy Janžurové. Další. Kníže Josef z filmu Z čerty nejsou žerty v podání Josefa Kemra. Kníže Josef z filmu Z čerty nejsou žerty v podání Josefa Kemra. Další. Manželka přednosty Julie z filmu Přednosta stanice v podání Zity Kabátové. Manželka přednosty Julie z filmu Přednosta stanice v podání Zity Kabátové. Další. Policejní rada Vacátko ze seriálu Hříšní lidé města Pražského v podání Jaroslava Marvana. Opakuji. Policejní rada Vacátko ze seriálu Hříšní lidé města Pražského v podání Jaroslava Marvana. A jako poslední, jaké je příjmení Hurvínka? Poslední, jaké je příjmení Hurvínka? Tak, budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.
2: Český rozhlas Brno.

0: Haló, haló, tak už vás mám takhle. Ve vysílání už vás slyší celá Morava, takže nestačili jsme se představit, kdo pak se nám dovolal. Dobrý
1: Alenka,
0: den.
1: Alenka tady od Cimburka, dobrý den.
0: Paní Alenka, dobrý den, paní Alenko. Vy jste mi říkal, že vám nebudu rozumět, nebo něco se myšlete?
1: No, špatně mluvím.
0: Nemocinkaná?
1: Tak nějak.
0: Klimatizace?
1: No, něco takového.
0: Tak jo, takže paní Alenko, půjdeme na to. Takže, doktor Strossmayer z nemocnice na kraji města v podání Miloše Kopeckého.
1: No, já si myslím, že se jmenoval Josef.
0: Další, Albert z filmu S tebou mě baví svět v podání Julia Satinského.
1: No, to jsem neuhadla. To nějak nejde.
0: Tak to vám zatím nejde. Žákyně Týfová z filmu Marečku podejte mi pero v podání Ivy Janžurové.
1: No, řekl bych Eva.
0: Další, kníže Josef z filmu Z čerty nejsou žerty v podání Josefa Kemra a součást jeho jména.
1: No, tak to mě taky nešlo, to jsem si nevzpomněla teda.
0: Další, manželka přednosty Julie z filmu Přednosta stanice v podání Zity Kabátové.
1: Julie.
0: Jsem to říkal, to bylo křesní. Manželka přednosti Julie.
1: Takhle.
0: Z filmu.
1: No, tak to jsem zaděla. Já jsem si myslela, že to jméno.
0: Příjmení nám chybí. Tak. Další. Policejní rada Vacátko ze seriálu Hříšní lidé města Pražského v podání Jaroslava Marvana.
1: No, co jsem četla o něm, tak si myslím, že to byl Karel.
0: A jako poslední, jaké je příjmení Hurvínka?
1: No, já bych řekla Hurvínek z Pejbl.
0: Hurvínek z Pejbl. Tak, máme sečteno, co říká pan profesor.
2: Já nebudu říkat, které máte správně, protože jste netrefila celkem třikrát. Takže máte 4 správně, což jako je dobrý výkon, ale my jsme chtěli 5.
0: Takže
2: zkusíme někoho dalšího. Pani, děkujeme, ale za pokus.
0: Jste úžasná, ne, jste úžasná. Takže děkujeme, mějte se moc a moc hezky, nashledanou. A teď tady, halo, halo, lušíme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Eva.
0: Dobrý den, paní Evo. Z Moravan.
3: Dobrý den.
0: Tak, doktor Strossmayer.
3: Josef.
0: Albert z filmu S tebou mě baví svět.
3: Horák.
0: Žákyně ty... Ano, Týfová.
3: Eva.
0: Kníže Josef z filmu Z čerty nejsou žerty.
3: Tak to jsem si nespomněla.
0: Manželka přednosty Julie z filmu Přednosta stanice.
3: Tak, ta byla Jelenová.
0: Jelenová. Policejní rada Vacátko ze seriálu Hříšní lidé města Pražského.
3: Je Karel.
0: Je Karel. A příjmení Hurvínka?
3: No, ten je Spejbl. Josef Spejbl, tatínek, tak Spejbl.
0: Horvajs Spejbl, máte pravdu. No. Takže sečtěl, pan profesor sečtěl?
2: Tak máte 6krát pravdu, 1krát jste nevěděla, což znamená, že jste vyhrála.
0: To jste úžasná.
2: Já to jenom přidám pár zajímavostí. To jediné, co jste nevěděla, ten kníže Josef byl Sličný.
3: Aha.
2: Jak tam což není takové úplně pravé příjmení, ale k tomu jménu to patří v případě šlechtice, takže ten byl Sličný. Ale velice často jsou tam někde ta příjmení nebo ta jména schovaná. Takže třeba, když si vzpomenete na Julia Satinského jako Alberta, tak tam se zvedá telefon, a říká tady doktor Horák.
3: Horák.
2: Tam to říká jako na jednom z mála míst. To křestní jméno Miloše Kopeckého jako doktora Strossmayera zazní dokonce až ve 13. dílu toho seriálu. Mm-hmm. Takže chce to hodně, hodně podrobné znalosti těch děl, anebo hodně rychlé hledání. Ale každopádně, paní Evo, gratuluji.
0: Gratulujeme. Takže, paní Evo, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.

manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život.

0: Máme první šťastnou výherkyni paní Evu a máme před sebou, Miloši, druhý úkol a ten je?
1: Písničkový.
0: Písničkový.
1: Když řeknu název písně Zdvořilý vůdy, kdo se ti vybaví jako první?
0: No tak Karel Gott, jednoznačně.
1: No a já ji tady mám v podání trošku jiném. V podání člověka, který tu píseň pomáhal vytvořit, protože k ní napsal text.
0: Aha.
1: Ale toho hádat nebudeme. Jiří Suchý, to by bylo úplně jednoduché, stejně tak nebudeme hádat Jitku Molavcovou. Prozradím, že ani nebudeme počítat slova, která tam jsou. Nebudeme počítat, kolikrát se zdraví. Takže nebojte se, nebude potřeba nic počítat, spíš jen bude potřeba dávat si pozor na ten text, protože v něm se taková malá hádanková věc skrývá.
0: Takže dobře poslouchejte, soutěžní písnička je tady a pak uslyšíte otázku.
2: One, two, three, four. Sotva dostal starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil. Já

0: soutěžní písnička dozněla, to, že zpívali Jiří Suchý a Jitka Molavcová, to už vám Miloš řekl, ale teď položí otázku.
1: A ta bude celkem jednoduchá. Kde bylo to JZD, tedy Jednotné zemědělské družstvo, kde podle písně Woody pracoval?
0: No, kde tedy je? Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726 46 52 00.
1: A to teď hned, takže volejte.
0: Ano. Takže písničku nebudeme pouštět žádnou.
1: Písničku nebudeme pouštět, já myslím, že by nám mohli zkusit zavolat posluchači. Ty jsi tady to podání této písničky znal?
0: Už neznal jsem to. Telefonám bzučí, zvedám. Haló, Luším hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, Lucie.
0: Dobrý den, Lucie, jak se máte?
2: Mám se dobře, děkuju.
0: Odkud voláte?
2: Z Medlic na Znojemsku.
0: Výborně, tak jo. Máte prázdniny?
2: Ano, mám.
0: Tak to je paráda. Tak, kde tedy bylo to Jednotné zemědělské družstvo, kde Woody byl pastevcem krav?
2: Texasu.
0: V Texasu? Jak jste k tomu přišla? Od Znojma do Texasu, to je lán světa.
1: Ale nenapínej.
0: Tak, pane profesore, vyjádří se.
1: Je to správná odpověď.
0: Tak je to správná odpověď, samozřejmě. Takže, Lucie, my blahopřejeme, tam ta dada, vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. A my si teď pustíme písničku.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: písnička dozněla, to byl Phil Collins a máme další šťastnou výherkyni, slečnu nebo paní Lucy, a my půjdeme, no, nejvyšší čas, do posledního úkolu.
1: A tentokrát bude ten úkol tak trošku koktavý, protože já poprosím naše posluchače, kteří chtějí soutěžit, o vytvoření věty, která musí být česká, srozumitelná a mít nejméně 5 slov. To je celkem jednoduché, 5 slov. Ale každé to slovo, logicky kromě toho prvního, musí začínat posledními 2 nebo 3 písmeny slova předcházejícího. To je celkem jednoduché.
0: To je, ano, to je, no tak, jako, jak to čteš, je to jednoduché, ale je složitější sestavit tu větu.
1: Takže ještě jednou to připomeneme. Musí být ta věta česká, srozumitelná, mít nejméně 5 slov. A každé slovo, kromě toho prvního, musí začínat posledními 2 nebo 3 písmeny slova předcházejícího.
0: Ano. Jako třeba. No. Jana nakoupila lahve vedle letiště. Jo. Na, na, la, la, ve, le, le.
1: Skvěle.
0: Takže doufám, že posluchačům je to jasné. My se budeme na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: písnička dozněla a my už máme na telefonu paní
1: Aničku.
0: Aničku. No, jsem se zamyslel nad Lucí, která byla před vámi. Promiňte. Paní Aničko, tak pochlubte se.
2: Dobrý den, tak já jsem vymyslela větu. Máslo lovili víly, lyžemi mimo molo.
0: Co říká pan profesor?
1: Máslo končí na lo, lovili začíná na lo, končí na li a pak zatím máte víly.
2: Ano, lovili no. Víly, já mám 4 dokonce.
0: No jo, ale to by muselo začínat těmi posledními. To znamená víly.
1: Ano,
2: lovili víly.
0: No ne, lovili a teď ta další slovy musela být třeba na liána. 4.
2: No, ale...
1: A nebo 3, ale vy máte 4. 4 v zadání možné nebyly.
2: No.
1: To se omlouvám. Byly 3 nebo
2: 2 nebo 3. Slyšela jsem to jenom zpozdálí a bylo, když budou 2, ještě
1: pokus.
2: Lépe 3.
0: Ale výborný ano. Pokus, výborný Aničko výborný pokus. Jako výborný.
1: Takže my zkusíme dál, děkujeme.
0: Mějte se hezky, naschledanou. A teď tady zvednu telefon. Halo, halo, Luším hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, Dagmar.
0: Dobrý den, paní Dagmar, tak povídejte.
3: Takže já jsem vymyslela, Dana navštívila Laťku kuchařku Kuncovou.
1: Kuchařku Kuncovou.
3: Kuncovou.
1: Tak já tam problém nevidím, Zdenku.
0: Já taky nevidím.
1: Dana navštívila...
0: Laťku.
1: Kuchařku.
0: To je jako Ladislava kuchařka. Laťku, ano, ano. Kuncovo. No, výborně. Tak paní Dagmar, vydržte nám na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. A teď já nevím, budeme ještě hrát písničku a pak bude čas na rozloučení.
1: Přesně, tak.
0: Tak jo, pustíme si písničku.

0: Písnička dozněla, Miloši, dívám se, úkoly máme vyřešeny, vyčerpány, takže...
1: Já se dívám, že to máme v ženském, podíváš se správně.
0: Ano, všechno. Ano, paní Dagmar, složení. Lucie a paní Eva byly dnešní vítězkyně. Pomalu si chýlíme ke svému konci, tak Milošku, máš závěr.
1: Mám závěr. No, já jsem totiž teďka málem přemýšlel, jak jsi na začátku říkal o tom horku, tak jako jestli v horku se lépe myslí nebo hůře. A myslím si, že obecně si asi řekneme, že je to horší v tom horku.
0: Horku, jako je to horší. No tak dáš nohy do lavoru, nebo si vyjedeš na nějakým lehátku na přehradu.
1: Počkej, takže do popisu tohoto pořadu máme dávat jako nohy do lavoru, když no ne, je tak... horku, aby vám to lépe myslelo?
0: Počkej, my nepřemýšlíme, my dáváme úkoly, naši posluchači přemýšlí. A ti by měli mít nohy, pokud jim teda vadí horko. Pokud jako se jim ty závity mozkové jako trošku pálí, připalují tím teplem samozřejmě, tak bych to chladil.
1: Co tě čeká dneska v tom horku?
0: Odjíždím do Blanska, teď čeká na mě náš kolega Pavel Kašpar se svojí skupinou Prasklý Bachor, protože příští týden máme koncert v jedovnici u rybníka Olšovce a já mám s nimi tři fláky. Tři rokové písničky a potom večer mě čeká další repríza Noci na Karlštejně. Hrajeme na Biskupském dvoře.
1: Tam hraješ Purkrabího, to už víme ze soutěží.
0: Hrajeme Purkrabího.
1: Nemáš chuť to někdy změnit? Jako, že bys tam zasáhl do toho děje a zahrál něco jiného, než napsal Vrchlický a Podskalský?
0: Hele, to se kdysi říkalo o panu Tuším, nevím, mám pocit Pivcovi, že když hrál v Národním divadle Lišku Ryšavou, Zigmunta, tak prostě řekli mu, ať nechá Husa odejít a on řekl tenkrát, Huse, si volný. Připadla opona, byla z toho pokuta a podobně. Mě takhle nutili mý kolegové, abych změnil kurz v muzikálu Titanic, kde jsem byl kapitán, že bychom se mohli vyhnout, ale neudělal jsem to. No, to je všechno dneska. Čověče, toto uteklo. Takže, přátelé, mějte se moc hezky. V pondělí po 9. se na vás budu těšit. Naschledanou.
1: Krásný den.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Hasiči ve Zlíně dál chladí trosky vyhořelé budovy v baťovském areálu. Za prvních 9 červencových dní hasiči na Jihomoravě vyjížděli k 35 požárům v přírodě. Dnes bude většinou oblačno a teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Na místě je od dnešního rána 6 jednotek, to je polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Hasiči stále chladí sutiny budovy, řekl dnes jejich mluvčí Pavel Řezníček. Z místa nadále stoupá dým, který je cítit v okolí požářiště. Lokalita je ohraničená páskami a střeží ji policisté. Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené. Zákaz vstupu je vymezen páskami. Délka uzavírky potrvá do úplného uhašení. Zničenou budovu by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Celková škoda způsobená požárem prozatím podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové není vyčíslená. Příčinu vzniku požáru budou zjišťovat kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Jihomoravští hasiči řešili za prvních 9 červencových dní 35 případů požárů porostu. Obvykle hoří lesy nebo tráva, případně pole. Podrobnosti k příčinám má mluvčí sboru Jaroslav Mikoška.
2: Nejčastější příčinou je nedbalost lidí, kteří se pohybují v té přírodě, samozřejmě v kombinaci s těmi klimatickými podmínkami, jako máme nyní, to znamená vysoké teploty, suché porosty. Je to ideální stav pro vznik požáru, takže určitě apelujeme vždycky na lidi, aby neodhazovali nedopálky.
1: V platnosti je výstraha meteorologů před požáry, a to v celém Jihomoravském kraji a v části okolních krajů. V lesoparku v Dobšicích bude odpoledne rekonstrukce bitvy u Znojma. Jde o připomínku vojenského střetu z roku 1809. Zúčastní se ho na 200 vojáků v historických uniformách, 40 koní a několik děl. Výjimečnost bitvy popisuje organizátor Ivan Vystrčil.
3: Je to jedna z nejvýznamnějších bitev a zajímavá je tím, že ona teoreticky nemá svého vítěze, protože císař Napoleon tu bitvu ukončil druhý den slovy dost bylo krve, bez toho, aby tu Rakousko-Ramnu zcela porazil. Sport.
1: O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají v přímém přenosu Karolína Muchová a Linda Nosková. K finálovému duelu Wimbledonu tak nastoupí poprvé v historii dvě Češky a zároveň spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají, pokračuje olomoucká rodačka Karolína Muchová.
4: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích, domluváme se tréninky, protože je to fajn, Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě, máme hezký vztah.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude na jižní Moravě oblačno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na Blanensku a Vyškovsku bude místy jen 26, vítr slabý, přes den mírný a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule s kratším zdržením a počítejte na D1 u Brna. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Krásné prázdninové sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Moravanka pro nás zahrála polku Jana Slabáka Žitečko dozrává a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Olga a Helga, na Slovensku slaví jmeniny Milota a v církevním kalendáři si dnes připomínáme Benedikta. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. Samozřejmě, že i dnes budeme zpívat. Těším se na naše zpěváčky v projektu Prázdniny u babičky, takže neváhejte a volejte na číslo 726465200. Já poprosím vás, milé posluchače, o prostor teď na začátku této hodiny, aby se naši zpěváčci mohli dovolat. No a teď už písnička Miloslav Richard Procházka, Krištof Neduchal, Oblásky a Miločanka.

0: Krásný valčík nám dozněl a pojďme přivítat zpěvačku, která se k nám dovolala, a je to Izabela Horáková, Izabelka Horáková, 9letá, je z Jalubí a já tě moc vítám. Ahoj Izabelko.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak jak se těšíš na zpívání?
1: Hodně.
0: Tak my se také moc těšíme a my ti dáváme prostor, takže prosím, těšíme se a můžeš nám zaspívat.
1: Na zelené luce sedí zajíc, dvouma uši s káma naslouchá jíc. Kdybych já ty uška mala, také bych tak naslouchala.

0: Hi.
1: No to bylo pěkné. Ano, Izabelko, teda opravdu pěkně si to zaspívala. Moc ti děkujeme, je to paráda. A ty chodíš někam zpívat, Izabelko?
0: Já chodím do zpěvu.
1: Ano, a kam prosím?
0: Do Hradiště.
1: Ano, no a hraješ ještě na nějaký nástroj nebo jenom zpíváš?
0: Na housle a na klavír.
1: No prosím tě, ty jsi taková akční teda, to je úžasné. No tak je to znát v tom zpěvu, že přece jenom ta jistota, intonace a tak dále. Pěkný, moc pěkný, Izabelko. Mohu tě trochu vyspovídat? Ano?
0: Ano.
1: Dobře, tak já se tě zeptám, ty jsi na prázdninách u babičky nebo bydlíte společně?
0: Ano. U babičky.
1: Ano, čili vy bydlíte společně, nějak jsem pochopila.
0: Jo.
1: V jednom době, no tak ty to máš. Výborné, ty jenom se běhneš schodečky, ne, a už seš u babičky.
0: Jo.
1: Že ano, no tak to je skvělý. Já se tě ještě zeptám, prosím tě, co tak ráda děláš o prázdninách, když máš, co máš tak nejradši?
0: Jsem ve výřivce.
1: Wow.
0: A nebo se ze Telegrama díváme na film.
1: Ano, no tak to je skvělé. No a budeš někam cestovat? Pojedeš někam?
0: My pojedeme za babičkou na Slovensko.
1: Na Slovensko, no tak to bude taky krásné. Uhum. A kam konkrétně?
2: Modrá nad Cirochou.
1: Aha.
2: Je Humenné, okres Humenné.
1: Ano, ano, ano, ano, ano, no tak to je.
2: Maminka je snad, ne?
1: Ano. No a když tam, jak se jmenuje tvoje babička, prozradíš mě to?
2: Na Slovensku Sabina. Sabina.
1: Ne, ne na Slovensku, ale tady, tvoje babička.
0: Ludmila.
1: Paní Ludmila, no tak paní Ludmilo, my vás zdravíme, vy jste takový pomocník, ano, paní Ludmila. No a řekni mi, Izabelko, s kým zpíváš, nebo kdo s tebou zpívá? Tak doma, jako myslím.
0: Ségry. A táta.
1: Táta. A táta je muzikant, nebo hraje na něco?
0: Jo, táta hraje na housle taky.
1: Na housle, no
0: a na kytaru.
1: Wow, no tak vy jste úplná muzikantská rodina, no to je nádherné. No a když se bavíme o babičce Ludmile, co máš nejradši od ní? Co ti vaří?
0: Šátečky a špagety.
1: Šátečky a špagety. No tak to je taková zajímavá kombinace. Tak dobrůdky. Dobře, tak já ti děkuji, že jsi mi tak jako odpověděla tady na pár našich otázek. No podívej, my budeme losovat zítra, já budu losovat, tak uvidíme, jak to dopadne, protože je pravdou, že vlastně teď se to nehodnotí, teď se to losuje, no a zítra bude losování, takže držím ti palce, aby třeba vyhraješ a je to vlastně soutěž o rodinnou vstupenku do Brněnské zoo. Byla jsi někdy v Brněnské zoo?
0: Jo, byla.
1: Byla. No a líbilo se ti tam?
0: Jo, líbilo.
1: Líbilo. Tak těšíš se. No tak já ti přeji, aby si vyhrála, aby to bylo všechno dobré. No a samozřejmě, co ti hlavně přeji, užívej si prázdnin, buď opatrná a ať si to pěkně užiješ všechno. Ano, a my ti moc děkujeme a jako dárek posílám písničku. Vám
0: děkuju,
1: všem.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. Libor Mikl, nebo pánové Mikl Kozmík, Valašská dědina a Lidečanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Dozněl Verbuň, Kvalařská dědina v podání Lidečanky a pojďme si poslechnout pana Jana ze Stanoviště. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl pozdravit bývalou zpěvačku naší kapely do Bradinky, Janu Indrovou, která bydlí v Neslovicích. Teď bývá vlastně normálního důchodu a ještě toho muzikantského zpěváckého důchodu. Takže byla pilířem naší kapely, takže moc jí pozdravuji a zahrajte jí pěknou písničku a ještě letmo pro Jardy Musila a Majku, taky pro radost. Děkuji a přeji krásný sobotní den.
0: No ano, my rádi zahrajeme, určitě. Děkuji. Určitě také znám, samozřejmě. Tak, pane Jane, rozloučím se, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď už paní Marie z Milotic, zdravím vás.
2: Dobrý den, já vás také zdravím. Já bych chtěla, mám tady bratra z Čech, Staňu Řiháka, a měl v červnu narozeniny. Takže bych mu chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, ať se ještě můžeme setkávat, že to... A včera jsme byli v Násedlovicích u bratranca Milka Brhla a Boženky Procházkovej, takže taky bych jí chtěla popřát pěkné pohoštění, které nám udělali, a děkovat za to, že jsme se setkali.
0: Výborně. Tak to jsem ráda, že jste se tak pěkně potěšili, tak to má být.
2: Ano.
0: A přeji vám pěknou sobotu.
2: Ano, děkuju aj vám.
0: Naschledanou. No a teď tady mám přání a měla by teda úplně zaznít fanfára, protože to je úžasné narozeniny. K úžasným narozeninám budeme přát. Tak tedy tram, tadadá, milá babičko Jirko Kiliánová z Jankovic u Uherského Hradiště. K tvým úžasným stým narozeninám ti ze srdce přejeme pevné zdraví, mnoho radosti, lásky, pohody a stále dobrou náladu a mysl při luštění křížovek a sudoku. Ať tě každý nový den těší, obklopují tě tví nejbližší a provází tě i nadále tvůj neutuchající úsměv na tváři. Krásné sté narozeniny a vše nejlepší přichází popřát dcera Věrka, Olga, vnoučata, pravnuci a kamarádi Anička a Tonda, Zdenka a Tonda z Jankovic u Uherského Hradiště. Tak to jsou teda, to je prostě fantastické. No, tak pojďme dále, máme tady ještě jeden takový milý e-mail. Naší milé mamince Květoslavě Drobílkové z Brna, budeme vinšovat. Život to vzal nějak zkrátka, už je tady 90. Vše nejlepší, radost, pohodu, štěstí a hlavně zdraví, co potřebuješ. Za všechno ti moc děkujeme a ze srdce přejeme. Máme tě rádi. Dcera Lenka s rodinou a vnučka Simonka. Tak to jsou teda nádherná léta. Obdiv, velký obdiv oběma dámám. Tak pojďme na písničku. Vinohrady, Moravská lidová, Joška Severin mladší nám bude zpívat a za doprovodu Brolnu.

0: Pojďme přivítat pana Karla Jeřábka z Mašovic u Znojma. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, paní Navrátilová. Já bych chtěl poslat písničku do vedlejší vesnice Beskov u Znojma a tento týden oslavil 70. narozeniny pan Josef Kubák. Takže v Beskově u Znojma na Hájence žije správný chlap, který čelaří, myslivec, je, hraje v country kapele, takovej plný jako elánu, takovej pracovitý, takže Josef Kubák oslavil 70. narozeniny, všechno nejlepší, co nejvíc zdraví, boží požehnání, upřeju kamarádi z Mašovic, z Znojma.
0: Výborně. Tak pane Karle, já vám přeji krásnou sobotu, ať se vám daří.
1: Děkuji.
0: Naschledanou. A teď už přivítáme slečnu Adélu Bobčíkovou z Horního Němčí.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát babičce a dědovi ke 45 letem manželství. Při hodně štěstí, zdraví a boží požehnání a psa vnučka Adéla s rodinou.
0: Tak výborně. Tak je to vše?
2: Ano.
0: Ano. Tak zdravíme. Zdravíme do Horního Němčí, ať se daří a naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak a pojďme tady na dopisy. Dobrý den, rádi bychom prostřednictvím vašeho pořadu chtěli poslat písničku a blahopřání panu Oldřichu Beděrovi z Dolních Dunajovic k jeho 75. narozeninám, kterých se dožívá 14. července. To už je let, co svůj život žiješ v dobrém i ve zlém, v lásce i bolesti. Přinesl si pot i slzy i chvíle štěstí a radosti. Tak to dnes vidíš moudrýma očima a něco nového se právě teď začíná. A jsou to léta plná pohody a zdraví, strávená s těmi, kdo tě mají rádi. Že nás je hodně, to je jisté, dnes naléváme víno čisté a připijíme tobě na zdraví, tvé narozeniny se řádně oslaví. Ještě hodně let strávených v kruhu svých blízkých a moře zdraví a pohody přejí všichni, co tě mají rádi. Tak to bylo jedno přání a já ještě připojím tady jedno. Jeden dopis, léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Smích, ať pokrývá tvůj red, a to nejméně do 100 let. Dnes slaví své 85. narozeniny manžel táta dědeček a pradědeček pan Jaromír Holub z Brna Lesné. Touto cestou mu všichni přejeme krásné narozeniny a hlavně hodně, hodně zdraví. Tak, přátelé, písnička bude následovat. Richard Miloslav Procházka, Vladimír Skalický, Vínko, Vínečko a Dambořanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: A přátelé, jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já chci přivítat paní Veroniku z Hostěradic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Květuško. Tady je ještě jedna Veronika z Hostěradic. A dnes se dožívá můj otec, který bude mít 76 let. Přeje to manželka, já a brácha a celá rodina.
1: Dobře. Je to všechno, prosím?
2: Ano, a můžete se, jak se říká, nějakou pěknou písničku na našeho tatínka, protože on poslouchá vás ještě 20 hodin.
1: Dobře, velmi rádi zahrajeme. Já se s váma rozloučím a přeji vám pěkný den. Nashledanou.
2: Vám taky. Nashledanou.
1: A teď už pan Jan z Lukovan. Vítejte.
3: Dobrý den. Já bych chtěl nechat zahrát písničku pánu starostovi Hájkovi Miroslavovi z Lukovan. Starostovi.
1: Ano.
3: A paní tajemnice, jeho tajemnice, která je taky v Lukovan, ale pochází z Březníku. Přesný jméno nevím. Tak bych ho rád jako pohladil po srdíčku s krásnou písničkou. To vám všechno, jako jim přeji z celého srdce, občan Lukovan. Tak vám moc krát děkuju za prostor.
1: Ano,
3: děkuju,
1: ano.
3: Nashledanou.
1: Pěkný den a nashledanou.
3: A tak, nashledanou.
1: No a máme tady, přátelé, klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a budeme vinčovat k dnešnímu svátku a je jich tu poměrně dost. Takže budeme vinčovat paní Olze Kočendové z Brna, dále slaví svůj svátek paní Olga Grumlová z Brna, paní Olga Křivanová z Brna, paní Olga Antalová Kokory a paní Olga Kotoučková z Deblína. A také narozeniny ještě připojím. Pan Jan Janda z Moravského Krumlova slaví své narozeniny dnes a také pan Jaromír Holub z Brna slaví své narozeniny. Tak vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti. Zkrátka, ať se vám daří a na zdraví a živio. Tak přidali jsme, já tady ještě připojím přání, která tady mám e-maily. Dnes slaví krásných úctyhodných 93 roků paní Marie Černochová, rodačka z Břeclavy a téměř 50 let obyvatelka Luhovič a přilehlých Poslovic. Paní Černochové přejeme především zdraví, vnitřní pohodu a spokojenost a stále stejný elán do života. Sousedé Lukáčovi a rodina Černochova. Tak předali jsme a písnička Vladimír Fefre, Jarka Kachyňová, Nevěděl syneček a Moravěnka.

Přátelé, a pojďme tady na e-mailovou poštu. Dnes slaví 85 roků milý manžel pan Jindřich Paleček z Předkláštěří. Posíláme gratulaci Jindřišku. Přejeme ti k dnešním krásným narozeninám hlavně to zdraví. Manželka Zdeňka a Jarda s rodinou. A ještě jedno přání tady připojím. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o nějakou pěknou písničku pro naši vnučku Katušku Kromachovou z Rohatce k jejím dnešním krásným 18. narozeninám. Zároveň jejímu tatínkovi, panu Petrovi Škromachovi k zítřejším narozeninám a oběma popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, Katušce, úspěchů v životě a rodinné pohody, a to jim z celého srdce přejí mamka s Michálkem, babička a děda z Mistřína a připojují se Malíkovi, Slováčkovi, Formanovi a Pakanovi. Tak moc krát děkuje a zdraví Naďa Jakubíčková. Předali jsme a hrajeme písničku Pýtal se mě jeden chlapec. Tak a bude nám zpívat Jana Měšťánková, Petra Klučková a velehradská cymbálka doprovodí.

0: Tak pojďme přivítat paní Krejčí z Brna. Prosím, můžete přát.
1: No, já bych chtěla poděkovat kamoši Miluši, že by byla přála k narození a svátku.
0: Ano.
1: Akorát tam je dneska to slavíme.
0: No tak to je skvělé, tak doufám, že si užíváte.
1: Já mám dárku a dárku, já to nezatím ani od naše dom.
0: No to je nádherné.
1: Dokonce aj sestřenice ze Slovenska mě volala teďka.
0: No tak to je skvělé. Tak paní Krejčí.
1: Ano, já jsem vaše členkou rozhlasu, k vám chodím.
0: Ano. Tak já vám také přeji hodně zdraví, no, štěstí.
1: Dneska, víte, kam to chodíme oslavit? Chodíme do přírody na bylinky.
0: No to je nádherné. Tak si to všechno užívejte, paní Krejčí. No. My vám také přejeme všechno, no, jen to nejlepší, ať se vám daří.
1: Já jsem vaši stálou klientkou, já jsem.
0: Ano. My si toho moc vážíme, jo, a děkujeme.
1: Jo, kamarádce Miluše, moc a moc děkuju.
0: Ano. Tak nashledanou a pěkný den.
1: Vám taky, no, taky.
0: Tak přátelé, a pojďme dále, mám tady e-mailovou poštu. Milá Mařenko, všechno nejlepší k vašim 90. narozeninám. Zdraví, ať ještě slouží, ať je hlava stále bystrá, ať se vám dobře daří a nic vás nesouží. Jste moudrá a krásná bytost. Vše dobré vám přeje Mirka s rodinou. To bylo krásné přání a my si dáme další písničku. Přátelé, Cestička od dubí. Václav Maňas mladší, Josef Křivák a Šohajka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak máme tady, dovolal se k nám pan Miloš Snopek z Brna, kterého vítám. Dobrý den.
1: Paní Navrátilová, já vám přeji krásnou sobotu 11. července, protože dneska mají svátek Olgy Helgi, to jste už jim popřáli, ale já mám jedno speciální přání,
0: ano.
1: Takovou svých vzpomínku. A je to vzpomínka na 11. červenec, až to byl den stavařů, to znamená pro všechny stavaře vás prosím o krásnou písničku. A k tomu, pač jsem byl členem i v pohraniční stráži jako základák, tak tam tu vzpomínku, pač ten den patří i té pohraniční stráži. Takže všem pejesákům, všem stavařům v celé České republice přeju hodně, hodně pohodový čas, krásný prázdniny. Tím pádem zdravím všechny moje kamarády, všechny známí Marušku v Krokočině, Jošku Divoká, ten vlastně tomu dal podnět, pač se stál členem klubu veteránů pohraniční stráže, tak Pepíku do Dolní Lhoty zdravím, Pepu Divoku a všechny pejesáky, co jsou. A platí to i pro Hanku do Nového Liskovce Brně, pro vás v rádiu, pro všechny oslavence, co dneska slaví a co si užívají krásnou sobotní jako náladu. Já vám moc děkuju za krásnou písničku, přeji všem zdravíčko, pohodu a nádherný prázdniny, nádherný počasí. Děkuju.
0: Děkujeme pěkně. Samozřejmě nápodobně, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Já vám děkuji a příjemný den. Naschledanou.
0: Tak a pojďme na e-maily. Chtěli bychom zahrát hezkou písničku našemu strýci Staníkovi Řezníčkovi z Újezdce u Luhačovic, který dnes slaví krásné 70. narozeniny. Přejeme mu hlavně zdraví, štěstí a boží požehnání do dalších let. Tak to vinšuje neteř Ivana s rodinou. A ještě jedno přání tady mám. Dnes má narozeniny moje milá kamarádka paní Anička Kalinová z Uherského Hradiště. Vaši písničkou bych ji chtěla pozdravit a popřát do dalších let hlavně zdraví, klid a pohodu. Aničko, měj se hezky. Stále vzpomínám na naše společné toulky krásným Hradištěm. No tak to je moc pěkné, pojďme na další písničku. Je to takový evergreen a můžete si i zaspívat. Lidová, Žala naša Anička a Mistříňanka.

přátelé, a pojďme na další přání, která tady máme. Krásné poledne vám oběma do studia. Moc vás zdravíme ze Bzence a prosíme o krásnou písničku pro paní Olinku Kolmašovou z Moravského Písku k dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody přejí holky z penzionu Iva a Fanča. K přání se připojuje i Natálka Jakšová s maminkou. Moc zdravíme i Naděnku do Mistřína, ať jí také potěší vaše písnička. Moc děkujeme Natálka a Iva Jakšovi. A ještě jedno přání tady mám. Prosíme o pěknou písničku pro oslavence pana Josefa Jakoubka z Pitína k jeho kulatým narozeninám. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti rodina Jakoubkova a Nálepkova Stasova. Děkujeme. No a už další písnička, jdeme na to.

Dozněla poslední zpívaná písnička Karel Vacek, Hej paní mámo. Karel Zelníček nám zaspíval za doprovodu starobrněnské dvanáctky a vážení a milí, budeme se loučit. Skončila první hodina pořadu blahopřání s písničkou. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová. Těším se na vás v podvečer po 18. hodině, kdy se opět uslyšíme. A právě posloucháte orchestrální skladbu Jana Slabáka, kterou pro nás hraje Moravanka s názvem Dožínková. Přátelé, přeji vám krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Řidiči v brněnském Novém Lískovci budou mít více parkovacích míst. Kvůli požáru jsou celý víkend uzavřené budovy 1415 Baťova institutu ve Zlíně. Správa Moravského krasu chce upozorňovat turisty i na lákadla v okolí. Dnes bude většinou polojasno, postupně oblačno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V Novém Lískovci bude čtyřpatrový parkovací dům. Brněnští radní na svém posledním zasedání schválili výběr firmy, která ho postaví za více než 126 milionů korun. Stavební práce mají začít na podzim mezi Svážnou a Oblou ulicí. Po dokončení tam zaparkují téměř 300 aut, popisuje starostka Jana Drápalová z Hnutí Zelení.
3: Cílem je to parkovací místo udělat co nejefektivněji a nejracionálněji, takže tady tahle ta lokalita se k tomu hodila, takže pomůžeme tím zlepšit nedostatek parkování na sídlišti v Novém Lískovci.
1: Ve Zlíně kvůli požáru budovy 34 zůstane dnes i zítra uzavřený Baťův institut ve 1415 budově. Zaměstnance z místa evakuovali hasiče ve čtvrtek dopoledne. Aktuálně prostory slouží jako hasičská základna při dohašování požáru. V budovách je také Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská knihovna Františka Bartoše. Jestli i jim požár způsobil nějaké škody, zjistí zaměstnanci až v pondělí. Vedení prostějovské radnice navrhne zastupitelům, aby schválili nedaleké obci Olšany příspěvek více než 900 tisíc korun na další fázi čištění podzemních vod. Ty v minulosti kontaminovaly toxické látky z podniku Sigma Lutín, připomněla Alena Vrtalová z prostějovského magistrátu. Sanační práce v okolí Olšan začaly v roce 2020. Odborníci do podzemí pomocí vrtů aplikují mléčnou syrovátku, která pomáhá odbourat kontaminační mrak. Správci chráněné krajinné oblasti Moravský kras chtějí turisty upozornit i na památky a lákadla v okolí. Má to rozptýlit vysokou návštěvnost lokality. Zpřístupněné jeskyně ročně navštěvuje přes 300 tisíc lidí. Atraktivní pro návštěvníky by mohly být například zámky v Rájci nad Svitavou nebo Lisicích. Podle vedoucího správy krasu Dominika France by se díky tomu návštěvnost lépe rozložila v prostoru a čase a znamenala by menší zátěž.
4: Myslím, že by stálo za to, zvlášť když se tady turisté zdrží delší dobu, navštívit i okolí a tím by možná mohlo dojít i k tomu, že se taková ta, řekl bych, až nepříjemná koncentrace turistů rozptýlí a bude to jaksi pro všecky potom příjemnější ten pobyt.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno s drobnou kupovitou oblačností. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na Blanensku a Výškovsku bude místy jen 26. Vítr je mírný a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D2 pozor ve směru na Břeclav na 8. kilometru máme hlášené odstavené osobní auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
6: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: Pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu můj prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě dřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne?
2: No. Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojeno s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší? Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Jo. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? Nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo to třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby? Přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, jak jsou, nebo ne,

0: soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne? Myslím si, že je víc ještě.
1: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
0: Ne.
1: Když přijde bouřka, máte o něco strach, že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
0: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
1: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
0: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
1: A jak velké to psaníčko jedno je?
0: Tak 40x20 bych tak typoval.
1: Máte poštovní schránku?
0: Ano.
1: Jak vypadá?
0: Černá.
1: Proč černá?
0: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
0: Ve svém bytě.
1: Věšíte vy nebo paní?
0: Tak na střídačku.
1: Co je největším, prostorově největším exponátem?
0: Asi ty kamna v tom velkém sále.
1: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
0: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
1: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
0: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět pátý ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
1: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako se potěšit, kam na zámku jdete?
0: V ní teďka sedíme.
1: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák nebo co to je?
0: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
1: Jo.
0: Jo, jo.
1: Jste koukali, jak vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
0: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
1: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
0: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
1: Co tomu říkají rodiče?
0: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
1: Nedožili?
0: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
1: Svítlí to, ne? Měl by radost asi.
0: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
1: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
0: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
1: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
0: Já taky. Děkuju.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně ráda mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty Elchborkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já, když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky. že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tematiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Srážka vlaku s autem zastavila provoz na trati z Brna do Českých Budějovic. Hasiči ve Zlíně dál chladí trosky vyhořelé budovy. Na místě zůstává 6 jednotek. Lidé dnes můžou do Židlochovic zajet na festival Meruňkobraní. Počasí bude většinou polojasné, někde až oblačno. Teploty vystoupí až na 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Provoz na trati z Brna do Českých Budějovic omezuje na Jihlavsku nehoda. Vlaky neprojedou mezi Batelovem a Kostolcem u Jihlavy kvůli srážce vlaku s automobilem. Místo nich vozí cestující náhradní autobusy. Týká se to i rychlíku Rožumberk z Brna. Omezení má skončit v 16 hodin. Při nehodě byl zraněn řidič osobního auta. Sanitka ho odvezla do nemocnice, uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. Hasiči třetím dnem zasahují u požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě dál zůstává 6 jednotek, to je polovina oproti noci na dnešek. Hasiči se teď snaží chladit trosky vyhořelé stavby. Z místa podle velitele zásahu Zdeňka Otrusy nestále stoupá dým.
2: Bohužel ten kouř z toho nedokonalého hašení není příjemný pro dýchání, takže my stále doporučujeme občanům, aby se vyhýbali bezprostřednímu místu toho požáru a pokud možno nevětrali a radši vyrazili za čerstvým vzduchem do hor.
0: V budově číslo 34 začalo hořet ve čtvrtek ráno, následně se její většina zřítila. Požár policie prověřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Na místo se podíváme také živě, a to po půl třetí. V brněnském divadle na Orlí se dnes sešly rodiny dětí trpících takzvanou juvenilní idiopatickou artritidou. V Česku žije s tímto chronickým onemocněním kloubů kolem 4000 dětí a dospívajících. Kromě fyzických obtíží nemoc zasahuje do psychiky dítěte i celé rodiny. Akce Úsměvy navzdory bolesti má pacienty podpořit a propojit, vysvětlila koordinátorka Kristýna Drášilová. Židlochovice na Brněnsku dnes pořádají 11. ročník Meruňkobraní. Návštěvníci můžou na několika místech ve městě ochutnat meruňkové speciality. Pro děti je připravená zážitková stezka meruňkovým sadem. Se vstupenkou dnes můžou zájemci navštívit i jinak nepřístupný židlochovický zámek. Hlavní program začal už dopoledne v centru města, pokračuje za organizátory Michala Kopečková.
3: Za návštěvu určitě budou stát řemeslné trhy na náměstí a u infocentra. V nabídce budou rozhodně dobroty s meruňkami, například lokše a bramborové placky na peci s meruňkovou náplní, meruňkové víno, pivní meruňkové speciály, meruňkové marmelády.
0: Organizátoři se letos více zaměřili mimo jiné na folklor. Kromě předmětů s touto tematikou se lidé můžou naučit i typické tance. Sport. Dvě české tenistky nastoupí poprvé v historii do finále dvouhry Wimbledonu. Po 17. hodině se na travnatém Grand Slamu utkají o titul Linda Nosková a Karolina Muchová. V Londýně to bude sledovat i kapitánka českého týmu v soutěži Billie Jean King Cup Barbora Strýcová.
4: Těším se na to, jak se s tím vševším poperou, protože přece jenom je to ohromná tíha hrát na tom centrálním kurtu a finále. A je to prostě historická věc, prostě já jsem na to hrozně pyšná a těším se na ten zápas jako fanoušek, se prostě budu koukat a vlastně ani ta nervozita tam jako vůbec žádná není, protože ať vyhraje jakákoliv, tak prostě vyhraje holka z Česka a to je prostě hrozně hezký.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude dnes polojasno, postupně oblačno, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na Blanensku a Vyškovsku bude místy jen kolem 26. Vítr je mírný a biozátěž střední. Více o počasí za chvíli s meteorologem Petrem Minsterem a Eliškou Záreckou, která vás také provede sobotním odpolednem s Českým rozhlasem Brno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnicích jižní Moravy počítejte se zdržením na příjezdu do Brna po dálnici D2. Kolona se tvoří od 7. po 0. kilometr, zdržení je okolo 10 minut. A dejte pozor také mezi Kyjovem a Miloticemi. Na železničním přejezdu tam nefunguje světelná signalizace. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne, milí posluchači. 5 minut po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Prožíváme sobotu s datem 11. července roku 2026. Už za malou chvíli se spojím s brněnskými meteorology a nabídnu podrobnou předpověď počasí. Krátce před 14:30 se můžete zapojit do soutěže s názvem Co tím chtěl básník říct? A přidám také písničky, které nestárnou. Zaspívají nám Helena Vondra, Ráčková, Věra Martinová či Karel Gott. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Máme 14 hodin a 12 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Na druhé straně linky je právě teď meteorolog Petr Minster. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuální počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Máme příjemně teplý den, málo oblačností je hlavně na Znojemsku, jinak je to polojasno až oblačno, nejvíce oblačností teď na Vyškovsku. Právě na severu a na severovýchodě jsou teploty k těm 25-6 stupňům, na Brněnsku zhruba 28 a ty jižní okresy tam mají od 28 až do 30 stupňů. Vítr pofukuje od severu, severozápadu spíše mírný.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Ta oblačnost bude postupně menší, bude se zmenšovat a v noci teda čekáme skoro jasno, polojasno. Teploty poklesnou do rána na 15 až 12 stupňů. Vítr bude v průběhu noci slabý, ale k ránu se rozfouká od severozápadu, hlavně na tom západě kraje. A větrný den právě bude zítra celkem převažovat. Oblačnost bude malá, hlavně ráno, dopoledne už bude oblačnost přibývat. Nicméně odpoledne se jenom s malou pravděpodobností mohou vytvořit krátké přehánky a večer bude zase postupně oblačnost ubývat. Teploty by zítra měly být jednak díky větru a trochu větší oblačnosti o stupínek nižší, zhruba 26 až 29 stupňů.
1: A jaké počasí bude v pondělí?
2: V pondělí bude zase slunečno, podobně jako dnes, s tím, že teploty budou o něco vyšší, překročí 30-stupňovou hranici, zejména opět na jihu, a to od 28 až do 32 stupňů. Vítr ten bude zase o něco slabší a oblačnost drobná, která bude odpoledne se nacházet nad celým krajem, tak se bude zase večer rozpouštět.
1: Říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Čtvrtečním hostem 16. července bude ekolog Martin Škorpík z Národního parku Podyjí. Povídat si s ním budu o kudlance nábožné. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha, tedy právě kudlanka, se stala hmyzem roku 2026 České společnosti etnomologické. Co je na tomto hmyzu tak fascinující a proč je dokonalým predátorem, jaký je jeho životní cyklus a které nepůvodní druhy můžeme potkat i u nás na Moravě, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

Dospíval Jiří Korn, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 14:30. Je tu soutěž s názvem Co tím chtěl básník říct? Soutěžíme každou sobotu, krátce před 14:30. Zapojit se můžete, pokud jste od nás v uplynulých 8 týdnech žádnou cenu nezískali. Dnes hrajeme o knihu Alexandry Rainworth Máš nárok na život. Žij, jako by ti zbýval jen rok. Dost bylo odkládání, dost bylo kompromisů, dost bylo života až jednou. Co kdybyste věděli, že vám zbývá jen jeden rok života? S čím byste přestali a do čeho byste se konečně pustili? Takže pokud chcete soutěžit, volejte právě teď na číslo 726 46 52 00. Zadání prozradím po písničce.

0: Doznívá píseň z roku 2003 s názvem Už pár dnů a já mám na lince dnešní soutěžící paní Šárku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak, paní Šárko, dnes budeme doplňovat pranostiku. Tato lidová pranostika vyjadřuje přechod mezi dvěma nejteplejšími měsíci v roce. Takže pozorně poslouchejte, budu chtít doplnit jedno slovo na konci pranostiky.
1: Dobře.
0: Co červenec končí, srpen?
1: Červenec končí, srpen začíná.
0: Ano, výborně, to je správná odpověď. Výborně, tak cena je vaše, získáváte knížku Máš nárok na život. Knížku budete chtít si přečíst sama, nebo případně budete chtít někomu darovat?
1: Přečtu a případně se podělím i o knihu. Určitě.
0: Výborně, výborně. Tak já vám ještě jednou moc gratuluji a prosím, děkuji. Zůstaňte mi na lince a domluvíme si společně předání ano. Této knížky. Děkuji vám, děkuji. A ještě jednou vám blahopřeji k výhře.
1: Děkuji vám. Krásné odpoledne.
0: Krásné odpoledne. To byla soutěž, co tím chtěl básník říct. Posloucháte Český rozhlas Brno. Je 14 hodin a 28 minut. Dobré odpoledne.

Skupina Olympic na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 14 hodin a 39 minut. Hasiči se ve Zlíně stále potýkají s

0: žárem ikonické baťovské budovy číslo 34. Dohašují ohnisko v Sutinách částečně zřícené stavby a nepřístupná oblast láká o víkendu obyvatele Zlína, kteří chtějí zkázu vidět na vlastní oči. Reportérka Marta Pilařová teď řekne víc. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. V okolí ohořelé budovy panuje zvláštní klid a smutek. Lidé, někteří s rouškami na tváři, většinou ale jen tak sem přicházejí a pozorují trosky. Jsou tady rodiče s dětmi, jsou tady seniori, kteří v budově dříve pracovali, jsou tady páry, které se drží za ruce, většinou dlouze stojí a tiše pozorují budovu, ze které pomalu stoupá dým a vypadají, jako by se s ní loučili. Zápach z požáru jde cítit všude kolem a dokonce i v mnoha kilometrové vzdálenosti ho hlásí lidé. Můžu to potvrdit i já, když jsem přijížděla do Zlína, tak hned na začátku, hned za cedulí s nápisem Zlín jsem ucítila ten typický zápach tady toho požáru. Ale je tu ticho, vrtulníky už nelétají a samotné hašení není slyšet. Na vše zhlíží ikonický portrét Tomáše Bati, který jako zázrakem nezhořel. Vypadá to, jako by odhodlaně hleděl na to, co se tady děje. Do blízkosti budovy je stále vstup zakázán, hrozí totiž její zřícení. Vše, co jsem popsala, se děje v bezpečné vzdálenosti na nároží proti Baťovu institutu s muzeem a galerií. Ty ale mají zavřeno a budou mít zavřeno i zítra. Stejně tak jako Baťův mrakodrap s oblíbenou vyhlídkovou terasou. Kdybych měla tu atmosféru shrnout jedním slovem, řeknu pietní.
0: A jaký je výhled na další hodiny nebo dny? Kdy se podaří požár uhasit?
1: To se skutečně těžko odhaduje, ale pokusím se shrnout informace, které jsem dostala od velitele zásahu Zdeňka Otrusiny. Ten mi řekl, že budou pokračovat stejně tak v tom dohašování jako dnes, tak určitě i v neděli. Cílem je ochladit žhavé ohnisko Sutin, to vzniklo při zřícení budov a má mocnost několika metrů a jde o to, aby to ohnisko nemohlo znovu splát. Teplota je podle Zdeňka Otrusiny stále dost vysoká. Taky hlídají střechy okolní budov, protože vzduchem stále létají ohořelé papíry z budovy číslo 34. Jeden dokonce našli, a to je nejdál, co se ví, až ve starém Hrozenkově na slovenských hranicích a z toho je vidět, jakou ten oheň měl sílu. Budova je na tom podle statika tak, že bude muset jít k zemi, to už je zcela jasné. Kdy se ale tak stane, je těžké odhadnout. Demolici vyhlásí stavební úřad a majitel budovy si bude muset najít demoliční firmu. Do té doby bude potřeba to okolí, to bezprostřední okolí té budovy dobře zabezpečit, aby nehrozilo, že někomu zkrátka spadne něco na hlavu. Já když jsem si povídala s hasiči těch asi 50 metrů daleko od budovy, tak jsem i slyšela, jak se vylamují okenní tabulky, jak padá sklo, protože ta budova je narušená a samozřejmě ten požár s ní dál něco dělá. Čili tady to celé dění může trvat týdny i měsíce.
0: Říká reportérka Marta Pilařová. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
1: Děkuju, zdravím do Brna, naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky U Velesu, mám dojem, a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně Magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro Pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace, a vlastně tím to začalo.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

Výjimečný zážitek, v němž se propojí hudba a obraz, slibují pořadatelé koncertu při svíčkách na nádvoří Jihomoravského muzea ve Znojmě v neděli 12. července 2026. Hudební improvizace klavíristy Jiřího Pazoura, inspirované architekturou a atmosférou města, budou doprovázeny vizuální projekcí fotografií Jakuba Skokana. Začátek je v 9 hodin večer. Městské muzeum v Kloboukách u Brna láká na výstavu Příběhy ukryté v kufru, uzlíku a brašně. Návštěvníci tam mohou prozkoumat fascinující osudy, vzpomínky a tajemství spojená s historickými zavazadly. Výstava potrvá do 31. října 2026. Znojmo, město nad vodou 1. Tak nazval svůj pondělní koncert Moravia Brass Band, který vystoupí na pontonu v zatopeném kamenolomu v Mašovicích nedaleko Znojma. Netradiční koncert začíná ve 21 hodin a bude se opakovat ještě i v úterý ve stejném čase. A v úterý 14. července 2026 v Brně startují letní Shakespeareovské slavnosti na Špilberku. Otevře je zimní pohádka od 20 hodin a 30 minut. Ta se pak bude hrát i ve středu a dál na ní naváže Marná lásky snaha, Otelo, Veselé paničky Windsorské, komedie Omylů, Jak se vám líbí a Sen noci svatojánské. Hraje se vždy od 20.30 na hlavním nádvoří hradu.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 14. července po 11. hodině bude hráč padelu Ondřej Helar. Přiblíží tento sport příbuzný tenisu nebo skvoši. Odkud pochází, jaká má pravidla, pro koho je vhodný a kde lze padel trénovat a hrát u nás na Jižní Moravě. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Synice zhorší vodu v Dyji pod Novými Mlýny. Brněnské bosonohy se pyšní 8 novými páry krojů. O wimbledonský titul se v českém finále utkají v Londýně tenistky Linda Nosková s Karolínou Muchovou. Zítra bude polojasno až skoro jasno, odpoledne oblačno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Vysoká koncentrace sinic v dolní nádrži Nových Mlýnů zhoršuje kvalitu vody v Dyji pod nádrží, informují o tom vodohospodáři na svém webu. Pod hrází se tvoří pěna, kterou povodí Moravy zachytává na dvou norných stěnách. Hodnoty kyslíku v Dyji pod nádrží byly dnes ráno dostatečné. Vodohospodáři už ale nevidí možnost dalších opatření a nevylučují, že se situace v následujících hodinách může zhoršit. A to i přes vysoké nasycení kyslíkem vody v nádrži i na odtoku. Důvodem je množství sinic v řece Dyji a také očekávaný vývoj počasí. Vodohospodáři proto upozornili Moravský rybářský svaz a další instituce. Na začátku července pod Novými Mlýny v Dyji uhynula po prudkém poklesu kyslíku ve vodě asi tuna ryb. Před rokem na stejném místě uhynulo asi 30 tun ryb. V Brně bosonohách mají členové místní hodové chasy k dispozici nové kroje. Ty jsou inspirované fotografiemi z období první republiky. Město za 16 kompletních krojů a některé samostatné díly zaplatilo přes 580 tisíc korun. Nejvýraznější změny lidé postřehnou u hlavních stárků, kdy hlavní stárka má bílou zástěru s červenou výšivkou, červené punčochy a účes ozdobený lžičkou. V bosonohách jsou hody dvakrát do roka. Nové kroje jsou tak součástí udržování tradic, popisuje starosta z KDU-ČSL Martin Černý.
4: Máme tady vlastně dvakrát ty hody, považujeme to za součást tradice a jsme moc rádi, že se to v bosonách i v Brně takhle jako drží a obnovuje. Myslím, že to patří ke kultivaci společnost.
2: V Morkovicích Slíženech na Kroměřížsku dnes odpoledne bude od 16 do 19 a také zítra od 9 do 13 hodin omezený provoz kvůli triatlonu. Zákaz se bude týkat silnic 2. a 3. třídy v úseku Morkovice, Slíženy, Troubky, Litenčice a Počenice. Dále bude uzavřený provoz místní komunikace ve městě Morkovice Slíženy v ulicích Kolaříkova 17. listopadu, Jabloňová a Školní, kde vjezd do uzavřených úseků bude možný pouze s povolením pořadatele.
1: Sport.
2: Tenistku Lindu Noskovou čeká první grandslamové finále v kariéře. O titul ve Wimbledonu se utká s krajankou a kamarádkou Karolínou Muchovou. Utkání začne po 17. hodině. Nosková po postupu ze semifinále v rozhovoru pro Tennis Channel mimo jiné řekla, že má ze svých úspěchů radost, ale zároveň pořád překvapují i s ohledem na to, jak s tímto sportem začínala.
5: I've always played tennis just to enjoy my time.
6: Tenis jsem hrála hlavně pro zábavu. Nikdy jsem nebyla to dítě, které sní o grandslamových titulech a pozici světové jedničky. Na začátku to pro mě byl spíš koníček. Ani mě nenapadlo, kam se můžu dostat. Je to příjemné překvapení.
5: I was not expecting to be here in a few years. It's a nice surprise.
1: Počasí.
2: V noci a zítra ráno bude na Jižní Moravě skoro jasno až polojasno, dopoledne více oblačnosti a odpoledne přehánky. Jejich výskyt podle meteorologů závisí na proudění vzduchu. Pokud se ale objeví, budou častější a může se i mírně ochladit. Večer ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, nejvyšší denní 26 až 29 stupňů. Vítr mírný severní až severozápadní, během dne bude zvolna slábnout. Rozptylové podmínky čekáme velmi dobré a biozátěž kvůli horku střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 pojedete plynule, kratší zdržení vás čeká u Brna v místě dopravního omezení mezi s tím 94. a s tím 96. kilometrem. A pozor také na s tím 93. kilometru ve směru na Vyškov, tam je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne, máme 5 minut po 15. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je sobota 11. července roku 2026. Co nás čeká v následující vysílací hodince? O mizejících i zkreslujících slovech v našich slovnících bude za moment ve víkendové jazykové dílničce mluvit amatérský jazykospitec Jiří Trachťa. V reportáži krátce před 15:30 se vypravíme do Vsetína na Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. A pár minut po 15:30 vás čeká 12. díl cyklu Temné letopisy moravské. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno.

0: Zahrada ticha na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 15 hodin a 14 minut. Slova mohou urazit, ale také zakrýt nepříjemnou skutečnost. A právě nad tím se dnes zamýšlí Jiří Trachtulec, řečený Jiřík Trachťa.
1: Jedna moje známá se ucházela o pracovní pozici finanční operátor, specialista pro zákaznické transakce. Jaký byl její údiv, když zjistila, že se jedná o pokladní v obchodě. Mnohá slova mizí z našeho slovníku a jsou nahrazována přívětivějšími. Ze starých lidí jsme udělali seniory, z tlustých lidí jsme udělali lidi s nadváhou, zelhaní uvádění v omyl a podobně. Často tím ovšem zlehčujeme či přikrašlujeme fakta, nebo dokonce zakrýváme chyby a společenské nešvary. Traduje se, že americký prezident Abraham Lincoln někdy v první polovině 19. století položil svým přátelům otázku. Když psí ocas nazveme nohou, kolik nohou bude mít pes? 5? Nikoliv. 4. Když ocas nazveme nohou, neznamená to, že se nohou stane. A náš stařeček ze Slovácka by dodali. Když budou všetci tvrdit, že bík je kráva, říkej to taky, abys měl pokoj, ale nechoď ho dojit. Tož

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka a k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit kojka pry v okrasné jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly, a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už v pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Petr Muk s písní Zrcadlo posloucháte Český rozhlas Brno. Za 6 minut bude 16:30. Na turistických stezkách kolem Vsetína potkáte v těchto dnech skupinky lidí s mapami v ruce. Přijeli na Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. Akce sem pravidelně láká návštěvníky z Česka i ze zahraničí. Při včerejší registraci se s nimi setkala naše reportérka.
1: Vy máte kufr, máte kraťasy, turistické boty, jste připravený, pokolikáte se účastníte?
2: No, 35 nemám, ale 30 jich bude určitě, jo. Moje žena už to vzdala, to už nechce, tak mě pustila samotný dneska.
1: Říká Miroslav Juráň a v ruce drží stejně jako většina účastníků cestovní deník, takzvaný Wanderbuch.
2: Kamarádu tady má hodně, taky se chystám navštívit ty lidi, které jsem tady kdysi před lety jako s nima chodíval na ty tury a dneska už taky nemůžu, ale jsme pořád v kontaktu. A oni mě zmluvou, ať se zastavím na štamprle nebo na kafe.
1: V registrační místnosti se zdraví s Jiřinou Kašparovou. Ta říká, že se týdne turistiky účastní hlavně kvůli zážitkům.
3: Vyberu si prostě trasu, nádherné naše Valašsko, to je záležitost srdce, no a celková atmosféra.
1: Každý ročník společně zahajují společnou hymnou.
3: Hory, hory černé.
2: Ano, a to byla
3: naše turistická hymna.
2: Předsedy, ano, to bylo od předsedy tady vsetínských turistů.
1: A zatímco se Jiřina a Miroslav registrují, účastník z Bratislavy ukládá do složky papírové mapy.
4: Já jsem možná jeden z těch starších účastníků, jakože co se týká počtu účastí.
1: Máte to spočítané?
4: No, možná nějakých těch 32, 33, nevím přesně.
1: Říká Josef Karovič, co vás tady přivádí do Vsetína, proč se vracíte?
4: Stretávám tu naplno svojich známých, páči se mi tu na táto oblast.
1: Pan Jan Filip teď lepí vizitky do svého deníku, taky pohlednici. Odkud jste přijel?
5: No, z Prahy, teď jsem přijel vlakem.
1: Pan Jan se přesunuje do registrační místnosti. Do registru ho teď zapíše paní Irena Zvonková.
6: Ti, kteří teda chtějí, tak si vyberou tady papírovou mapu. Mají i QR kody, mají odkazy na mapy, takže už těch možností je víc. Ten doma chytrý mobil, tak většinou chodí podle toho QR kodu.
1: V jednotlivých složkách jsou připravené turistické mapy. Já jsem napočítala 12 těch složek, to jsou všechny trasy. Která z těch tras patří k těm nejzajímavějším?
6: Je to trasa na Slovensku Malá Fatra.
1: Tam se určitě účastníci hodně těší. Jak je tam připravíte?
6: Ano, jedeme autobusem, jede tam z 98 lidí, tak vlastně dva autobusy.
1: Někteří ti účastníci se registrovali dopředu. Kolik let má nejstarší a kolik ten nejmladší?
6: Myslím, že kolem 14-15. A nejstarší, to si pamatuju, to bude paní Vlčková, ta už máme 88 let.
1: To byl rekordmanka letošního ročníku.
6: Ta byla i loni, byla nejstarší, proto si ji pamatuju.
1: Říká koordinátorka Mezinárodního týdne v turistiky na Valašsku, který už po 35. pořádá Vsetínská radnice. Gabriela Hickl, Český rozhlas.

0: uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
1: 1970. Tragédie expresu Panonia. Jedna z největších železničních tragédií v dějinách Československa může být vlastně trošku místopisný rébus. Stala se na rozhraní katastrů obcí Žďárec a Lubné. Spousta lidí ji nesprávně připisuje k některému z dalších mostů na tamní železniční trati. Ovšem nejčastěji se jí říká nehoda u Řikonína. Podle blízké stanice na trati spojující Tišnov a Žďár nad Sázavou. A současně místa osudové chyby. Bylo ráno, pátek 11. prosince 1970 a malebný viadukt přes říčku Libochůvku měl mít před sebou další den spolehlivé služby. Trať byla celkem nová, pro elektrické vlaky ji navíc upravili jen před pár lety. Chybělo ovšem automatické zabezpečení a tíže zajištění provozu zůstávala hlavně na telefonování. Zimním šerem krátce po 7 hodině ve směru k Tišnovu projížděl nákladní vlak s téměř 5 desítkami vagónů. Musel ale kvůli signálu na návěstidle zastavit dříve, než vjel do Řikonínské stanice. Stál v zářezu, z Řikonína na něj nebylo vidět. Ve stejných okamžicích ovšem železničářka sloužící v předcházející hlásce v Níhově vpustila na koleje za nákladní vlak lokomotivu vracející se do brněnského depa. Hodiny ukazovaly 7.18, když do stojícího vlaku narazila. Vykolejilo 7 posledních vagónů. V ten čas se po protisměrné koleji od Tišnova rychlostí více než 80 km za hodinu řítil mezinárodní expres Panonia. Část pasažérů ještě spala, další šli do jídelního vozu na snídani. Od místa nehody vlak dělila stanice Řikonín. Tehdy ještě možná šlo další tragédii zabránit. Nebo ji alespoň zmírnit. Strojvedoucí nákladního vlaku věděl o nárazu, ale nerozsvítil na lokomotivě červená světla a nedal protijedoucímu vlaku předepsaný signál, aby zastavil všemi prostředky. A možný problém si naplno neuvědomil ani výpravčí v Řikoníně, jemuž nešťastná hláskařka z Níhova volala hned, jak zjistila svou chybu. Vyšetřovací spis říká, že měl 45 sekund na to, aby dal na návěstidle znamení. Ani on tehdy nevydal onen pokyn, stůj, zastav všemi prostředky. A tak lokomotiva Panonie v plné rychlosti narazila do vykolejených vozů zasahujících do protější koleje. Utrhla se od zbytku vlaku i s podvozkem prvního vagónu. Byl to lůžkový vůz a ten spadl z viaduktu do hloubky více než 30 metrů. Další jídelní vagón letěl zhruba 10 metrů hluboko. Do údolí padly i 4 vykolejené vozy nákladního vlaku. Na místě zemřelo 30 cestujících z Panonie, další žena podlehla zraněním cestou do nemocnice. 13 cestujících utrpělo těžká zranění, mnozí další lehká. Zranění byly 3 železničáři v lokomotivě, která narazila zezadu do nákladního vlaku. Osádka lokomotivy expresu zázrakem vyvázla bez zranění. Dnes by takové neštěstí plnilo titulní strany novin a weby. Tehdy se v Rudém právu objevilo 5 desítek řádků na druhé straně, zatímco na první zářil článek o tom, jak ústřední výbor komunistické strany ocenil správnost její linie a že lunochod projel měsíčním kráterem. Případ skončil u soudu. Hláskařka z Níhova, pro níž to byla první samostatná služba, dostala 6,5 roku nepodmíněně. Výpravčí o 2 roky méně. Všichni si uvědomovali obrovské štěstí v neštěstí, protože Panonie měla 12 vozů a v daném místě stoupala, což pomohlo následky zmírnit. Dobové snímky ukazují další nakloněné vagóny, které mohly padnout do údolí. Vyprošťování trosek trvalo dlouho a ještě dnes lze v malebném údolí stopy

0: tragédie najít. I nápis ve dvou jazycích, češtině a polštině, protože velká část obětí a zraněných byli cizinci, zejména Poláci.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
2: To byl 12. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět v pondělí, časně ráno.

0: Ve středu 15. července budou hosty v poradně pro zdraví lékaři Kateřina Bouchalová a David Gronich a povídat si budeme o léčbě artritidy. Artritida neboli revma se netýká jen seniorů, objevuje se i u mladých lidí a to v juvenilní idiopatické formě. Jak současná medicína přistupuje k zánětlivému onemocnění kloubů, jaké klouby bývají nejčastěji postiženy a jak toto onemocnění zvládnout? Naši hosté jistě poradí, prostor bude i na vaše telefonické dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: píseň Don't Play Your Rock'n'Roll to Me v překladu Nehraj mi ten tvůj rock'n'roll. Je 15 hodin a 49 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Od pondělí do pátku si vždy můžete poslechnout buď zajímavou rozhlasovou poradnu nebo setkání s inspirativním hostem. V pondělí do studia Českého rozhlasu Brno přišla zahradnice Danuše Felklová a s moderátorkou Jarkou Vykoupilovou mluvili o udržení vody v záhonech.
1: Jakým způsobem může správný zahrádkář zamezit výparu vody? Je to vůbec možné?
2: Když přerušíme ty kapiláry, to znamená častěji kypřit půdu, protože zamezíme vlastně tomu, aby nám ta voda, co je v půdě, se vypařovala ven, protože přerušíme vlastně takové ty kapilárky, které umožňují rychlý výpar. Takže když se to prokypří ta vrchní vrstva,
1: že okopávat?
2: Okopáváme. Jednak se zbavíme plevele, který nám taky vlastně bere vláhu, a jednak prokypříme tu půdu, aby jsme zamizili tomu výparu. Je to i dobré, protože když potom zaléváme, tak zase naopak ta voda, kterou k té rostlině dáme, nám lépe vsákne do půdy. Protože pokud je ten povrch takový, ten škraloup, tak to máte tak, jako když zalejete po betoně, po silnici, steče to bokem a nevsákne to tak do té půdy. Zase je velice dobře, pokud nezalíváme tady v těch vedrech. Potom ty rostliny se vlastně v tom jako uvaří. Takže nejlepší buď to zalévat brzy z rána,
1: ano.
2: Anebo potom na večer, a na večer je to ještě lepší, protože ta vláha nám zůstane v té půdě a ta rostlina si u těma kořínkama vezme. Když to uděláme, má na to víc času. Přes ten den, když nám potom stoupne ta teplota, tak se to zase rychleji odpařuje. Takže je lepší, když to zalijeme na večer a vlastně té rostlině dodáme víc té vláhy.
1: Napadá mě, jestli si večer ale tou bohatší zálivkou třeba nepřivoláme na pozmek nějakého toho slimáka.
2: Tady v těch velkých vedrech se mu nedaří a oni tolik nevylízají. Oni jsou schovaní.
1: Jsou schovaní. To je dobrá zpráva.
2: Oni zase pro rostliny je třeba dobře, slimáci mají rádi podložky. Schovají se pod kameny, pod dřeva, ale pokud dáme na pozemek mulč, který nám taky vlastně udržuje vláhu v té půdě, tak i ten mulč je vlastně přes ten den teplý. A to tomu slimákovi taky nevyhovuje.
1: Taky vadí, takže vlastně jsme udělali takovou radu proti slimákovou teď.
0: Celý rozhovor Danuše Felklové s moderátorkou Jarkou Vykoupilovou o správném zalévání a o udržení vody v záhonech si můžete poslechnout i zpětně na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. A zajímavá setkání jsou na programu Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno i příští týden. Například v pondělí se můžete těšit na mimořádné vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kterou založil Miroslav Effenberger a Jiří Michna. V úterý bude hráč a trenér Ondřej Helar povídat o hře padel. Středa, to je čas pro pravidelnou zdravotní poradnu, a ve čtvrtek se bude ekolog Martin Škorpík z Parku Podyjí věnovat kudlance nábožné hmyzu roku 2026. Páteční poradna se zaměří na dobré rady pro chovatele domácích zvířat. Tak rozhodně opět poslouchejte.

Dospívala nám Věra Špinarová, posloucháte Český rozhlas Brno. Blíží se 16. hodina a jak jistě tušíte, naše odpolední vysílání se chýlí ke konci. Následují zprávy s Věrou Šenbekovou a poté hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem. Krátce po 17. hodině to bude kulturní magazín Zelný ring a po zprávách v 18 hodin bude na řadě blahopřání s písničkou Dnes s Květou Navrátilovou. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě krásný den. Naslyšenou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Řecedii je vysoká koncentrace sinic, hrozí úhyn ryb. Tradě z Brna do Českých Budějovic je na Jihlavsku opět průjezdná. Navštěvníky Moravského krasu chce jeho zpráva posílat i na další památky. Zítra bude polojasno až skoro jasno, odpoledne oblačno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se přemnožily sinice. Vrstvu zelené kašovité hmoty začaly vodohospodáři zachytávat pod nádrží dvěma nornými stěnami. Sinice se rychle množí kvůli vysokým teplotám. V noci spotřebovávají z vody kyslík, kterého tak nemusí v řece zbývat dost pro ryby. V loních kvůli tomu na Dolní Dyji uhynulo asi 30 tun. Předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček doufá, že letos se situaci podaří zvládnout lépe.
2: Ta situace je obdobná jako minulý rok a ty roky předcházející taky. Vypadá to rok od roku horší. Teďka je to ale dané klimatickou změnou. Ano, je to všechno dřív. Ty teploty byly vysoké a v tomto týdnu nás očekají zase další takovéto vysoké teploty. A opravdu to množství té biomasy je tam obrovské v té vodě.
0: Vlaky mezi Brnem a Českými Budějovicemi opět jezdí bez omezení. Vyplývá to z informací na webu Českých drah. Provoz na Jihlavsku před polednem zastavila nehoda na přejezdu mezi Batelovem a Kostelcem u Jihlavy. Cestující v úseku museli využít náhradní autobusy. Policisté okolnosti nehody dále prověřují. Alkohol, dechová zkouška u řidiče auta nezjistila. Řidič osobního auta skončil s lehkými zraněními v nemocnici, uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. Správci chráněné krajinné oblasti Moravský kras chtějí turisty upozornit i na památky v okolí. Zpřístupněné jeskyně ročně navštěvuje přes 300 tisíc lidí a okolní atrakce by mohly rozptýlit vysokou návštěvnost, například zámky v Rájci nad Svitavou nebo v Lisicích, pokračuje vedoucí správy krasu Dominik Franc.
3: Myslím, že by stálo za to, zvlášť když se tady turisté zdrží delší dobu, navštívit i okolí a tím by možná mohlo dojít i k tomu, že se taková ta, řekl bych, až nepříjemná koncentrace turistů rozptýlí a bude to jaksi pro všecky potom příjemnější ten pobyt. Sport.
0: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si spolu už za zhruba hodinu zahrají o titul Wimbledonské dvouhry. Půjde o historicky první české finále v All England Clubu. Pro obě hráčky původem z Moravy to bude neobyčejný zážitek. Už samotný nástup na kurt je specifický, řekl Českému rozhlasu kapitán Davis Cupového týmu a finalista travnatého Grand Slamu z roku 2010 Tomáš Berdych.
4: Ta cesta z té šatny na ten center court, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostorama pro tu královskou loži, potom sběrači vlastně vám nesou tašku na court, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno bude na jižní Moravě skoro jasno až polojasno, dopoledne více oblačnosti a odpoledne výjimečně přehánky, večer zase až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, nejvyšší denní 26 až 29 stupňů. Vítr bude mírný a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 máme hlášenou dopravní nehodu ve směru z Brna na Břeclav. Mezi 10. a 10.5. kilometrem blokuje pravý jízdní pruh a opatrně také v Jedovnicích. Na Havlíčkově náměstí je také nehoda, u které zasahují záchranáři. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Je to další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
6: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
5: K té se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
6: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
5: Tak, takhle?
6: Ne, zády.
5: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
6: Odlož si ty věci.
5: No dobře.
6: Tady se prostě postavíš, pojď.
5: No
6: pojď,
5: jo.
6: Pojď. Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
5: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
6: Vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
5: Ahoj, já jsem Patrik.
6: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
5: No jo, teď to spustím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, paní, někteří to jistě znají. Kolejně, ještě moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, že měla nastříkané v bodě. To nebude na to vesmě. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Já v tom častém styku s otcem se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně, jo. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. Měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? A ona říká, paní Obralové, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme vydali blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůval a kde jsem se prý hodně pohyboval, a paní Obrová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
3: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, a měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují, jako co byste sebe chtěli, a aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili. Uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu, Lincolna, rozumíš, před divadlo, a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? No, řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. A teď vy opilí, zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak, než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
3: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastané flašky se válejí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. Říká, nedělej mě, a papoušek se nedá říct, tam se válí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku a to ti říká, požuráze, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijede v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky polovypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řve, seru na peří.
1: Český rozhlas Brno.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel U krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace U klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: Do mě, a v tom Londýně, do mě celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to byly. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunul nějaký nafukovací balon a že to nafouknul a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem na něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím tě, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, ptám se, kolik roku má ten Viktor. A on mi říká, 22. Říká, no tak 22, říká, 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako, kolika? No kolika se dožívají? A tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy, děti, no takovou zajetí, tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona. Kolik má ona. Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Brenko. Říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samici. A já, kluci připadá, že se na ně dívá celá Británie. Jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal... Hned si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotla, skončila to zábrany a dělala tam velotoče, člověče. Takhle Barin zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: S panem prezidente jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési družstvo.
1: Zatím družstvo jsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani tak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách, kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakým si způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, důle, z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali. Říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem se napřed, že nic neuměl, on se mě držel jako klíště. No tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Na nervách.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Ano, Murek.
2: Říkej, jak budeme říkat, František, řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no tak byl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilej. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilej, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže

tak jdou do garáže, tam opravdu Felice zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: Hrát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, víš, jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep, to
2: jsi založil. Počkej, nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale to. Abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam
2: víte,
1: se
2: co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle, a my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě, a já nejdu, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl vejít na place, co teď? No to je šílený. Budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a nejdu, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, haló? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkají, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů a jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovej má do toho mobilu, jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prostě Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no neblbněte, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Jsem líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prostě jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Osprchoval jsem, vyběhl jsem o patrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. Filmaři se, herci připraveni. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel v Zůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem v Zůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten Tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku,

0: Cože?
1: Jestli stihneš taky s kamarádama se občas napít.
2: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
1: Jo?
2: Já nedávno jsem na to odpovídal. Nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
3: Český rozhlas Brno.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se
3: byl jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: A musíš.
4: Byl jsi na záchytce? Maminko? Ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy?
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamene, když jsem tam přišel, teď byl jako, tak jsou takový ty první úkony a to, že dám, jsme šli s Pecou, prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly taky prosklené dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka. Ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík. A ještě
2: nechápavá
3: tomu,
2: paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď ťukáme. A ona dělala, že mě prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. Jo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom jsme byli na ty záchytce a ty tam byly, a ty jsem tam přišel, jsem tam předtím byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a ty tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam jsem si vysypal do sklo a tak, já rozumím, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívě se na mě, teď jsou střízlivé, ne? A teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem, stál, to si úplně pamatuju, a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, no, protože se samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postaví proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, co by ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No?
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluví v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
5: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už neškrt vůbec, víš.
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co no, s tím má společného děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co? No. Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No. Že?
5: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník, máš po škole.
5: Tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
5: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, co, víš, co si myslím?
5: No.
3: Komunismus opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
5: No, to známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
5: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
5: Jaký si mě nerozdělá, jo? Zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
5: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
5: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
5: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
5: No, co s tím budeš dělat? No,
3: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
5: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak, Míla Břečka. No a teď ty, teď to podepiš ty.
3: No proč já?
5: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
5: No tak to podepíš.
3: No, no jistě.
5: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě. No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
5: No a dej to tam.
3: Vždyť jo, já to musím zabudovat. No to, já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
5: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
6: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
7: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
8: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Magdo, ty chceš opravdu... pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
7: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
7: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
9: Pupendo grande.
7: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josef, to se mě docela hodí na vás. A z Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci. Některý snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny.
8: Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to teda taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
3: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce. Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak si s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne rozběhem. Potichom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já jenom je rozpadám. No tak no, tam no. Já nevím, že je, jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Řidiči v brněnském Novém Lískovci budou mít více parkovacích míst. Ombudsman upozornil na chybějící systémovou ochranu znevýhodněných dětí v Česku. Monika Němečková obhájila vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Zítra bude polojasno až skoro jasno, odpoledne oblačno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V Novém Lískovci bude čtyřpatrový parkovací dům. Brněnští radní na svém poslední zasedání schválili výběr firmy, která ho postaví za více než 126 milionů korun. Na podzim začne výstavba mezi Svážnou a Oblou ulicí. Lidé tady budou moci zaparkovat téměř 300 aut, popisuje starostka Jana Drápalová z Hnutí Zelení.
3: Cílem je to parkovací místo udělat co nejefektivněji a nejracionálněji, takže tady tahle ta lokalita se k tomu hodila, takže pomůžeme tím zlepšit nedostatek parkování na sídlišti v Novém Lískovci.
2: Česká republika selhává v systémové ochraně zranitelných dětí, upozorňuje na to výroční zpráva veřejného ochránce práv za rok 2025. Za přelomové označuje zřízení institutu dětského ombudsmana k 1. červenci loňského roku. Samotný vznik nové funkce ale nestačí. Úřad například dlouhodobě poukazuje na to, že agenda ochrany dětí je v Česku roztříštěná mezi několik ministerstev státu, tak chybí jednotný a provázaný systém. Nutná je také reforma péče o děti se zdravotním postižením. Tyto děti a jejich rodiny často zůstávají bez odpovídající podpory v krizových situacích. Úřad ombudsmana poukazuje i na pomalý postup v přeměně ústavní péče a na nedostatky v začleňování dětí se zdravotním či sociálním znevýhodněním do běžných tříd. Za celý rok 2025 čítala dětská agenda téměř 1350 přijatých podnětů. Přímo od dětí jich přišlo na 160, meziročně o 60. A dva více. Starostkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska dnes delegáti na sjezdu v Ostravě opět zvolili Moniku Němečkovou. Před 5 lety jako první žena stanula v čele největší neziskové organizace v České republice. Při obhajobě mandátu měla jediného protikandidáta a ve volbě ji podpořilo téměř 78% přítomných delegátů. Cílem Němečkové je zachovat a posílit vysoký kredit dobrovolných hasičů, řekla to bezprostředně po svém zvolení.
0: Sport.
2: Tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková triumfovaly ve wimbledonské čtyřhře juniorek. V dnešním finále porazili na londýnské trávě nejvýše nasazený pár Barozová, Lemeová, da Silvaová z Brazílie 3-0 na sety. 16-letá Kovačková skompletovala juniorský kariérní Grand Slam. A právě začíná také souboj o slavnou trofej z Wimbledonu pro ženy. Nastupují dvě moravské hráčky, a to Linda Nosková a Karolina Muchová.
0: Počasí.
2: V noci a zítra ráno bude na jižní Moravě skoro jasno až polojasno, dopoledne více oblačnosti a odpoledne přehánky. Jejich výskyt podle meteorologů závisí na proudění vzduchu. Pokud se ale objeví, budou častější a může se i mírně ochladit. Večer ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, nejvyšší denní 26 až 29. Mírný severní až severozápadní vítr bude během dne zvolna slábnout. Biozátěž bude zítra kvůli horkostřední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Po dálnici D1 přes jižní Moravu pojedete plynule, pokud ale směřujete na Prahu, počítáte s velkým zdržením mezi Měřínem a Jihlavou od stého 30. postý 19. kilometr se vytvořila kolona, její příčiny momentálně neznáme, zdržíte se ale až 50 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky U Velesu, mám dojem, a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně Magnézii, tak to vydala u Odeonu, ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterým jsem vydal rám pro Pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace, a vlastně tím to začalo.
1: V úvodu Zeleného rynku jste slyšeli Antonína Bínu, fotografa, knižního grafika a typografa a od roku 2004 provozovatele nakladatelství Dobrý důvod. Působí v Nové Říši na Vysočině a s Brnem a jeho autory je propojen víc, než byste čekali. Přesto jsme ho v Zeleném rynku ještě neměli a tak dnes konečně uslyšíte rozhovor. Osmou částí pokračuje memoárový cyklus Jiřího Kuběny Z mého orloje. Má název Tajný ruměnec a hlas krve Jiří Kolář. Připomeneme si profesora Václava Cejpka, který zemřel 2. července. A na začátku magazínu vás čeká reprízový fejeton. Tentokrát jsem jej vybírala tak, aby měl souvislost s rozhovorem, tedy s hlavním hostem dnešního pořadu Antonínem Bínou. Text se jmenuje Tvářnost země a jeho autorem je Radek Štěpánek. Jeho vztah k panu Bínovi je vztahem zetě ke tchánovi. A dokonce ve svém loňském fejetonu zmiňuje Novou Říši. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
2: Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země. Zpívali jsme před pár týdny, jako každý rok při vigílii, na Bílou sobotu v kostele svatých Petra a Pavla v Nové Říši. Mám velikonoční vigílii rád, nejen proto, že je to podle mě nejvýznamnější chvíle z celého roku, Veliká noc, kdy Ježíš Kristus vstal ze svého hrobu. Mám i rád prosvěcení velikonočního ohně, rozdávání světla, kterého přitom nijak neubývá, svěcení vody a proto, že si každý připomíná svůj vlastní křest. Především mám ale každoročně při velikonoční vigílii pocit, jako by nás právě tahle mše nějak víc přesahovala a zároveň kotvila ve světě živlů, jako by nám připomínala naše místo na světě a naši sounáležitost s veškerým ostatním stvořením, o něž bychom jako lidé měli pečovat a vážit si jej jako díla Božího. Když prosíme o obnovu tvářnosti země, nemíhají se mi před očima nějaké abstraktní představy a sny, ale konkrétní obrazy z mého života, které mi připomínají, kolik z té tvářnosti už stihlo zmizet za ty pouhé 40 let, kdy na světě pobývám. Biologové o tom mluví už dlouho. Svou encyklikou Laudato si z roku 2015 na tuto tragickou situaci ostatně reagoval i letos o Velikonocích zesnulý papež František. Mluví se o odlesňování Amazonie nebo Bornea kvůli těžbě dřeva, rozšiřování pastvin nebo pěstování palmy olejné. Mluví se o přelovování oceánů a jejich dramatickém znečišťování a okyselování. Mluví se o úbytku opylovačů a škodlivosti intenzifikovaného zemědělství. Mluví se o globální klimatické změně. Z mého pohledu to jsou ale často tak velké a tak vzdálené problémy, že se zdají být neřešitelné a neuchopitelné. Jenže ještě mnohem víc se nás možná dotýkají ztráty, o kterých se nikde nemluví, máme je ale všichni i tady u nás v České republice pořád před očima. Ta tvářnost země, o které se zpívá v žalmu, je komplexní životaschopná struktura, která rovnoměrně distribuuje energii, je jejím obrovským zázračným koloběhem. Stejně jako nám v těle proudí krev, aby distribuovala kyslík i na ty nejvzdálenější periférie, proudí i v krajině voda a živiny od těch největších žijících existencí, včetně lidí, až po nejmenší živáčky, abych použil slovo, které znám asi nejvíc od paní profesorky Librové. A zase zpět. Jsou druhy, které mají tendenci systémy narušovat. Hezky o tom píše čínský autor Tiang Zhong ve výborné knize Totem vlka. popisuje nebezpečí, které pro ekosystém stepy představují gazely nebo syslové. A to jak moc, proto step potřebuje vlky, kteří tato zvířata loví. Když zmizí vlci, hrozí přemnožení gazel, které step vypasou a promění v poušť, kde nebudou moc žít už ani gazely. Mluvím o tom proto, že z tohoto pohledu je jasné, že lidé jsou jen jednou z mnoha podob života, ale snaží se systém upravit tak, aby energie proudila především k nim. Jenže je to dlouhodobě neudržitelný pohyb, který musí v uzavřeném systému znamenat nakonec zkázu i pro něj. A k tomu, aby byl ten pohyb tak mocný, přispívá každá nová dálnice, každá nová přehrada, každý dům postavený na zelené louce. Nevznikají samozřejmě vždy se zlým úmyslem, ale když vzniknou, budou mít vliv na své okolí a to okolí promění. S takovým vědomím bychom měli přistupovat k budování úplně všeho. Dvakrát měř, jednou řeš. To platí i v tomto případě. A nemusí to být dálnice. Stačí opravená zeď, ve které už nemohou zahnízdit šmeláci, nebo jinak přeskládaná hromada kamení, kde najednou není místo pro zmyji, skvěle zametené listí, které ale bude scházet ježkům. Každý zásah své okolí prostě ovlivní. Tak to je. Když jsem byl malý, chodil jsem chytat hrousky do jednoho potůčku nedaleko naší zahrady. Ten potůček byl křišťálově čirý, i když tekl mezi rybníky, kde plavali kapři, a kromě hrousků v něm žilo i spousta raků říčních. A táta mi vypravoval, že když byl ještě kluk, chytával tam do ruky dokonce pstruhy. Byl to malinký potůček, který se dal na mnoha místech snadno přeskočit, ale hrousků tam bylo spousty. Chytával jsem je na proutek se žížalou, ale i do vrše z plastové láhve zatížené kameny. Všechny ty rybky jsem vždycky pustil. Doba, kdy je lidé jedli jako grundle, už byla dávno pryč. Grundle. Víte, že ještě před pár sty lety žilo v Praze víc než 100 rodin, které se na Vltavě živily jen rybolovem? Mám dojem, že dnes stačí řeku výrazně ochudit i hejno kormoránů, natož aby živila stovky lidí. A grundle, smažení hrousci a mřenky, byly pokrmem těch chudých. Dnes jsou tyto dříve obyčejné rybky obrovskou vzácností. Já jsem je do svého potoka sice pouštěl zpátky, ale dnes už tam stejně dávno nejsou. Zmizeli stejně jako raci. Potůček je zdánlivě pořád stejný, jenže nepozorovaně přišel o to podstatné. Jako rybář mám rád knihy Zdeňka Šimka, zvláště jeho knihu Chytání pstruhů, lipanů a hlavatek z roku 1946. Píše se v ní mimo jiné o velké úživnosti potoků na Vysočině, které jsou prý domovem velkých pstruhů, mnohem větších ryb než těch, které žijí v našich horských vodách. Od chvíle, kdy jsem se přestěhoval na Vysočinu, po těch rybách pátrám. Obávám se ale, že už jsou také minulostí. Letošní pstruhovou sezónu jsem zahajoval jako obvykle na Jihlávce, krásné meandrující a divoké říčce s hlubokými tůněmi, která se v Jihlavě stéká s řekou Jihlavou. Kdysi, a není to zase tak dávno, tam prý žili i lipani. Když jsem tam přišel letos, našel jsem pár tůní s čerstvě vysazenými rybami. Bylo hezké vidět, co by v té vodě mohlo žít. Když jsem se tam za dva dny vrátil, ty samé tůně byly prázdné. Nasazené ryby si rybáři odnesli a v říčce nezbylo nic. Stala se zase až do příštího vysazení ryb mrtvou vodou. Zajímalo by mě, co k tomu vedlo. Stejně jako by mě zajímalo, proč zmizeli hrousci z mého potůčku. Ale ať se kolem sebe koukám, jak se koukám, žádnou jasnou odpověď nenacházím. Samozřejmě přibylo rybářů, ale ti dřívější zase ryby málo kdy pouštěli, chodili k vodě prostě proto, aby přinesli ryby do kuchyně. Přibylo také vyder a dalších predátorů. Je jich ale tolik, aby dovedli kompletně zničit celé potoky a řeky. Když jsem od Jihlávky odcházel, potkal jsem pána, který prý pochází z nedalekých Olšan, jen pár kilometrů od Telče, kde bydlíme. Říkal mi, že jako kluk nachytal v okolních potocích více než 1000 pstruhů. A ryby v nich pořád byly, nijak jich neubývalo, až do doby, než vedle Nové říše postavili přehradu, která zabránila migraci ryb a znamenala vyhubení pstruhů v celém okolí. Moc rád si se starými rybáři povídám, když je někde potkám. Smutné ale na tom je, že vždy vzpomínají na staré dobré časy a pro dnešek mají jen oči pro pláč. Myslel jsem na to všechno, zatímco kolem mě v temnotě kostela hořely svíčky a my všichni jsme prosili za to, aby Pán seslal svého ducha, aby obnovil tvářnost země. Věřím, že to dovede. Myslím ale také, že my bychom se měli více snažit pečovat o stvoření, kterým nás obklopil. Nemusíme vše nechávat na něm. I my lidé máme velkou moc. Jen si to musíme připustit. A opravdu chtít.

0: Po fejetonu Radka Štěpánka hrála kapela Bezobratři svou píseň Voda. A teď je tu slíbený rozhovor s Antonínem Bínou.
1: Vaše nakladatelství se jmenuje Dobrý důvod, takže musel být na začátku nějaký dobrý důvod, proč vzniklo. Co bylo tím důvodem, nebo co vůbec je tím dobrým důvodem, proč to provozujete?
2: Dobrý důvod, já už si ani nepamatuju, jak ten název vznikl. Vždycky jsem říkal, že lidi, kteří k nám chodí, mají dobrý důvod nás buď znova vyhledat, nebo už nikdy, že oboje dobrý důvod. Ale my jsme ten název původně používali pro SROčko, který mělo komerční zaměření v oblasti venkovské turistiky. A vlastně my jsme se rozešli potom, že jo, tak jak to bývá, když lidi spolupracují dlouho, tak jsme ukončili činnost v téhle oblasti. A já jsem ale ten název si chtěl nechat. Ty kolegyně mi to SROčko přenechali. A já jsem ho potom, SROčko jsem předal, zase dál, ale název jsem si nechal pro spolek a užívám ho pro to vydavatelství. A vlastně to vydávání asi začalo do jisté míry i v tom SROčku. Tam jsem měl představu, protože já jsem řadu věcí tam dělal, nebo spíš nedělal, mě to moc nebavilo, venkovská turistika, moc mi to neříkalo. Takže jsem tam fungoval z části jako fotograf a z části jako grafik. A já jsem měl představu, že by bylo fajn v rámci toho SROčka vydávat třeba i knížky regionálních autorů, regionální historii, regionální šílence, protože řada těch spisovatelů je opravdu docela unikátních. Jenomže proto nebylo vůbec pochopení, na tom jsme se nedomluvili. A vlastně pamatuju si, že do té doby spadá i vlastně moje jakási snaha vydat knížku poezie. Tenkrát jsem přes Honzu Mazance se dostal k tatínkovi jeho, k Petru Mazancovi, o kterém jsem věděl, že píše a že toho má hodně a neměl, myslím, tehdy vydanou ani jednu knížku. A tak já jsem za panem Mazancem šel a říkal jsem, jestli by něco mi nenechal pro tyhle účely. A on samozřejmě, že ano, když jsem to představil kolegyním, tak oni řekli ne. Tak jsem se panu Mazancovi omluvil a vlastně, když jsme začali vydávat knížky pod dobrým důvodem, jako tím spolkem, tak jsem znova napsal panu Mazancovi, protože jsem měl pocit, že bych to měl nějak uzavřít s ním. On mezi tím vydal asi 7 sešitů u Dofena, a pan Mazanec mi odpověděl, že zůstane u Dofena a že pro nás udělá výběr z těch svých sbírek. Tak to udělal, tak to vyšlo jako jedna z prvních sbírek, byl ten pan Mazanec, takže tam jsme znova navázali, nebo já spíš, tam, kde jsem kdysi před 10 let skončil. Pan Mazanec díky tomu, že pro nás udělal ten výběr, tak dostal od pana Podrázky vynadat, ale pak se to nějak mezi nima urovnalo. Ale ne zase tak úplně, protože poslední 2 sbírky teď vydáváme panu Mazancovi my. Ale on si je připravuje sám. On má vlastně tiskárnu, má tam všechno v místě v Pelhřimově. Ale přece jenom mám pocit, že ten kruh se nějak uzavřel a že to nezůstalo viset ve vzduchu ty naše kontakty a že se na mě nezlobí, že tenkrát vlastně jsem mohl to dotáhnout tu sbírku do konce a já jsem to neudělal.
1: A vy sám jste profesí fotograf a grafik?
2: Já se považuji za víceoborovýho autodidakta, ale jo, kolem fotografie mám nějaké školení a co se týká grafiky, tak tam jsme to měli jenom okrajově, ale vlastně první knížku jsem udělal někdy kolem roku 2000, mám dojem jenom proto, že to bylo v rámci té venkovské turistiky, bylo to o člověku, který zahynul v koncentračním táboře a my jsme, to byl jako česko-německý spolek, který kolem té postavy toho malíře se snažil vybudovat, vrátit se k těm kořenům té rodiny a vybudovat z jeho usedlosti, na který rodinný, že by tam byla jakási výtvarná škola, ať už prázdninová, to se nepodařilo. Podařily se nějaký drobnější věci a podařilo se vydat knížku, kterou pro tyhle ty účely napsal Oldřich Klobas ze Slavkova, což byl vězeň v 50. letech, odseděl asi 14 let. ten napsal víceméně na objednávku toho spolku Povídání a tam já jsem se díval vlastně tím grafikům na prsty, mě to bavilo, jako, ale ne zas tak moc. Já jsem v době, kdy fotografie klasická, analogová, tak končila, tak já jsem si pořídil velkoformátový přístroj na Diáky 13-18 nebo na Planfilmy, protože jsem to chtěl zkusit. Že jo? Takže já jsem tu techniku tak jako šla kolem mě a já jsem to nezachytil úplně dobře. Ale tu knížku tehdy Malíř neumírá, tak jsem ji udělal, protože vlastně ten spolek už svým způsobem končil, tehdejší nebo sdružení to bylo a byly tam peníze s bídou na tisk, ale už ne na všechny ty přípravné práce, takže já jsem tu knížku, to byla vlastně moje první, kterou jsem dělal sám, docela složitou a byla to moc hezká věc, protože já jsem to, jsem se seznamoval v podstatě s těma grafickýma programama, plno věcí Photoshop jsem znal, ale ten InDesign špatně. Tak jsem vždycky takový střelný modlitby jsem vysílal k nebi a říkal jsem Františku Mořici Nágle, to je ten malíř, o kterým ta knížka je, prosím tě, pomož mi, vidíš, v jakým jsem srabu, já opravdu nevím, co s tím. A vždycky jsem to nějak jako objevil v těch manuálech, kde jsem si musel pomáhat. A ta knížka vyšla a my jsme ji udělali s tím, že bude zdarma daná do všech knihoven po okrese nebo po kraji, aby se na toho člověka nezapomnělo. To byla vlastně moje první práce.

0: Vaše dcera je básnířka Tereza Bínová. Hrálo to taky nějakou roli při vzniku toho nakladatelství, nebo je to vlastně shoda okolností?
1: No vlastně hrálo. Hrálo to velikou roli, protože vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Kromě teda nějakých komerčních záležitostí, které jsem dělal víceméně na kšeft. Ale vlastně jedna z prvních knížek byla její souborná zkouška. A to byla knížka, kterou ona začala dělat vlastně, protože vedle psychologie studovala ještě výtvarný obor na Pajdáku. A ročníková práce byla knížka. A ona tu knížku sestavila ze svých textů, který měla ve skriptech na psychologii, a chtěla to udělat jako ročníkovou práci, jako knihu. A přišla s tím, že nějak to uděláme prostě tak jako na koleně, a mně to přišlo hezký, ta knížka, mně se zdála dobrá. Tak jsem říkal, že ne, že to uděláme úplně ze vším, že to uděláme kompletně z ISBN a dáme to do, protože jsem měl smlouvu s Kosmosem ještě z dřívějška, tak jsem říkal, ne, dáme to i do velkého obchodu a bude to ze vším všudy. A tak jsme to tak udělali, i když maličkým nákladu. A ta knížka se líbila Ondřeji Budeusovi, takže napsal moc hezkou anotaci. No a vlastně je to jedna z těch knížek poezie, která se kompletně vyprodala. Myslím, že máme už druhý nebo třetí vydání. Takže jo, Tereza měla velký podíl na tom, že to vzniklo. Asi kdyby nepsala sama, tak nějakým způsobem by ty knížky se objevily. Ale takhle to bylo jednoznačně zaměřené potom na začátku i na tu poezii.
0: Na základě toho, co už jste vydali, vás mohu vnímat jako takového dobrého anděla začínajících autorů a málo známých autorů a básníků. Jak to přišlo?
1: No v podstatě ta Tereza potom vydávala další knížky. U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně Magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterým jsem vydal rám pro Pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace, a vlastně tím to začalo, protože Radek, já jsem víceméně si chtěl ty věci dělat tak jako pro zábavu už jenom. A Radek říká, ne, já s tím pomůžu, a opravdu teda s ním přišlo hodně autorů. Vlastně jeho je to zásluha, že se začali objevovat autoři. Teď víceméně se to trošku mění, že se za těch 7 let objevují autoři, kteří vlastně se s ním neznají. Rozrostlo se to jako nebývale.
0: Jak se taková rozrůstající se produkce nakladatelská dělá z Nové říše?
1: Já si myslím, že je to úplně jedno v dnešní době, kde žijete. Že na tom nezáleží ani trochu, protože my třeba máme velice mizerné stránky, nestaráme se o to, já nejsem vůbec na sociálních sítích, mě to nezajímá, nebaví a nechci to ani. Takže vím, že tam máme obrovité rezervy. Ale zároveň, pokud jde o to dostat ty knížky k lidem, tak si myslím, že tam máme teda opravdu jako v tomhle směru veliký rezervy, ale myslím si, že to jde, že je úplně jedno, kde ten člověk je, jestli je to Praha nebo Horní Dolní. A víceméně, když to posoudím podle toho, kolik rukopisů přichází, tak jsem až překvapený, jak se nás lidi našli. A dejme tomu nejenom ty začínající autoři, tam bych to chápal, ale mám tady knížky nový, paní Fucimanový, a to je noblesní autorka, že, dáma, a taky si nás našla z Brna. A moc rád jsem na těch jejich knížkách pracoval, protože ty se mi líbily po dlouhý době zase neskutečně.
0: To je takový okruh, taková síť básníci básníkům, tak oni navzájem, myslím, se informují a podporují a tak dále.
1: Asi ano, asi to nějak funguje, protože s tím Radkem přišli autoři z jižních Čech samozřejmě, Jiří Staněk, kterýho mám taky moc rád, který dělá, myslím si, moc hezký věci, a teď i Ondřej Fibich, kterýmu jsme, myslím, něco vydávali, a ještě, když to dobře dopadne, tak ještě vydáme. A objevují se autoři opravdu ze severních Čech, z Liberce, od Ostravy. Je toho docela hodně. Spíš z toho někdy je Radek docela nervózní, protože chápu, že být zaměstnán v nakladatelství, dělat tam podobnou práci, jakou by měl dělat i pro tyhle ty autory a navíc sám autor, tak je to pro něj asi těžký. Takže samozřejmě se rozhlížím, kdo by byl ochotný třeba tu redakci udělat. Zároveň si myslím, že řada těch autorů, že by jim neuškodilo, kdyby třeba na některých těch textech, než je pošlou, sami delší dobu pracovali. Ty redaktory si sami našli a tu odezvu získali, než to pošlou, jako protože teď zrovna jedna autorka získala od paní Šustkový, která si ten její rukopis prošla, přesně tohle hodnocení, že je tam 15 krásných básní, ale že to je málo na sbírku, že by bylo fajn, kdyby třeba na tom rok ještě pracovala. A to je u těch debitů asi docela častý. Že potom ten redaktor tam má velikou, velikou práci a zodpovědnost.
0: Jasně z toho vyplývá, že nevydáte cokoliv. Nejste nějaká obsluha grafomanů, když to řeknu tvrdě. Kde je ta laťka, nebo kdo ji stanovuje? Co má být a co už ne?
1: Myslím si, že ji stanovujeme docela úspěšně po dohodě, přestože vkus každého z nás je jiný. Já si nemyslím, že mně se líbí úplně věci, které se líbí Radkovi a Tereze, a já jsem pro ně boomer, který asi taky má radši jiný autory, ale většinou se shodneme. Nepamatuju si, že bychom se neshodli. Jsou tam takové neschody spíš, které vyplývají z nějakého toho provozu, kdy každý je zaujatý něčím jiným, a zatím se podařilo vždycky to urovnat a shodli jsme se, dá se říct.

0: Můžeme se podívat na ty nové knížky, které jste sebou přivezl. Asi můžeme začít paní Fucimanovou, jestli tady určitě, to máte s sebou, protože už jste ji zmínil.
1: Já jsem ji zmínil, ona poslala dva rukopisy. Jedno je sbírka Bílá až bělostná a druhá se jmenuje Matematika plná koroptví. Ta se mi líbí moc a obou těch sbírkách jsou ještě použity notový zápisy, asi se podle toho dá i hrát, já nevím, který udělal syn paní Fucimanový. A ještě jsou tady matematické rovnice. Pro někoho tam by být nemusel, ale mně se to moc líbí, jak ona o té matematice v jednom místě mluví v formu takového rozhovoru, že o čem to je vlastně ta matematika v té knižce a ta autorka v jednom řádku odpovídá, vím já. Takže to je paní Fucimanová a mě tyhle dvě sbírky udělaly velkou radost, dokonce tak velkou, že jsem na ně použil na obálky i, musím říkat, detaily. V tomhle případě je to celý obraz Jiřího Vovsa a na druhý, na Bílá až bělostná, je detail z obrazu Jiřího Vovsa, protože já jsem jednou napsal někde do tiráže, že je to výřez, tak jak jsem zvyklý z fotografií používat výřez. A pan Vovec říkal, že ne, že u obrazu se říká detail, tak od té doby si na to dávám pozor. Takže je tam i na jejich knížkách můj oblíbený malíř.
0: Ano, vypadají velmi pěkně, jsou vypravené citlivě.
1: No doufám, no. Samozřejmě, když to dodělám a odevzdám, tak někdy najdu třeba obraz, který by se mi líbil, ale já většinou používám to, co mám na zdi kolem sebe. Asi bych měl přikoupit nějaký obraz pana Vovsa.
0: Celkově se mi zdá, jak o tom mluvíte, že do té práce dáváte hodně ze sebe sama.
1: Tohle mě trošku zaskočilo. Já se snažím asi, když to sázím, nebo když se na ty texty dívám, tak aby to nebyla exhibice toho grafika nebo sazeče, ale aby to sloužilo tomu, co je tam napsaný. To je asi pro mě úplně to nejdůležitější, takže žádný experimenty velký tam nikdo neuvidí. Snažím se sloužit tomu textu.
0: Paní Fucimanová žije v Brně. Ještě máte nějakého dalšího brněnského autora v těch nových knížkách?
1: Vlastně ano, pan Wolf, dospávám úplně, to jsou takový velice krátký básně, takový ostrý. Když jsem se měl setkat s panem Wolfem, měl jsem ho nafotografovat, tak jsem trošku jako si říkal, protože mě varovali, že on je takový trošku jako ostrý, ale vůbec nebyl. Bylo to moc hezký setkání a rád jsem taky na téhle knížce dělal, zvlášť když ilustrace k ní dodal další brněnský básník a to je Petr Čermáček. Takže vlastně tady jsou dva Brňáci.
0: Nás samozřejmě zajímají i nebrňáci, to jsem jenom tak vzala jako řazení takové.

0: Třinovi toho víc. A pořád jsem tak jenom o tom mluvil a nic jsem pro to neudělal. Ale věděla to Tereza, že tu knížku tam mám na pracovním stole a že se na ní dívám. A když právě Tereza dostala Magnézii, tak dostala potom i pozvání společně s dalšími autory do Německa na nějaký seminář nebo nějaký takový workshop. A na tom workshopu se zmínila o tom, že já zakopávám o tuhle knížku a byl tam s ní Petr Váša a on říká, to je můj děda. Vy to víte, že jo, protože jste o té knížce, myslím, dělala pořád. Tak já jsem napsal panu Vášovi, spojil jsem se s ním, jestli by rodina měla proti tomu, kdybych to udělal znovu, tu knížku. A maminka, což je dcera pana Habřiny, tak s tím souhlasila. Takže ta knížka je tady. Použil jsem ilustrace z toho prvního vydání pana Lomka a já jsem se pokoušel přes archivy někde v Chrudimi a v Pardubicích najít dědice vlastně pana Lomka a mně se to nepodařilo. Tak jsem to do tiráže poznamenal, že tedy jsem opravdu natvrdo skenoval ilustrace z toho prvního vydání, ale mě se natolik zdály k tomu geniální, že jsem je tam chtěl. Takže kdyby se ozvali potomci malíře Lomka, tak bych se s ním rád domluvil.
1: Ale balíček knížek, které jste přivezl, ještě tím není vyčerpán, takže co ještě můžeme připomenout nebo zmínit zájemcům?
0: V letošním roce jsme ještě vydali vlastnickou sbírku Až skončím vytesám si housle, což je sbírka Lucie Slivečkový, to byla spolužačka mojí dcery a bohužel zemřela při porodu, takže víceméně Radek a Tereza tuhle knížku udělali jako vzpomínku na ní. Tereza udělala ilustrace a Radek redakci a vlastně tím končí asi pro letošek Brno a další autoři jsou z jižních Čech, to je Jaroslav Švadlena a jeho Brutlirik a Darma Šlap, on je vášnivý cyklista a buddhista, takže Darmo Šlap ne, ale Darma Šlap a Brutlirik je trošku jiná záležitost, tam vlastně se vrací v posledním oddílu i k předčasnému odchodu svého syna. A jediná věc ještě, myslím, že z letoška, jsou vlastně obecní ampliony Michala Grace, ale to je ostravský autor. 2006 je ještě Zámoří Jana Škroba. To vyšlo taky, bych řekl, nějak na přelomu letošního roku.
1: To má úplně jiný formát. Můžeme se u toho zastavit krátce?
0: Jan Škrob chtěl tenhle formát, protože předchozí jeho dvě sbírky jsou na tomhle formátu a on si přál, aby ten formát byl zachovaný, protože je to jakási v jeho představě trilogie. Takže Zámoří Jana Škroba a použili jsme na něm, aby jsme zůstali u Brna, Details obrazu Jana Pražana. Vlastně s Brnem se pojí ještě jedna knížka a to je Hotelier z Hodolán. Tu jsme vydali v loňském roce. Autorem je Martin Štér, což je jeden z významných mužů brněnského nakladatelství Host. A jsou tady, myslím, i jeho vlastní ilustrace a fotografie. Takže další Brňák je Martin Štér a jeho Hotelier z Hodolán.
1: On, pokud vím, pochází ze Zlína, ale co ty Hodolany? Ty jsou v Olomouci, ne?
0: Ty jsou u Olomouce, jsou to nějaké jeho vzpomínky. Asi mu velmi utkvělo to v paměti, protože spotřeboval se k ním po mnoha letech vrátit. Ty texty jsou, tuším, z roku 1990, asi jsme to tady dali, takže jsou to takové jeho první asi věci, ke kterým se vrátil.

O své práci, autorech a knihách, které vydává ve svém nakladatelství Dobrý důvod, hovořil Antonín Bína. Nahrávku rozhovoru, stejně jako ostatní příspěvky Zeleného rinku, si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. A ještě připomínám, že kromě grónského autorstva můžete na festivalu Měsíc autorského čtení v divadle Husa na Provázku v nejbližších dnech potkat i zástupce domácí linie. Zítra Tomáše Přidala, pak Petra Borkovce, v úterý 14. července autorku oceňované knihy Mariborská

0: a hypnóza Doruka Prálovou, dále Marka Šindelku, Lukáše Balabána a Kláru Kubíčkovou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje.
2: Není pro mne osobnosti kontroverznější a přece není básníka, není člověka, který by více předurčil mou vědomou volbu básnického údělu, volbu všemu navzdory. Těžko bych hledal někoho, k němuž mám jako k básníku vztah polemičtější, ne-li přímo odmítavým, kdy se mu hořkou skepsi navíc zdá ospravedlňovat dezerce tohoto muže od poezie, ale přece něco vždy v posledním okamžiku zadržuje mé srdce váhající mezi anatématem a díku vzdáním. Ale sotva, co nás víc usvědčuje ze synovství kvia absurdum, než právě neschopnost soudit a nemožnost odpustit, dvojí pokušení téže od sovraždy. A aby nebyla situace málo složitá, můj přeze vše učitel, mistr Sun, dávno ne básnictví a dávno ne mého básnictví, a přece až teď otec i mého básnictví napořád žije. A jak žije? Jakkoliv už jen obrazem. S Jiřím Kolářem jsem se musel setkat v pražské kavárně Slavii někdy koncem roku 1953, anebo spíš z jara 1954, ještě před Havlovem. Měl jsem později příkladem Bohumila Kubišty zdůvodňovaný odpor ke každému bohémství, každému literáctví, jehož výrazem se mi tehdy Vaškova kavárnománie, sláviománie zdála být. Proč právě zde by se mělo dít a rodit cokoliv významného. Připadalo mi to jako póza. Přesto ten asi 40letý muž, který vévodil onomu stolu právě v ohbí pomyslného L při rohovém sloupu s výhledem už víc na Vltavu než k Národnímu a kterému mne Vašek jedné neděle představil, vstoupil mezi tím do historie. Vstoupil tam rovnou od svého Kolářova stolu jako básník, překladatel, později kolážista a výtvarník světového jména, to všechno také. Vstoupil tam však především jako nepředstavitelný usurpátor, sveřepý diktátor, opravdový ženevský papež svého pojetí, čeho vlastně, poezie či posléze nepoezie, umění či antiumění, v každém případě jeden z nejrazantnějších představitelů epochy takzvaného moderního umění, tedy epochy, kterou já už tehdy na rozdíl od Vaška vnímal a tím spíš dnes mám tisíc důvodů vnímat jako epochu likvidátorskou, obrazoboreckou, jako řezničinu provozovanou na těle slova. Kým mi tehdy před polovinou 50. let mohl, kým mě měl být její, jak se zdálo, velekněz Jiří Kolář. A přece, byla-li aréna soudobého oficiálního básnictví arénou lži, pokrytectví, demagogického arivismu. Pak Kulář, ostatně až do roku 1948 sám přesvědčený syn strany, který ještě krátce po únoru sám s nejupřímnějším pohrdáním odmítl odchod svého básnického druha Ivana Blatného do exilu jako zavrženíhodnou dezerci, měl brzy představovat celé tehdejší poezii a i mně osobně nejúčinnější dávidlo proti jedu každé mocensko-ideové manipulace v životě i umění, totiž pravdu. K tomu směšně malému mramorovému stolku, obklopenému vždy nejméně 3-4 dalšími stolovníky, nejčastěji Hiršalem, Grossmanem, Fukou, Vladislavem, sem tam Bednářem, už opravdu nebylo možno přisednout, nejvýš jen plaše přisunout židli kamsi do druhé galerie. Kulář, jehož obličej už tehdy připomínal ze všeho nejvíc tvář nepohnutého japonského mandarina, skrývajícího za silnými skly masivních brýlí svou pobavenou nebo pobouřenou hru očí, mne přijal na základě Vaškova představení jako jeho přítele básníka bez mrknutí brvy, napoprvé bez jediného slova. Bylo nám, mladým, teprv 18 let a na nás bylo naslouchat, ne budit zájem. Teprve později jsem se naučil číst onen hektický ruměnec v jeho tváři, který ho občas zrazoval. Nejvíce však prozrazoval Kuláře básníka přes všechnu jeho apodiktičnost, nesmířlivost, vražedně očistný sarkazmus, nikdy však zlou ironii, jeho hlas, naprosto neuvěřitelně v kontrastu s tím skalním zevnějškem, hlas bezbraný, jakoby jinožský, ještě mutující hlas, nekonečně živý hlas něčeho z hnízda vyvrženého, právě odříznutého od zpěvu, hlas pískleté. Bylo-li dost těžké dostat se do Kulářovy blízkosti, pak skoro nemožné bylo, natož pro mladého básníka, poznat Kuláře zblízka, být mu někým blízkým. Jakoby právě toto vpád do soukromí, jeho postoj básníka, svědka, skoupého na každé přiznání, trochu osobnějšího citu, tisíckrát zprostituovaného, a priori vylučoval. Právě naopak, čas od času bylo třeba udílet nám, mladým lyrikům, zen buddhistické lekce provokativní neúčasti, strmého sebeovládání. Ale ten okamžitý ruměnec, ten jakoby z krve vystříklý hlas, nelhal. Pro mne jako příštího bytostného služebníka lyry nebylo možno nedostat se do konfliktu s takovou skálou, takovým rouhačem. Nebyla to jen Prometeova játra, byla to i šíleným křikem potrhaná, chlupy a krev vyplivující kůže Marsiova, která se tu dožadovala spravedlnosti pokrevně plebejské. Kulářův opuštěný truhářský hoblík ostatně nepřipomínal jen jeho kult zdravého rozumu a řemeslnická perfektnost, ale i ustrouhnutý prst. Můj konflikt samozřejmě mohl zůstat jen vnitřní. O to byl bolestivější, zdlouhavější a nakonec ústící nejpozději od setkání s Jakubem Demlem v roku 1960 v neproklamovanou, neohlížející se revoltu. Přesto při těch několika návštěvách u Kuláře v jeho těsném bytě ještě ve Vršovicích, přepaženém knihovnou a vytapecírovaném obrazy legend moderního umění Janouškem, Lhotákem, Sklenářem, skupinou 42, kdy nás s Vaškem Vršovický Ezop po čarodějnicku přijímal s naježeným kocourem na lokti, nemohl jsem se ubránit určitému vzrušení ze zvláštního, drsného, jaksi řeznicko-jatečního patosu jeho velkých skladeb, anebo za zhorečnatě střízlivých, posedle enumerativních, kratších svědečných výpovědí či zasvěceneckých naučení. Své básně nám spíš ukazoval, dával ke čtení, než sám předčítal. Už v tom se tehdy zračil jeho silně výtvarný, řemeslný přístup k umění jako artefaktu. Z nejvýš sugestivních strojopisů, vytahovaných po různu, snad i ze špíže, z nejrůznějších schránek, na nichž už tehdy lpěla pečet něčeho zapovězeného, a nejen proto, že to byly rukopisy, za něž před nedávnem jejich autor zaplatil bolševickým žalařováním. Ke mně z těch textů stoupala už nejen Marsiova o pomstu a ne po usmíření volající krev, ale co mi tehdy protělo srdcem, bylo nejasné vědomí možné cesty vykoupeného patosu. Tam někde nestoupal k nebi jen nelidský skřek a už vůbec ne jen obyčejná lidská řeč. Kolář nikdy nebyl civilista, ale třeba s démony pokoušeným přece až k uším bohů vzlínající zpěv, skutečný zpěv. Žádná oslava půlnoční dlažby, žádná skupinově 42nická, syreálná či expresivní poetizace předměstí, ale zpěv, jedině opravdový zpěv, zpěv skutečného mytu. Ano, toto mohl být, tudy někudy se mohl v dalekém budoucnu ubírat, a kdo ví, nejspíš právě odtud, z toho obětního tratoliště krve, dosud neproměněné ve víno, jednou bude muset vzejít, i když pak z vlastních zdrojů vytryskne, vlastní řečiště si prorazí, poezie už nejen psaná, ale orální, můj zpěv.

Slyšeli jste osmou část vzpomínek Jiřího Kuběny. V závěru věnujeme vzpomínku profesoru Václavu Cejpkovi, který zemřel 1. července. Narodil se v roce 1953 v Brně a vystudoval divadelní vědu a germanistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Působil nejprve jako televizní dramaturg v Ostravě a v Brně. Od roku 1987 jako dramaturg Mahenovy činohry Národního divadla v Brně. Od roku 1990 vyučoval na JAMU, kde pak působil nejprve jako děkan divadelní fakulty a v letech 2003 až 2010 jako rektor. Po skončení funkčního období se stal prorektorem. Překládal z němčiny a publikoval odborné práce o divadle. Ve vzpomínce velkého množství lidí zůstává jeho moudrost, trpělivost, laskavost, charisma a humor.

Tím skončil magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Antonín Kaj.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Dobrovolné hasiče v Česku dalších 5 let povede Monika Němečková. Vodohospodáři varují před sinicemi v Dyji. Požár v budově číslo 34 ve Zlíně budou hasiči dohašovat i zítra. Čekáme zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne oblačno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska znovu povede Monika Němečková do čela. Organizace je na dalších 5 let, dnes zvolili delegáti sjezdu v Ostravě. Podle Němečkové je prioritou udržení a rozšíření členské základny, bezpečnost dobrovolných jednotek i zlepšení komunikace.
3: Jak jsme velké sdružení, velký spolek, tak někde nám samozřejmě chybí ten rychlejší přenos informací a na tom opravdu musíme hodně zapracovat. A já si myslím, že by to ještě více chtělo, zejména v dnešní době, aby tady nebyla ta rozštěpenost, aby prostě jsme se ještě více stmelili, všichni táhli za jeden pro vás, měli k sobě vzájemnou úctu a dokázali to přenést i do té společnosti jako takové.
2: Vysoká koncentrace sinic v dolní nádrži Nových Mlýnů zhoršuje kvalitu vody v Dyji pod nádrží, informují o tom vodohospodáři na svém webu. Pod hrází se tvoří pěna, kterou povodí Moravy zachytává na 2 norných stěnách. Vodohospodáři nevylučují, že se situace může ještě zhoršit, upozornili proto Moravský rybářský svaz a další instituce. Na začátku července pod Novými Mlýny v Dyji uhynula po prudkém poklesu kyslíku ve vodě asi tuna ryb. Před rokem na stejném místě uhynulo asi 30 tun ryb. Následky ničivého požáru budovy číslo 34 v centru Zlína budou hasiči likvidovat ještě zítra. Pod zřícenými troskami zůstává i po 3 dnech ohnisko. Podle hasičů by se už plameny neměly objevit, ale zapáchající dým se šíří do několika kilometrové vzdálenosti.
4: Opravdu ty trosky spíše doutnají, než hoří. Jako Zlíňanům to vadí. Vadí nám to všem, protože ten kouř je obtěžující a my se snažíme ho co nejvíc eliminovat, uchladit tu stavbu.
5: Říká velitel zásahu Zdeněk Trusina. Budovu s ohořelým portrétem Tomáše Bati si přišli prohlédnout 100 lidí, mezi nimi Lenka.
6: Najednou cítí tu soudržnost a cítí to, že by měli pomoc v té tragédii, která je, tak je to vlastně ta naděje.
5: Někteří teď chtějí podpořit obuvnickou firmu, která přišla o zásoby. Objednávají si boty a taky benefiční trička nadace Tomáše Bati. Ta chce z výtěžku obnovit sbírky, které zhořely. Ze Zlína Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci zítra ráno a večer bude na jižní Moravě skoro jasno až polojasno, odpoledne výjimečně přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, nejvyšší denní 26 až 29 stupňů. Mírný vítr bude během dne slábnout, biozátěž bude střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Po dálnici D1 přes jižní Moravou pojedete plynule. Kratší zdržení je u Brna v místě dopravního omezení. Dále se pak zdržíte ve směru na Prahu před výjezdem na Velký Beranov na stém 19. kilometru. Je tam kolona, která začíná na stém 26. zdržení okolo 40 minut. V místě totiž pracují silničáři. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a také Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Moravěnku a polku Václava Maňase mladšího a Stanislava Pěnčíka, Děvčica z Moravy. Já věřím, že vás tato polka příjemně naladila, rozproudila. Tak dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Olga, Helga také. Na Slovensku slaví jmeniny Milota. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200 a už písnička Dojdi k nám, pánové Baťka, Grufík a Vacenoviáci.

máme tady přání písemné. Je pro paní Aničku Šimarovou z Chvalčova, milou manželku, maminku a babičku. A přejeme k životnímu jubileu a do dalších let hodně zdraví, životní pohody a spokojenosti. Děkujeme za obětavou starost, péči a lásku. A takto děkují a vinšují manžel Olda a děti Joška, Lea a Olda, vnoučata Venda, David a Sylvie. A písnička Podkovička pro šťastí. Pánové Fischer, Rapáč, Polakovič a Záhorjenka.

0: A jdeme na další poštu, kterou tady máme. Tak, dobrý den, pozdravujem zo Slovenska, Záhoria z obce Štefanov. Chcel by som dať zahrať peknú piesničku môjmu dobrému kamarátovi Samuelovi Lietavovi zo Štefanova, ktorý dnes oslavuje své 25. narodeniny. Momentálne sedí v traktori na žňách a odvádza chléb náš každodenný. Želáme mu z celého srdca zdravie a šťastie, kamaráti. Jakub, Matúš, Adam a Peter a kopa dalších, lebo on má moc kamarádu. Tak, to bylo moc pěkné, ale já vidím, že nám tady bliká telefon, tak pojďme na něj. Halo, halo, kdo se prosím k nám dovolal pořad blahopřání?
1: Ano, dobrý večer, tady je Iveta z Havířova, už se slyšíme?
0: No nádherně.
1: Super, super, super, tak jo, já dneska boju celý den.
0: Ano.
1: Tak to je dobře, já jsem venku.
0: Výborně, tak. Výborně. Mm-hmm. A to je zajímavé, že teď to teda jako nežbluňká a předtím to žbluňkalo.
1: Ano, Já jsem byla ve vnitřku a teď jsem vyšla ven.
0: Prostě no tak to je úplně.
1: A předtím jsem volala z Havířova z domu a teď jsme na chatě v Těrlicku, takže to se snažím aspoň takhle.
0: Tak prosím, můžete.
1: Tak, dobrý podvečer, paní Navratilová, já vás srdečně zdravím.
0: Děkujem.
1: Zdravím vaši redakci, zdravím všechny posluchače. Já jsem strašně ráda, že už jsem se konečně odpoledne dovolala. A já bych prosila poslat písničku k včerejšímu svátku paní Libě Kročilové ze Starého Hrozenkova Pily. Jelikož jsem se nemohla dovolat, tak teda tímto posílám teďka krásnou písničku, jestli můžu nějaké blahopřání.
0: Určitě,
1: tak,
0: prosím.
1: Milá Libuš, tvému včerejšímu svátku ti přejeme především pevné zdraví, neutuchující optimismus a spoustu krásných chvil. Jsi výjimečná žena. Tvoje kulinářství, tvoje umění je legendární v Hrozenkově. Tvoje obětavost, se kterou se staráš o manžela Toníka, si zaslouží hluboký obdiv. Přejeme ti, ať se ti daří ve všem, do čeho se pustíš a stále rozdáváš tu krásnou, velice krásnou atmosféru a pozitivní energii. Takže to ti ke svátku přeje Iveta s Liborem z Havířova. Tak ještě jednou moc krát děkuju a děkuju, že jste mě vyslyšeli.
0: No velmi jsme rádi. Rádi vás slyšíme. Volejte častěji, paní Iveto.
1: Volám, pokud můžu, tak no, volám.
0: Ano, ano. Ono v poledne, víte, je to hodně obsazené a teď večer je to volnější, takže máte šanci takovou lepší. A tak, kde se nacházíte, říkáte, že na chatě?
1: Momentálně jsem v Těrlicku, za Havířovem. Poledne to bylo v Havířově.
0: Ano.
1: Teď jsem vyšla ven a přála jsem si moc, ať se konečně dovolám.
0: Ano, takže. Tak se to vyplnilo. Já se jenom zeptám, jak tam máte počasí, jak je tam?
1: No, je tu, trošku se už vedá vítr, jinak jako je celkem teplo, bych řekla. Teď jsem dosekala trávu ještě a jako, ale zvedá se trošku vítr, myslím, že zítra ještě tež bude dobře.
0: Že bude trošku lépe než dneska. Mně to teda dneska připadá hodně teplo teda tady u nás, jako v rozhlase teda v těch kancelářích docela jo.
1: Tak víc se tam víc jich, jsme tady na Severní Moravě, takže
0: ano,
1: tady
0: tam už je to trošku mírněji, že? No dobře. Tak paní Iveto, krásný večer vám přeji, ať to dobře dosekáte tu trávu.
1: Už to mám.
0: Tak skvěle. Tak teď si zasloužíte něco dobrého.
1: No, to jo.
0: Honem. Tak naschledanou. Tak přátelé, dáme písničku Za tu horu, za vysokou, Lidová z Podluží, Joška Černý a Vlasta Gricová nám zaspívají za doprovodu Brolnu.
2: Český rozhlas Brno.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Tak a jsme zpět, přátelé, v pořadu Blahopřání s písničkou. Vítám ve vysílání paní Marii z Moravce. Vítejte, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, slunečná Vysočina, zdraví Brno. Zdravím vás a vaši kolegyni a všechny posluchače.
1: Ano.
2: Tuto písničku bych chtěla poslat jako poděkování do Nihnice Janičce Smutné a její rodině, která nám poslala písničku, která nás strašně potěšila. A tímto zdravím také její rodiče Marušku a Mirečka Kopkavy z Nihnice, do Lanžota Marušku Uhrovou, do Miroslavy Aničku Hlávkovou a jejího manžela a do otnici Jardu Wolfa. Všem jmenovaným přejeme krásné slunné dny a vám, paní Navrátilová, a vaši kolegyni nebo kolegovi to samé. Děkuji a zase někdy naschledanou.
1: Naschledanou, pěkný večer vám přeji.
2: Ano. Taky nám podobně.
1: Tak a teď už je připravena paní Lenka ze Zbraslavy, prosím.
3: Paní Navrátilová, já mám takovou prosbu. Dneska by tomu bylo 64 roku, co by oslavil pan Karel Coufal své narozeniny ve Zbraslavi. Zemřel 12. zítra to bude, co zemřel 7 měsíců a 19. to se ho pochovali. Tak bych mu chtěla popřát tichou vzpomínku a říct mu, že to byl nejlepší chlap, počluče za nejhodější a nejlepší, jaký hodně na světě člověk potká. A tomu vzpomíná přítelkyně Lenka, rodina Elderová, rodina Pelantová a další.
1: Ano.
3: A ještě bych chtěla zahrát sestřinici, která bude mít teď narozeniny. Sice ona to samé má 3. srpna, ale už dostává dárky teď, tak že jí přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví. A co může být tak, aby se má tady taky dlouho byla, aby taky, aby prostě tady dlouho vydržela se náma.
1: Dobře, výborně.
3: Děkuju.
1: Tak já vám přeji vše dobré, ať se vám daří a nashledanou.
3: A nezlobte se, že jsem byla jako první, nezlobte se.
1: Ano, ano, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Tak přátelé, a pojďme na písničku. Bohumír Kameník, Košilenka a Kameníkovi muzikanti.

0: Tak a jdeme do vysílání. Dovolala se k nám paní Maruška z Nivnice. Já vás vítám, paní Maruška Koktavá.
1: Krásný sobotní večer přeji vám, paní Květučko.
0: Ano,
1: a všem milým posluchačům. No, já bych chtěla popřát ve středu oslaví svátek vážený a milý pan Jindřich Hlávka z Miroslaví. Tak milý pane Jindřichu, přejeme vám hlavně hodně zdraví, pohody, lásky, hodně úrody na zahrádce, radost pravnou čátku a zdravím taky vaši milou manželku Aničku a oběma vám přejeme krásný podzim života a se vám hlavně daří. To vám přeje Maruška Mirek z Nivnice. A ještě bych chtěla velmi poděkovat Maruše a Zdeňkovi Hanákovým do Moravce, lebo ty nikdy nezapomínají a posílají písničku. Takže Maruško, děkujeme, děkujeme. A ještě pozdravím Vítěnka Petráče do Vítřice. Pod Lopeníkem, to je zase váš věrný posluchač mnoho let. Tak zdravím tak ještě Marušku Jiřávkovou, všechny přátelé. A vás, milá Květuško, vám přeji taky hodně toho zdravíčka, úsměvu, ať se pořád taková šikulka v rádii, ve zpívání, prostě ve všem, no máme vás rádi. A vám taky hodně toho zdravíčka.
0: No ať jsme zdraví, ano, to je důležité. Ano,
1: to je
0: a potom jde všecko tak, jak si dobře a snadně,
1: ano, lehce,
0: normálně.
1: Určitě. Ano, lehce, je to veselější ten život, když je to takové jak má být, že jo.
0: Tak, paní Maruško, já vám přeji krásný večer, ať se vám daří.
1: A vám taky, Květuško.
0: Ano,
1: a někdy zase naslyšenou.
0: A budu se těšit, ano. Teď to bude takový 14-denní maraton, neboť mý kolegové mají dovolenou, takže budu je střídat a zaskakovat a oni si to zaslouží, protože opravdu teda
1: určitě,
0: velice...
1: Všichni.
0: Velice, jak si pracují, takže a potom budu zase odpočívat já, takže my si to tak prostřídáme. Tak jo, tak paní Maruško,
1: nashledanou. Hezký, nashledanou a děkuji.
0: Ano, no a půjdeme tady ještě na psaná přání, která tady mám. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda pana Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. A písničku posílá kamarád Broněk. Ten teda opravdu nezapomene. No a pojďme ještě na jedno přání. Prosíme o písničku pro pana Miloše Polčáka z Troskotovic k jeho narozeninám. Mildo, dodatečně vše nejlepší k tvým narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky s paní Janou, Naďa s Jirkou a dětmi a Žanec s Vlastoškem, tak to vinšují. A já posílám písničku, bude to Valčík s názvem Žežulka, Vladimír Pfeffer, Jarka Kachyňová a Moravěnka.
2: Český rozhlas Brno.

0: opoždění bratrancům Peťovi a Pavlovi Mimochodkovým ze Stráně z Doliny. Dnes slavíme opoždění jejich svátky a narozeniny. Peťo se synem Petříkem slaví zároveň i narozeniny. Přejeme jim celá rodina hodně štěstí, zdraví, božího požehnání. A jestli bych mohla poprosit o srdcovku Lidéřovic kaplička pro Pavla Mimochodka. Děkuji.
1: Prosím, my ty písničky máme připraveny dopředu, ale samozřejmě...
0: Ale to bych chtěla jako srdcovku.
1: Já vím, to je totiž, jak bych to řekla, to je takové know-how paní Ostré, která tady toto dělá, ano, ale já samozřejmě ji můžu vyhledat a mohu ji zahrát v některém z programů potom, jak půjdou třeba v týdnu, ale já jaksi nemohu jí sahat tady do tohoto, jak se říká, ranku. Ano, ale já tu písničku najdu a zahrajeme ji někdy v nějakém příštím pořadu tady Morava krásná zem nebo Blahopřání s písničkou. Ano, a až se vrátí paní Ostrá z dovolené, tak určitě všecky srdcovky zahraje. Ano?
0: Děkuji vám pěkně.
1: Ano, prosím, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Tak a pojďme tady na přání, které tady mám, ale vidím, že se mě tady ještě bliká jeden telefon, tak já ho vemu. Dobrý podvečer, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Dobrý večer, jste už ve vysílání, prosím.
1: Ano, prosím, jste ve vysílání, můžete.
2: Vám děkuji.
1: Jenom prosím jméno, odkud voláte?
2: Ano, tady prosím vás, Jirka Řehánek z Bučovic.
1: Ano, jo? Pan Jirka z Bučovic.
2: Ano, a chtěl bych prosím vás vaším prostřednictvím popřát hodně štěstí a zdraví manželům, jo, s Poupím, také z Bučovic, jako hodně štěstí, zdraví obou dvou, jo. Oni jsou velcí dobří tanečníci, rádi si pospívají písničky v jejich krásných letech, už přes 800. A chtěl by to takový od nás, od manželky a ode mě takové přání, jo, od vás, jo?
1: Ano,
2: děkuji vám.
1: Ano, ano. Mějte se moc hezky, pěkný večer a nashledanou.
2: Taky vám přeji nashledanou, dobrý večer.
1: Tak dáme písničku Zajtra se já vydávat mám Lidová a Mistříňanka.

0: Půlka skončila. Vítám pana Bohumila Mahdala z Hevlína. Dobrý podvečer.
1: Ano, dobrý večer. Já přeju vám i vašim kolegům. Mám takové dvě přáníčka, jedno veselé, jedno trošku smutně, ale to nevadí, to patří k životu.

0: Tak včera převzala inženýrský titul moje vnučka Ivetka Mahdalová, mně na vysokém učení technickém. Tak jsme to řádně oslavili, a tak teď se mi nechal ještě zahrát. A dneska má svátek Olga, naše příbuzná, která na jaro zemřela, tak jako vzpomínku ji taky zahrajte.
1: Určitě, velmi rádi. Tak,
0: děkuji.
1: Pane Bohumile, mějte se moc hezky. Naschledanou. No a přátelé, já tady připojím jednu vzpomínku, kterou tady mám. 11. července by měla svátek moje bývalá sousedka paní Olga Holubová Rozená Říhová. Bydlela vedle nás a jezdívali do Morkůvek na chalupu. Milovala chalupu, starala se o vinohrad. Má dva vnuky, Honzíka a Pavla. A starala se také o 97letou maminku, brala jí na chalupu a velice se o ní starala. Takže tuto vzpomínku nám posílá Honzík Buřil a vzpomíná právě, a tady ještě je, nemohu to totiž přečíst, dcera má asi, ano, ano, a to už jsou takové jako drobnosti, které tam nebudeme dodávat. Takže to byla vzpomínka od našeho Honzíka, který nezapomene na své blízké. A dáme další písničku, kterou tady máme. V Lanžhotě, tam pod Máju, Miroslav Mordych a Tufaranka ze Šakvic.
2: Český rozhlas Brno.

Přátelé, a máme tady další vzpomínku a je to vzpomínka na Zdeňka Galušku. Narodil se 11. července 1913 na předměstí Uherského ostrohu. Dnes by mu bylo 113 let. Když mu bylo 16, zemřel jeho otec na tuberkulózu. Zdeněk zdědil holičství, v němž pracoval a slýchával příběhy o soudních kauzách zákazníků, které se později staly základem jeho tvorby. V roce 1945 se přestěhoval do Brna, kde se 29. prosince 1949 oženil s Vlastou Fornůskovou. Od roku 1951 v Brně pracoval v družstvu Moravská ústředna. V Brně se spřátelil se spisovatelem Jaromírem Tomečkem, jenž mu zprostředkoval spolupráci s tiskem, rozhlasem a později také televizí. V roce 1977 byl zveřejněn výbor povídek Stařeček Pagáč vyprávějů, jež se pod názvem Slovácko se soudí a i nesoudí dočkal ještě několika vydání. Většinu svého života strávil v Brně, až na sklonku se vrátil zpět na rodné Slovácko. Zemřel 13. února 1999 v nemocnici v Uherském Hradišti. No, také vzpomínám, znala jsem, Zdeněk Galuška s námi jezdil a byl to úžasný člověk. Takže to byla vzpomínka na Zdeňka Galušku. A hrajeme další písničku. Lidová, Javorinka Šedivá a Moravanka.

Tak to byla známá, víte, doufám, že jste si zanotovali. Určitě všichni ji znáte, tuto písničku, tento evergreen. No ale máme tady ještě chvilku času, pojďme, dáme si Josef Poncar, Vašek Zeman, Když slyším klarinet Josef Zíma a Salonní orchestr Josefa Vejvody.

Vážení a milí, skončil pořad blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těším opět. No a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Miloslava Richarda Procházky Song pro Adrianu, kterou pro nás hrají kumpánovi muzikanti. Přeji vám krásný večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Návštěvníky brněnské přehrady odpoledne vyděsila nevybuchlá munice. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok více. Změnu chystá ministerstvo školství. Hasiči na jihu Moravy mají ze začátku července už na 50 zásahů u požárů v přírodě. Zítra bude polojasno až skoro jasno, odpoledne oblačno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Jihomoravští policisté museli dnes odpoledne evakuovat část brněnské přehrady. Hledači kovů našli pod hladinou nevybuchlou munici. Následně ji donesli na přilehlou pláž a zavolali policii. Přivolanému pyrotechnikovi se munici podařilo na místě zlikvidovat, popisuje policejní mluvčí Andrá Cenková.
4: Policisté provedli evakuaci části pláže, policejní potápěči se postarali o vodní hladinu, parníky v tu dobu vynechali také zastávku Sokolák. Na místo poté přijel policejní pyrotechnik, který munici bezpečně odpálil. Vše trvalo přibližně hodinu a půl.
2: Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinnou docházku předškoláků do mateřských škol z jednoho roku na dva. Děti by tak podle ministra školství Roberta Plagy z Hnutí ANO mohly být lépe připravené na přechod na školní docházku i na její úspěšné zvládnutí. Navíc odborníci, jako jsou psychologové nebo speciální pedagogové, by se tak k potřebným dětem mohli dostat dříve. Jihomoravští hasiči i dnes vyjížděli k požárům v přírodě. Podle informací na jejich webu jich bylo 7. Většinou hořela tráva nebo pole na menší ploše. Pouze na Znojemsku u Rudlic byl požár na ploše 250x250 metrů. Bilance jejich zásahu v přírodě tak vzrostla na více než 40. Podrobnosti k příčinám má mluvčí sboru Jaroslav Mikoška.
5: Nejčastější příčinou je nedbalost lidí, kteří se pohybují v té přírodě, samozřejmě v kombinaci s těmi klimatickými podmínkami, jako máme nyní, to znamená vysoké teploty, suché porosty. Je to ideální stav pro vznik požáru, takže určitě apelujeme vždycky na lidi, aby neodhazovali nedopálky. Sport.
2: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová v Londýně bojují o slavnou trofej z Wimbledonu. První set vyhrála Linda Nosková 6-2, druhý Karolína Muchová 7-5. Rozhodující část finále můžete sledovat v přímém přenosu Českého rozhlasu Radiožurnál a Českého rozhlasu Radiožurnál Sport.
3: Počasí.
2: V noci a zítra ráno bude na jižní Moravě skoro jasno až polojasno, dopoledne více oblačnosti a odpoledne přehánky. Jejich výskyt podle meteorologů závisí na proudění vzduchu, pokud se ale objeví, budou častější a může se i mírně ochladit. Večer čekáme ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, nejvyšší denní 26 až 29 stupňů. Vítr bude mírný a během dne bude zvolna slábnout. Biozátěž bude kvůli horku střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S nesouvislou kolonou na dálnici D1 počítejte na příjezdu do Brna mezi stým 89. a stým 96. kilometrem. Zdržení je do 5 minut. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Tajné poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži a koně. Říká se mu jízda králů a Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova jsou místa, kde se jezdí dodnes. A protože jde o rituál, který nemá ve světě obdoby, přinesl nám v roce 2011 další zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kontinuálně, bez přerušení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme.

0: ještě dřív, než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi hlasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších zvicích celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného, nejčastěji označovaného jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králů je pevně zakořeněn. To znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králů, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se, konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Uprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je. A poté, co si vybrali mladí muži toho nejlepšího z nich, což byl vlastně ten původní letniční král, tak s ním vyjížděli na hraničky katastrů, kde potkávali stejné družiny z ostatních vesnic a zde měřili síly, který z těch králů je lepší, o který je silnější. Na konci 19. století do toho vstoupila nová myšlenka, nesená trošku ziskuchtivostí té mužské mládeže, která toužila ty svátky prožít plnohodnotně, včetně dostatku jídla a pití, hlavně alkoholu. A toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká: s tebou já mám soutěžit, načež byli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusi, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budem povídat, dodnes si vlčnovská chasa sama určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
0: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tady ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejen, že králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka, dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále. Protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout to jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero? Bude ta jízda, jak prší? Hoši, to musí být. A opravdu, v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my roční vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali ty mladé kluky, šikovné v té dědině a tak jsme potom prostě chodili za těma rodičema a ptali se, jestli nám dají svého syna za krále. Takže úplně stejným způsobem to bylo.

0: Kluci, je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku. Pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku a ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králu.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotné jsou zkoušky, takže se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zavrat, teda hlavně u Františka, najít bílého koně, který by byl schopný tu jízdu králu absolvovat. U Marka to bylo o něco jednodušší, ale koník je takový živější, ale musím poděkovat panu Konečnému z Milokošťa, že ten má koně 100% a on ty koně umí připravit. Já když jsem byl králem v 96., tak jsem měl od něho koně, potom když jsem jezdil jako legrut, měl jsem od něho koně a ty koně jsou 100%.
0: No asi není jednoduché pracovat s koněm, který musí jít v tom průvodu a navíc má na sobě to zdobení. A to je otázka zase pro maminku Marii. To zdobení se vyrábí nějak hromadně, nebo vy se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
4: Ono vždycky záleží na rodině. Je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá x let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby legrutům to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát, a Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně, ať si užije a dívá se, kochá se.
0: Jak k tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá, jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nesplašil kůň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trochu škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdu, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty jsi byl slavit?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já se přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františku, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak, milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přinášejí regrůti, kteří si ho sami vybrali.

0: Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představil královskou družinu ročníku 2008 a našeho krále Marka Racíka.
1: Děkuju.
2: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčnovského krále Marka Racíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete na své koně, vezmete do ruky prapory, uvědomte si, že nejedete jen sami za sebe. Reprezentujete své rodiny, svůj ročník i celý Vlčnov. Až budete projíždět ulicemi naší dědiny, vyvolávejte z plných sil a užívejte si každou chvíli. Protože právě tohle je okamžik, který člověk zažije jen jednou za život. A hlavně dobře hleďte svého krále, ať se vám ta jízda král příliš neprodraží. Proto nyní očekávám slib, kterého dostojíte.
0: Pane starosto, já vám mám své slovo, že krále budeme stejně dobře bránit, jako naši předkové a nikomu ho nevydáme.
2: Děkuju.
3: A my tady máme starostu Petra Kašpaříka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vysvětleme si vlastně ten proces, jak dlouho a jak vlastně tu jízdu králu připravujete a kdo je tím hlavním hybatelem celého toho rituálu, který vy udržujete kontinuálně bez jakéhokoliv přerušení.
4: Tak jízda králu vlastně, když skončí v nedělu, tak ta další se začíná připravovat už následující pondělí, protože ty přípravy jsou opravdu dlouhé, musí se dát dohromady program, musí sehnat toho nového krále. A samozřejmě je to časově náročné.
3: Mimochodem, ti legruti si skutečně toho krále vybírají sami, že chodí do těch rodin, mluví s těmi rodiči. Já jsem vždycky myslela, že stačí, že se ta rodina přihlásí, tak to není.
4: Je to tak i tak. Opravdu někdy ta rodina už vysílá k tomu ročníku takové indicie, že by chtěli být, ale samozřejmě je to na těch klukách, aby si prostě vytipovali ty rodiny s těma malýma klukama. A vždycky se podařilo, že toho krále si zajistili. Já si myslím, že se ještě nikdy nestalo, aby to někdo odmítl. Jsou rád, že to tak je a že ty rodiny opravdu ten vztah mají k tomu opravdu kladný a je to krásné.
3: Vy sám jste v kroji, to samozřejmě musíme říct posluchačům. Máte malé dítě, malého chlapečka, tak bude i on jezdit jednou jízdu králu?
4: Rozhodně bude, jestli bude králem, to se teprve uvidí, ale samozřejmě byl bych rád. Jsem pyšný, že mám kluka, dneska už byl v kroji a doufám, že ho vyšleme na tu jízdu králu.
3: Mohl by Vlčnov existovat bez jízdy králu, pane starosto?
4: Myslím si, že ne. Já už si to osobně nedokážu ani představit a myslím si, že ten květen, to je ten měsíc, kdy se na to všichni těšíme a ta dědina prostě žije.

0: ulice za králem a jeho družinou. Jak už jsme si řekli, král musí být němý. O to hlučnější jsou ale jeho jezdci. A takzvané vyvolávky jsou jedním z velmi zajímavých rysů jízdy králů. Vycházejí ze starodávného obyčeje, kterému se říkávalo připíjení hospodáři a který spočíval v tom, že mladá chasa objížděla jednotlivá stavení ve vsi a hlavní vyvolavač vykřikoval více či méně vtipné hlášky o dotyčných sedlácích, za což se mu poté odvděčili. Za utržené peníze či naturálie si pak mladá chasa mohla udělat zábavu, rozuměj zaplatit si muziku a pobavit se.
1: Někdo mě pod koně hodil klacík, že letošní král je Marek Dacík. Na krála, Matičko, na krála!
2: Na krála, Matičko, na krála!
1: Už odjedeme tuto jízdu králu, rodičům děkujem za tuto slávu. Na krála, Matičko, na krála!
3: Botičky něco přispěje. Na krála, Matičko, na krála.
0: A toto už je skutečná jízda králu, která projíždí Vlčnovem. Krásně nazdobení jezdci koně a především typické vyvolávky. No a už se k nám blíží královská družina.
4: Že tahle ta paní má výborný slamák. Ona se na mě pěkně dívá, že nějaká se ještě něco přispívá. Na krála, Matičko, na krála.
5: A já to říkám za znova, že tady jsou děvčiče z Bánova. Na krála, Matičko, na krála.
6: Ten ty sežny mají černé kloboučky. Oni se nám pěkně stějí, určitě jenom otečka přispějí.
1: Kontrově se mají urádí, pěkně spí a v noci řádí. Na krála, Matičko, na krála. Henka, ta děvčica má rozsuchané vlasy, že my jsme ročník mušovské chasy. Na krála, Matičko, na krála.

0: A na úplný závěr mám pro vás ještě jednoho zajímavého hosta. Muže, který byl starostou Vlčnova právě v onom osudovém roce 2011, kdy se jízda králů dostala na seznam UNESCO, Jana Piáčka.
1: Vy jste byl, pane Jiné, u toho velkého a slavného okamžiku. Tušili jste to, že se to povede?
2: To napětí samozřejmě bylo, protože ta událost nebyla v Paříži, bylo to na ostrově Bali, no a ten předsedající tomu velkému shromáždění těch zástupců ze všech států to takovým dřevěným kladívkem odklepl, no a v našem čase to bylo ve 4 hodiny ráno, takže já už ve 4 hodiny ráno jsem dostal první SMSku, že to bylo schváleno.
1: No a co potom člověk dělá, když se probere jako starosta obce, která má zapsán svůj rituál, svoji jízdu králů na seznamu UNESCO? Co jste dělal jako první?
2: No, dal jsem si kafe a šel jsem na hřbitov, abych tam poděkoval všem těm, kteří tam leží, protože kdyby nebylo jich a oni to nepředali svým dětem, tak žádný zápis na seznamu UNESCO by nebyl. Ten rituál se tady jezdí už tolik let. A já když vidím to nadšení těch mladých 18-letých chlapců a děvčat, já nemám obavu, že by se to nejezdilo i v příštích letech, protože ten, kdo to zažije, tak rád předá ten ohromný zážitek svým dětem i vnukům. Ty rodiny si to hrozně váží, ale především ti 18-letí chlapci a děvčata, pro ně je to jedinečný zážitek, protože oni tu jízdu králů můžou v této podobě prožít jenom jednou v životě.

0: Dnes jsme spolu pátrali po tajemném rituálu jízdy králů, který proslavil čtyři slovácké obce – Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova. A také se v nich dodneška jezdí. Pokud máte rádi historii a doteky starých časů, určitě byste měli jízdu králů alespoň jednou za život vidět a prožít. Nejen kvůli záplavě překrásných krojů, vyvolávkám a lidovým písním, ale i kvůli nádherně nazdobeným koním, které při žádné jiné slavnosti v této podobě neuvidíte. Přeji vám týden plný samých úžasných objevů. Příští sobotu se naslyšenou s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech pořadu Goranka Oljača. Setkání a rozhovor s Delem Kajumim, dnešním hostem, byly plný překvapení. Věděla jsem, že se narodil v Afganistánu a zajímalo mne, kdy a za jakých podmínek začal chodit do školy. Jeho odpovědi jsem ale nemohla věřit. Zní.
2: To by mohlo být někdy v roce 1355. Teď je tam 1402 nebo něco takového, pokud teda vemu afgánský datum.
1: A prosím vás, můžeme to dát, aby nám rozuměli.
2: Dáme. Já jsem se narodil v roce 1970.
1: A tak mi Del Kajumi dal najevo, že je vtipný, že nezapomíná ani po tolika letech, odkud je, jak se tam žije a počítá čas. Samozřejmě rád vysvětlil to, co nám je neznáme, a také to, jak přijal zvyklosti, ve kterých teď žije. Pozorní posluchači vědí, že občas v pořadu vysvětlujeme význam jmén našich hostů a také dbáme na to, aby správně zazněly všechny tituly. Del Kajumi nebyl výjimkou, jenže mé představy tentokrát nebyly pravdivé.
2: Já nejsem doktor, já jsem zdravotnický záchranář, mám asi tak 12 let české školy, takže já jsem titulem magister i bakalář. Uh-huh. Já mám oba tituly, protože ten magister je vlastně, jako se říká, managementu ve zdravotnictví. A bakalář je vlastně o tom, abych mohl samostatně pracovat na zdravotní záchranné službě z Českého kraje. Co se týká toho mého jména, v podstatě s tím jménem mám celoživotní problém, když jsem přistěhoval nebo byl jsem převezen do ČSSR tehdy v roce 1987. Moje původní jméno bylo Delaga Kwayumi, to znamená psáno na Q, Q-U-Y-U-M-I. Bohužel, tady se to strašně mělo složit, toto jméno jako vyslovit, Kwayumi, a potom manželka moje byla Češka, Kwayumiová, protože tenkrát se muselo jako převzít slovo ova. To bylo strašně složitý na těch českých úřadech, tak jsme si domluvili, že počeštíme to příjmení. Takže jsme to počeštili na Kwayumi, normálně psáno česky. A když jsem požádal o občanství, musel jsem jakoby zrušit svoje občanství v Afghánistánu. A moje křestní jméno, což je Del Aga, tak tady na českých úřadech mě tvrdili, že jsou dvě křestní jména. Del a Aga. Agha. A já jsem jim tvrdil, že to není, tak po mě chtěli, abych přivez potvrzený za afgánské ambasády, že to jméno je jedno jméno. To bylo vždycky komplikovaný a oni by nepochopili, co po nich chci. Co chci, vlastně je to tam napsaný. Já to asi zkrátím. Nakonec jsem říkal na těch českých úřadech, říkám, prosím vás, vyberte si z toho křestního jména buď Del nebo Agu. A nakonec tam byla taková milá úřednice, říká, tak si teda myslí, by to ten Del, tak si napíšem Del Kajumi. Tak to dopadlo.
1: A já občas také přemýšlím, na co se ještě smím zeptat.
2: Na
1: všechno. A řekl jste na všechno?
2: Na všechno.
1: Na všechno. Takže začneme u dětství.

0: Ozdoba u djetstvi su hračke, a hri žejo. Spomenete se na první hračku?
1: Ano, spomenu si, my jsme žádné hračky nedostávali v dětství, ale my jsme měli jako dětské hry, my jsme z vesnice, takže tam byly takové jako dětské hry jako mezi těma dětma. To, že bych jako děcko dostal nějakou hračku, to je nemyslitelný. Nám jako nebylo možné něco takového, nějaký oslava narození nebo něco takového neexistovalo, neexistuje. To se nedělá tam. Výjimečně nějaké rodiny možná jo dneska, ale v té době ne. A takový ty, co jsme si jako děti hráli, že jo, nahoněnou, že jo, měli jsme takový něco jako, jak se to jmenuje, kriket. Něco jako kriket. Není to jako doslovně, jak ta pravidla, jak jsme si hráli, anebo potom jsme si postavili na jednu nohu a jako do druhou jsme drželi rukou a také jsme skákali, jako do koho porazil, jako by položil na zem, tak, nebo spustil tu nohu, tak vlastně zvítězil. Jenom dětské hry. Nepamatuji se za žádnou hračku, kterou bych jako dostal jako děcko.
2: My a oni.
0: Já si hned vzpomenu na knížku Lovci draků. Byly nějaké draky kolem vás?
1: Co se týká knihy Lovci draků, ta kniha neodpovídá skutečný život v Afghánistánu. To je vlastně život nějakých individuálních rodin. Neříkám, že ten způsob života tam není. To je, ale je to opravdu nepatrné množství lidí nebo rodin, kteří tak jako žili a žijou. Ale co se týká draků a pouštění draků, v Afghánistánu to je velká hra. Soutěžní hra. Kdo koho porazí v tom vzduchu, oni mají ty nitě mají ostrý, natažený takovým sklem. Takový ve formě takového gelu a tu nit, když držíte, tak musíte mít rukavice, jinak se pořežete ty ruce. A ono pak jako na tom, v tom vzduchu je trénice pouště, jak komu usekne tu nit, tak vyhraje. To je ohromná jakoby hra, ale to je pořád dětská hra.
0: Spisovatel Hosejný to krásně popsal literárně, je to výjimečně úspěšná kniha. Řekl jste, že jste vyrůstal na vesnici.
1: Ano.
0: Kde to přesně bylo a jaká to rodina byla, co jste dělali?
1: Pravda, trošku vypadá, že bych se chlubil, to já bych nerad. Moje rodina byla jakoby, řekneme, jak se říká česky, za vodou. To znamená, že rodiče měli nějaký zázemí, měli pole, měli zahrady, měli majetek vysoký, měli restaurace, můj tatínek ještě dva bráchové. Jeden měl na jednom místě nějakou restauraci jako motorist u silnici a druhý měl zase na horách. Ten majetek, ty zahrady, ty všechno měl na starost jejich starší bratr, můj starší strejda, a ten měl na starost nejenom ty pole, ten majetek, ale měl na starost i ty rodiny. My jsme byli jako jedna rodina v podstatě. Můj otec byl strašně sympatický člověk, milý člověk a nám řekl, já po vás nechci, abyste pracovali na poli, nechci po vás, abyste něco dělali, jediné, co po vás chci, abyste chodili do školy. A jenomže to byla moudrá slova, ale složité vykonovatelná, protože my jsme chodili do školy tak 2 hodiny pěšky denně. Nebyly cesty, nebyly silnice, nebyly auta. Někdy

0: V kterém roce to bylo?
1: Vy mě dáváte. V Afganistánu je 100 lety úplně někde jinde, co se týká roku. Já jsem se narodil v roce 1970. Poprvé jsem chodil do školy v 7 letech.
0: A potom?
1: Potom, protože to bylo strašně komplikované, pak se postavila škola blíž jakoby naše vesnici. To už byla taková modernější škola, jako základní. A bohužel v roce 79 do Afganistánu vtrhla Rudá armáda, že tam byly nějaké jakoby mezistátní smlouvy a to je jako sovětská Rudá armáda tam vtrhla a udělali jednu velkou chybu, ohromnou životně důležitou chybu. My jsme měli ve škole krom jiných předmětů, taky náboženský předmět, to znamená, že vyučoval Korán. Takže samozřejmě to bylo součástí vyučování, aby se děti naučili správně, o čem to je ten Korán, pochopitelně. Proto oni se to učí taky v mešitách a všude jinde. A oni nám ten předmět zrušili, nám dali tam ruštinu. A to byl problém. Začali tam proti těm Rusům brojit lidi a začali nám bohužel spálit tu školu. Pak jsme odstěhovali do Kábulu, když mi bylo 10 let, no a potom jsem pokračoval v podstatě v tom Kábulu.
0: V hlavním městě pokračovala cesta za vzděláním Dela Kajumiho, našeho dnešního hosta. Brzy se dozvíme, jakou střední školu si zvolil. Zůstaňme ale ještě chvilku u dětí. Stejně jako hračky, i jejich počet nám něco řekne o rodinných vztazích v této afgánské rodině.
2: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Kolik vás dětí bylo v rodině?
1: No, nás bylo 8, to je 6 kluků a 2 holky. Moje maminka umřela potom, když nám mě bylo 4 roky, tak tatínek se ještě jednou oženil a pak má ještě nějakých 6 dětí s tou druhou maminkou.
0: Jo, holčičky také byly v škole?
1: Ne, ty, co byly moje sestřičky, jako by od moje maminky ne, protože v těch vesnici jako nebylo možný. A jiný sestřičky z ty druhé maminky, my tomu říkají maminka, nechci říct jako masecha, ale proto to byla opravdu maminka, byla strašně milá. Tak ty jo, a ty ano.
0: Během sovětské vlády, že jo?
1: Tom, ano, ale jenom do takový ty základní a dokonce potom jako později chodili na střední a jako moje sestřička třeba porodní asistentka a dcera od bratra, ta je taky jako porodní asistentka, jako takový ty spíš takový ty ženské obory, to ano.
0: Kdo byl autoritou v rodině?
1: Autorita v rodině, v naší rodině byl otec a maminka, určitě ano, potom starší bratr.
0: Jaká role byla maminčina?
1: Bohužel role ženy obecně v Afganistánu, nejen moje maminky, je, protože když oni mají hodně dětí, tak to role je daná. O ty děti se někdo musí starat. Ano. Musí někdo prát, žehlit, vařit a tak dále, znáte to. A pokud žena má víc dětí, tak se jakoby žádný jiný čas nemá. Pokud je to skutečná matka. Čas na jiné možnosti nemá. Je tam prostě zvykem daný, tradičně daný, že muž je o tom, aby zajišťoval obživu.
0: Mne zajímá to, že jste měl zájem o zdravotní školu. Kolik kluků a kolik holek bylo ve vaší třídě?
1: Já jsem studoval v Afganistánu střední zdravotnickou školu, kde jsem studoval rentgen. Ten obor moc Olek jako nechtěl studovat. A nebo v Afganistánu vůbec. To byl zdravotnický obor. Rentgen jak si jako nikdo nechtěl jakoby z Olek. Tak potom po 2 letech tady byl program ČSSR a Afganská demokratická republika. Byl jsem přizván do ČSSR tehdejší do školy. Vybrali se tam takový ty nadaní studenti jakoby úspěchem nejlepší. A taky chválím a všem prostě zkrátka. To je realita. Pak jsem byl přivezen sem s tím, že můžu jít jako na medicinu rovnou. No a když jsem tam přiletěl, tak oni řekli, že rovnou ne, až udělám maturitu tady v ČSSR.
0: Stalo se v roce 1992. Del Kajumi se rozhodl zůstat tady, přestože se slíbo studiu medicíny nějak vzdaloval.
1: Tak nám přednostně vyřídili ty doklady, tak jsme to tak samozřejmě využili, protože v Afganistánu probíhala v té době občanská válka. Vysokou školu v té době jsem nemohl studovat a pak jsem nastoupil na záchranku, kde jsem potom studoval takový obor ARIP se jmenuje, to je anestezie, resuscitace a intenzivní péče. Dálkově při práci, pak jsem studoval 2 roky bakalářský, v tom jsme oboru zase a 3 roky potom magisterský. 2 roky som byl v nemocnici v Semilech a od roku 1995 do současnosti som na záchranné službe Středočeského kraje.
0: O tom, jak ho Češi celkově přijali, uslyšíte v pokračování rozhovoru. To vysíláme příští sobotu. Pro dnešek jen závěrečná věta. Vzpomínka na školu.
1: Dokonce jsem se pak zaměřoval do budoucí manželky Češky ze stejné třídy. Za sebe můžu říct, že já jsem byl přejat. Nemám pocit, že by to bylo nějak jako něco špatného.
0: Na příští pořad mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky Petr Pavel je přesvědčený, že se jeho vztahy s vládou po skončení summitu NATO v Turecku zlepší. Policisté zneškodnili nevybuchlou munici na brněnské přehradě. Vítězkou tenisového Wimbledonu je Linda Nosková. A počasí zítra polojasno až oblačno, na severovýchodě přehánky i déšť, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO v Turecku uklidní, řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země.
3: Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Takže já věřím tomu, že se po té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
2: Prezident Petr Pavel zároveň odmítl úvahy o tom, že by Česko mělo odebrat nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Tuto snahu vládního hnutí SPD označil jako absurdní. Hrad už dříve uvedl, že prezident k takovému kroku ani nemá potřebné pravomoci. Vyznamenání je možné odebrat jen na základě platného rozhodnutí soudu. Jihomoravští policisté museli dnes odpoledne evakuovat část brněnské přehrady. Hledači kovů totiž našli pod hladinou nevybuchlou munici. Tu následně donesli na přilehlou pláž a zavolali policii. Přivolanému pyrotechnikovi se munici podařilo na místě zlikvidovat. Upřesní policejní mluvčí Andrea Cejnková.
4: Policisté provedli evakuaci části pláže, policejní potápěči se postarali o vodní hladinu, parníky v tu dobu vynechali také zastávku Sokolák. Na místo poté přijel policejní pyrotechnik, který munici bezpečně odpálil. Vše trvalo přibližně hodinu a půl.
2: Mezinárodní asociace filmových kritiků letos v Karlových Varech ocenila slovenský film Pramen. Zachycuje morální důsledky státem podporovaných sterilizací romských žen v bývalém Československu. Zatímco v Česku mohly ženy požádat stát o odškodnění, na Slovensku takovou možnost neměly. Českému rozhlasu řekl více režisér Ivan Ostrochovský.
5: Na Slovensku bohužel situace taká, že vlastně to odškodnění těch žen nebylo schválené, a veď my právě proto jsme robili ten film, že doufáme teda, že aj ten film nám pomůže, že se tu debatu otvoriť.
2: Film Pramen budou kina v České republice i na Slovensku promítat od druhé poloviny července. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila v prvním českém finále ve Wimbledonu krajanku Karolínu Muchovou po velké bitvě 6-2, 5-7 a 6-3. Získala tak svůj premiérový grandslamový titul.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat. Ráno se může na horách výjimečně objevit slabý déšť. Nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. Zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno, během dne pouze přechodně oblačno. A naopak na severovýchodě republiky bude převažovat velká oblačnost. A hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přehánky, k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra mezi 25 a 29 stupni, na východě a severovýchodě kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severozápadu a večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Dálnici D10 mezi Brandýsem a Starou Boleslaví, tady mezi kilometry 10 a 14, úderem dnešní 19. hodiny obousměrně uzavřeli. Důvodem je bourání lávky pro pěší nad dálnicí. Uzavírka potrvá do zítřejšího rána. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
6: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
7: Viděl
0: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vy kupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezl, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech, jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jsem

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mně přijde neuvěřitelný, že za těch, já nevím, 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do

0: krik rozehnal.
1: Kolik má zámek oken, víte to?
2: 80.
1: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, jak sou, nebo ne, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
1: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
1: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
1: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
1: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
1: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
1: Jak vypadá?
3: Černá.
1: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
1: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
1: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
1: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
1: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět pátý ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
1: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
1: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
1: Jo.
3: Jo.
1: Jste koukali, jak vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
1: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
1: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
1: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
1: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
1: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
1: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
3: Drží pušku.
4: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
3: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
4: Zatím ne.
3: Tak to je náš zatím ne.
4: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
3: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
4: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
2: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
4: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
3: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
4: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
3: To do té poslední doby, kdy to byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
4: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
3: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
4: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
3: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
4: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
3: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
4: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
3: Kolik to má kousku?
4: V dnešní době už přes 400.
3: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
4: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
3: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
4: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
3: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
4: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
2: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
3: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
4: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
3: Ten největší erb, ten je ten váš.
4: Ano.
3: A ten nápis v latině?
4: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
3: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
4: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
3: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
4: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
3: Aha, jo.
4: Takže je to boj dobra se zlem.
3: To je norimberský lustr.
4: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
4: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
3: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
4: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: České ministerstvo školství chce prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Film Padlé ovoce získal hlavní cenu na 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Fotbalové mistrovství světa dnes pozdě večer pozná zbývající dva účastníky semifinále. A zítřejší počasí polojasno až oblačno, na severovýchodě zvětšená oblačnost a také s deštěm. Maxima kolem 27, na severovýchodě republiky kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Ministerstvo školství připravuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoci, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce podrobnosti k návrhu představit na začátku podzimu. V Národním parku České Švýcarsko dnes hledali policisté, hasiči, strážci parku a psovodi 12-letého chlapce polské národnosti. Po výzvě veřejnosti ho našli a byl zcela v pořádku. Upřesní policejní mluvčí Veronika Hišplerová.
3: Díky hromadné SMS zprávě, kterou rozeslali hasiči návštěvníkům Národního parku České Švýcarsko, se podařilo pohřešovaného 12-letého chlapce v pořádku nalézt. Návštěvníci parku ho objevili a následně předali do rukou policistů.
2: Křišťálový globus za nejlepší film získal na letošním 60. ročníku Karlovarského festivalu snímek z Myanmaru. Film Padlé ovoce vypráví o intimním vztahu dvou mladých žen v prostředí textilní továrny průmyslového Rangúnu. Pro Český rozhlas tento film popsal umělecký ředitel Karlovarského festivalu Karel Och.
4: Prostředí velmi vyčerpávající práce ve fabrice, prostředí ekonomických nejistot i sociálního útlaku vypráví o tom, jak dvě ženy, které k sobě můžou nalézt tak intenzivní intimní vztah, jak mohou přežít, či se o to pokusit právě v tomto prostředí. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále další Češku Karolínu Muchovou 2-1 na sety a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková vyhrála nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Fotbalisté Anglie a Norska zabojují o postup do semifinále mistrovství světa. V Miami se střetnou večer od 23. hodiny. Do posledního čtvrtfinále pak ve 3 hodiny ráno nastoupí Argentina proti Švýcarsku. Jeho kouč Murat Yakin upřesnil, jak plánují jeho svěřenci zastavit největší hvězdu obhájců titulu, autora 8 gólů na šampionátu Lionela Messiho.
5: Samozřejmě musíme Argentince dostupovat a nedovolit jim Messimu přihrát. To je nutné. Sice o tom teď můžeme mluvit, ale rozhodne se až na hřišti a my nějaká řešení, jak Messi ho zastavit, máme.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat. Ráno se může na horách výjimečně objevit déšť. Nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. A zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno. Během dne přechodně oblačno, pršet by nemělo. Naopak na severovýchodě republiky bude převažovat velká oblačnost. A hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přehánky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra mezi 25 a 29 stupni. Na východě a severovýchodě kolem 22. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severozápadu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na silnici 15 mezi Litoměřicemi a Lovosicemi za Terezínem je hlášená nehoda. Srazilo se tam osobní vozidlo s motorkářem. Na místě jsou záchranáři i hasiči. Projíždí se opatrně kyvadlově. Zdržení z obou stran je zhruba do 5 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
0: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
1: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
2: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
1: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
2: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
1: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrstlá kolem 2 metrů.
2: Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
1: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
2: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela. A to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
3: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datla.
1: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těch exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
0: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký rostok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějakých 30 a klidně až 60 cm, a pak máme flox subulata a to je pokrivní floxích. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou, a plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně? Výluh z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarb, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřih na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten rostok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další, protože bývá to úplně škůdce, tak celou proceduru opakovat. opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech. Před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny opláh, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
1: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud si někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje, zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
2: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
1: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
2: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
1: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
0: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemisťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě přilby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu, jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit u 125, tam je plus minus všechny ty skutry 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je SimJet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupujou, ale víceméně si plnil sen, jako by ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky, a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50kách a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkovi.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne,

0: Ale když přijde co opučit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě střídou a chcou si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou vyježdění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějou studio stopu a naučijou se to docela rychle.
1: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
0: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
1: Jaké rychlosti je schopný skútr?
0: 50ky ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychle, jak ty 125ky, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125ky, takový ty normální, jedou 95 až 120 km hodině.
1: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
0: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu. Až když jenom spadne, tak potom začne řešit oblečení. Ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
1: Servisovat jak často a proč?
0: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50ky to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za první vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejpak na otavce, což je prostě dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravit na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
2: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.
3: No tak pus.

0: zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pronostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července, tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých ledorostů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
2: Za prvních 9 červencových dnů museli hasiči na Jižní Moravě vyjíždět k více než 30 požárům v přírodě. Policisté i letos vyráží na kontroly přítomnosti alkoholu u vodáků. A počasí zítra polojasno až oblačno, na severovýchodě více oblačnosti a také s deštěm. Maxima kolem 27, na severovýchodě republiky kolem 22 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem, pěkný večer. Meteorologové v Česku rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Od pátku platí nejen na Jižní Moravě, ale také v částech okolních krajů. Jihomoravští hasiči řešili za prvních 9 červencových dnů 35 případů požárů v přírodě. Loni to přitom bylo za stejnou dobu opět méně. Obvykle hoří lesy nebo tráva, případně pole, říká mluvčí sboru Jaroslav Mikoška.
3: Nejčastější příčinou je nedbalost lidí, kteří se pohybují v té přírodě, samozřejmě v kombinaci s těmi klimatickými podmínkami, jako máme nyní, to znamená vysoké teploty, suché porosty. Je to ideální stav pro vznik požáru, takže určitě apelujeme vždycky na lidi, aby neodhazovali nedopálky.
2: Policisté také letos vyráží na kontroly přítomnosti alkoholu u vodáků. Při splouvání řek totiž vůdce malého plavidla na vybraných úsecích řek nesmí ze zákona překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí také pro kajakáře, kormidelníky na kánoích a raftech a pro lidi na pedalboardech. Policisté doporučují vodákům vyhnout se alkoholu nejen kvůli pokutám, ale hlavně kvůli jejich vlastní bezpečnosti. Dnes je Světový den populace. Má upozornit hlavně na současné demografické problémy lidstva. Organizace Spojených národů ho poprvé vyhlásila před 37 lety, tedy přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
4: Na Zemi teď podle odhadu žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojiný, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Linda Nosková se v 21 letech stala poprvé v kariéře wimbledonskou šampionkou. Ve finále na trávě v Londýně vyhrála nad Krajankou Karolínou Muchovou po velkém boji 2-1 na sety. Na fotbalovém mistrovství světa se dnes ve čtvrtfinále střetne od 23 hodin Anglie s Norskem, v noci pak Argentina nastoupí proti Švýcarům. Angličané jsou proti Norům velkými favority, dobře ale vědí o největší zbrani soupeře, útočníkovi Erlingu Haalandovi. Mluvil o něm anglický záložník Morgan Rogers.
5: Když Erling skóruje, nikoho to vlastně nepřekvapí. Je to hráč, který dokáže dát 2 góly za zápas a sám vám ho rozhodnout. Během kariéry to předvedl už mnohokrát a klidně to může zopakovat znovu. I proto je Norsko velmi těžkým soupeřem. Počasí.
2: V noci bude polojasno až jasno, během noci začne na severovýchodě oblačnosti přibývat, ráno se může hlavně na horách výjimečně objevit déšť, nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. Zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, ale bez deště. Naopak na severovýchodě České republiky se bude převažovat zvětšená oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě Moravy déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 29 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy kolem 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha za sjezdem na Měřín hlásíte omezení na kilometru 123 a pak na kilometru 119 pracují silničáři v pravém pruhu. Projedete plynule, bez kolon. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
7: Jak on to taky zadarmo nedělá?
6: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
7: No, tak. To snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojím.
6: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
7: No, to je celý on.
6: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Je jich tolik...
7: Že už je neměl kam dát?
6: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
7: No, to je celý on.
6: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
7: To je celý on, jak povídám.
6: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
7: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
8: No.
6: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
7: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
7: Hele, co mu dá takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
6: Ale kšt, potichu, bude písnička pohádková.

píčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí.

s písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije, osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří tralal.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku Obušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příšery. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to prusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
7: Proč pak?
4: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, jak ty ses bál?
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí, tak už nikam nemusíš. Sadr se a hajdu zpátky do mlejna.
4: Kveruce. Kde pak? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přemáhat.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš? Držte mi palce!
1: Josef Bejvl byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
7: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co? Na to se můžete, pane doktore, vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
1: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pan ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
8: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
9: Kdo vám tohle říkal?
8: Tam, přeci jeho šofér.
9: Ministru?
8: Ano.
9: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
10: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
11: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano? Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co? Ne.
9: No a teď běžte, běžte.
11: Ministři na radě čekají.
9: Ale já... Jak čas práci, soudruhu řediteli.
11: Práci.
9: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
11: Slyšíte? Tak jsou duzi lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vítaj, nůstkáři.
9: Já přesto připomínám.
11: Naschledanou.
9: Naschledanou.
11: Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: tichý, skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

staren. Domnul

je vidul ten skvítu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahradě,

0: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
2: Tak spuste.
3: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho, do Berouna na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
2: No, no tak to je od vás velice správné.
0: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
3: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
2: No jo, že? No co takhle, jak vypadali, myslím, jako oblek?
3: No tak šoufl oni nebyli.
2: No.
3: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co tím myslím.
4: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
3: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že abych neměl péči.
2: No, tak nám je teď hezky popište oba tady, myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
3: Jo, tak ten malej byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
5: Čum sem. Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum sem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
2: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
3: Ten velký.
2: No, vypadal.
3: Tak ten velký byl takovej tlustej.
2: No.
3: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
6: A byly to tyhle?
3: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
6: A co vlasy? Nebyl on takovej...
3: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
6: A vlasů měl hodně?
3: No, ani ne. Spíš...
6: Málo?
3: Jo, tak.
6: A teď pozor, co tadyhle?
3: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu a jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená, to jsem si všim dobře, to jo.
6: No tak to je jasný, Valínek Václav, vulgo tlustej Venca, ten nebezpečný lum, pane Rado.
0: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale Tři chlapy na cestách. vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejvlovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
7: Kapák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
8: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
7: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvy ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má v plánu a než mají všechny okolní farmy.
8: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
7: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
8: Ale...
7: No a co vám mám povídat, sedí tam ve dne v noci.
8: Kde?
7: No tady v našem přijímacím prvním pavilonu.
8: A co tam dělá?
7: To je to, nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat, moje stará už i tam začala nosit obědy.
0: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá.
7: Sakryš. To je špatný.
0: A luští u toho křížovku.
7: Tak nevím, co myslíš, drahouš? Mám obětovat dámu? Nemám obětovat dámu?
9: Obětuj dámu.
7: Jak myslíš? Ale teď... To byl tak.
10: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
7: Dobrý den. Ale teď.
9: Jsem počestná žena.
7: To jo.
9: V sobotu nemohu?
7: Tak to ne.
9: Snad v pondělí odpoledne.
7: A jo, ono by to šlo.
9: Pro Bůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
7: Tak to jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
11: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
7: No tak co děláte, člověk?
11: Tady porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
9: Ano. Že tady máme volné.
11: Děkuji vám.
7: Jo, ale to je po partii.
11: Děkuji vám.
7: Uložte figurky.
9: Ano.
7: Tady budete mít místečko, habaděj.
11: Děkuji vám.
7: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
9: Ano.
7: Bude se balit. Pane Vrtní.
12: Prosím.
7: Platím, nebo se ztratím.
12: Už jsem tady, prosím. Taková 4 pívečka, prosím.
7: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo,
13: Žena měla jedno pivo, to jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
9: Ale to si tě napadlo, že tady vůbec v žádném případě se tady vůbec jít.
13: No mi dělo stavě, ale já vůbec budučím.
14: A ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a to je tady hned ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
9: tácku. Ale co by se právě vytvořil, co bych vám
14: pořád nějakého povstání.
9: Můj tácek je to. Můj tácek je to.
14: Dejte se ten tácek. Dejte to jasný.
13: Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednou. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyř. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasný jako packa. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne?
14: Teď mě to došlo. Co ty to děláš? Co ty si to děláš?
0: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
15: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí.
16: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
15: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
16: To jsem dělala skoro sama, že?
15: No, abyste ve byla taková boubelka.
17: Jen mu nadejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
15: Pane Madrindáček.
17: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak mlčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zase vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem.

0: Nebyla po mně scháňka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
2: Teče nahoru.
3: Počkat. Co má na sobě?
2: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karliku, tak už ho mají. Já opakuji. Karliku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Co pak?
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, viděl, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Počkej. Ty, kvasnička, přijeli z Ostravy, potřebuji trochu na švarbu a já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Já asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
5: Děkuji.
4: Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
2: No.
5: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: No, není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
3: Není to bude stačit.
4: Pro boha, co jim to? To máš fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě neví, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
3: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drobná!
5: Dobrý den!
2: Teď to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
5: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
2: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro.

0: Kolibří komuj sladký. Tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
1: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
2: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchtyno, řekni. Řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchtyno? No, jaké?
0: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klobíkem a drobil si je do kafe.
2: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
0: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
1: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
0: Prosím.
1: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
0: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tady je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
2: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
0: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
2: To se nevím.
0: Co chceš dělat, drahá?
2: Že tvůj slib stále ještě platí.
0: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
2: Ach, ty muž.
3: Ne, jako víš, mě sebe krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Vzduch.
0: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
2: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
1: Prosím.
2: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu buch, ty milou.
0: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
2: Ach, ty můj.
0: Ach, ty moje.
2: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
0: To jsou radosti.
4: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Na Věžinovo městské bydlení je tuže hezké, bydlela tam Baruška, Hlásníková dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

Měla svého mládenečka, který ji vklous do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

cielom, jak panence. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy chtěl vykrákat pačesy. Milenci v svém velkém bolu chtěli skočit z věže dolů, ale ta věž od oka zdála se jim vysoká.

se dolů nepustí, že jim všecko

0: dyspensji. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Sedíte, co pak makovec je ve vládě?
4: No právě, tam jsme jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem če.
4: Čestný.
5: O to by se tak někdo drál.
6: Pojďo!
3: Česné. Prachy. Tak jste neviděli, že to berou v takový tý, jako rouře? Mm-hmm. Aha, proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
7: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: No, když dostanou plechový pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru a no, bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
8: Vlastně já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle. Tak
5: a děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
5: Počkej, co je tohle tady, no? Třeba.
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden vododráhy, ale 250 kámů bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
5: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
5: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
5: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz.
8: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. Pomalování?
5: Jo.
8: Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
5: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
8: Tak.
5: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimalni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní poslavu, víš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu o rok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že i dnes si můžeme udělat společný čas na povídání o životě. O životě takovém, jaký skutečně je. Plném plánů, ale i nečekaných zvratů, které nás někdy zaskočí, jindy potěší a občas nám úplně změní směr. Právě o těchto okamžicích si budeme dnes povídat. Co bylo největším překvapením vašeho života? Která chvíle vás zastihla nepřipravené, ale nakonec se stala důležitou součástí vašeho příběhu. Bylo to radostné překvapení, osudové setkání, nečekaná zpráva nebo nějaká zkušenost, která vás něco naučila? Největší překvapení mého života, opakuji téma. Každý z nás nosí nějaký příběh, který stojí za to vyprávět a právě dnešní noc je příležitostí se podělit o ní s ostatními. Třeba vaše vzpomínka dodá někomu odvahu, vykouzlí úsměv nebo připomene, že i nečekané životní cesty mohou vést ke krásným věcem. Přeji vám klidný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. Volejte Jarku Barbuříkovou do zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, dnešní noc bude patřit příběhům. Příběhům o náhodách, osudových setkáních, nečekaných zprávách i překvapeních, která změní lidské životy. Největší překvapení mého života, téma i pro pana Jaroslava, který volá z Pelhřimova. Zdravíme vás.
1: Taky dobrý večer, paní Jaruško. Zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blatné, jestli poslouchá. A já už jsem o tom krátce povídal mimo éter, že jo, jste se o tom rozpovídali, co to jak to vytíží teď v momentální době, dneska stalo se to právě dnes.
0: To tak, tak ještě to řekněte všem posluchačům.
1: Ne, jste mě sice jmenovala, ať to slyší ten dotyčný, třeba bude i na drátě, nebo takový poslouchat vaší vlnu. Takže já jsem dneska oslovil nějaký inzerát na nejmenovaném serveru z Bazary. A tam prostě nabízel motocykl Java Mustang, že ho je ochoten i přivízt a už to znělo takový dlákavý, takže jsem tam prostě telefonicky zavolal, to ten pán neodpovídal, tak jsem mu poslal pár SMSek, pak se následně ozval, že už teda zájemce měl, ten si proto nejede, takže je ochotnej mi to naložit, nebo že už to má i naložený a že je mi to ochotnej sem přivíz do toho Pelhřimova. A říkám, že já teď momentálně nemám hotovost u sebe, že jako co za to chce. A on říká, cestu jenom jako za benzín. A já říkám, na tu hotovost u sebe nemám, takže musím to udělat jediným způsobem, že vám tam prostě ty peníze pošlu na účet. A říkám, no tak tu 200 jsem teda obětoval, poslal jsem mu ji na účet a pár proběhlo ještě pár telefonátů, že už je furt na cestě, že bude 20 minut u mě. A furt čekám a furt se nic neděje, že jo, takže teď mi to přišlo taky podezřelý, tak jsem si ten inzerát rozklik znovu a zaznělo tam, že se nás je odpodvodil, už takhle někdo naletěl tomu pánovi, že tak reagoval přesně, jak jsem reagoval on na mě, jak to udělal přesně s tím stylem mě.
0: Jaroslave, takže abychom to zhrnuli, vy jste si našel inzerát, že někdo daruje motocykl a on vám řekl, že vám ho přiveze, když mu pošlete peníze na benzín. Takže jste mu poslal 200 korun, motorka nepřijela. Jaroslave,
1: motorka by se přijela. Já jsem byl ani tak zatěšený, udělal mi to radost takovou a hrozně mi to zklamalo.
0: No, ale Jaroslave, vy jste říkal, že to byla Java Mustang.
1: Ano.
0: To by vám zadarmo nikdo nedal. Já myslím, že to je historický motocykl, který má velmi vysokou hodnotu.
1: No, to pak už bylo, prostě to znělo zvláštně, no, bylo takový,
0: ale víte, je to tam ten inzerát furt. To svědčí o tom, že jste člověk, který je důvěřivý a na tom není nic špatného, protože člověk, který věří, že jedná s poctivým člověkem, tak žádné zklamání nečeká a taková nepříjemná zkušenost ho velmi nemile překvapí. No, setkáváme se s těmito podobnými případy stále častěji.
1: Je to běžně a čím dál víc, ale jako říkám se, bojím, já jsem toho pána teda nahlásil na policii i kvůli 800 koruně, aby se to dál neopakovalo a jakoby chci dosáhnout té spravedlnosti, aby byl řádně potrestán.
0: A jak to potom pokračovalo, Jaroslave? On vám potom přestal zvedat telefon, nebo
1: Už jsem zvedal telefon, ještě jsem mu napsal SMSku, zprávu, jako co se děje, že už čekám hodinu, jestli se mu vážně něco ještě jako nestalo při cestě, něco a už vůbec nereagoval.
0: A co vám na to řekla policie?
1: No jako prvně, já jsem je potkal venku přes služebnou, říká, že ještě má nějaký výjezd, ale prostě, že ať tam přijdu za hodinu, že to nechám ještě hodinu bejt, kdyby se nahoru třeba na té cestě vážně něco stalo, nevím, a ať to ohlásím až za hodinu. Takže jsem to šel hlásit za hodinu, tam byla ještě paní policajtka, mi pouštěla dovnitř, že chlapi ještě nepřijeli z nějaký jako, výšky. A ty se pak vrátil asi do 10 minut a jeden to tam zase sepsal, no.
0: Tak rozumím tomu, že 200 korun není tolik, aby to bylo pro člověka likvidační, ale jde tady skutečně o ten pocit, že jste někomu naletěl a ten je horší.
1: O ten princip, když podvede dalších 1000 lidí, tak už ta částka je mnohem vyšší, že jo?
0: No, ale právě proto si dnes povídáme, proto je dobře, že jste zatelefonoval a že sdílíte tuto zkušenost, protože možná pak budou ostatní posluchači opatrnější.
1: A opatrnější, přesně tak. A když to buď opatrnější, anebo fakt jakoby, když se tohle už tohle situace nastane, tak prostě na tu policii se nebá zajít a řekne, kde jsi do těch 200, jo, ono to takhle, tak jsem naletěla, ale když se to bude opakovat, těch případů přibývá a prostě není já už jsem to řešil takhle jednou s kloboukem, jsem nalít, stejná situace, poslal jsem peníze, peníze jsem nedostal, klobouk taky ne, a tak jsem tuto ženu taky nahlásil a zjistil se, že podvedla lidi za 300 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: A řešila to policie v Rakovníku a myslím, že z toho vyplnula nakonec podmínka pro tu dotyčnou.
0: Jaroslave, tak to je dobře. Nahlásit každou škodu, byť drobnou, protože pak se to sčítá, to je dobré vědět. Hmm. Tak děkujeme, že jste se podělilo svůj příběh. Ono není úplně jednoduché přiznat, že se člověk stal obětí podvodu, ale já věřím, že vaše zkušenost může být varováním pro ostatní posluchače. Tak vám přeji, aby vás příště potkávali už jenom samí poctiví lidé. Mějte se dobře.
1: Taky. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Co sudičky přáli nám, teď zaspívá Karel Gott a Lucie Bílá v noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: milí posluchači, vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Někdy nám život připraví překvapení, která bychom si nikdy nedokázali představit. Právě o těchto největších životních překvapeních si budeme dnes povídat s paní Michaelou, která volá. Odkud? Mě to vypadlo.
1: Volám z Brna.
0: Z Brna. Tak těšíme se, že se i vy podělíte o svůj příběh. Největší překvapení mého života. Téma.
1: No, tak to moje největší překvapení nastalo v mých 23 letech, když jsem končila vysokou školu. Krátce jsem chodila s mým spolužákem, takže jsme si plánovali, jak prostě uděláme státnice. Měli jsme před sebou spoustu učení, ukončení zimního semestru, diplomovou práci, obhajovu diplomové práce, státnice. Tak jsme si prostě plánovali, že i hned po státnicích vyjedeme k moři, budeme si užívat po těžkém roce života. Sice jsme tak jako uvažovali i o tom, že bychom eventuálně se mohli po státnicích spolu vzít, ale moji rodiče ho vůbec neznali, protože já jsem bydlela v Brně. Manželovi rodiče mě tak jako trochu znali. No a v lednu, když tedy jsem měla nejvíc práce s mnoha zkouškami, s přípravou diplomové práce, tak jsem najednou zjistila, že jsem těhotná.
0: Já jsem si říkala, opravdu, že to tam asi bude směřovat. Tak to je velké překvapení.
1: To bylo velké překvapení a největší překvapení to bylo pro mé rodiče, protože manžela vůbec neznali. Takže jsme se s manželem prostě vypravili to mým, já jsem jednak ho rodičům přijela představit, že to je tedy můj hoch a současně jsem jim sdělila, že jsem těhotná a že tedy se spolu hodláme vzít. Takže to bylo, moje matka to tehdy vzala úplně šíleně, ta prostě byla překvapená, vůbec nechápala, že já ve svých 23 letech chci mít dítě, když ještě nemám ukončenou vysokou školu. Otec můj to tehdy vzal jako docela stoický. A takže jsme se s manželem opravdu museli 29. března vzít a já tedy jsem v tom těhotenství prožila ty největší nervy, příprava diplomky, obhajoba státnice. A aby toho nebyl konec, protože samozřejmě všechno jsme s manželem zvládli, pak jsme jeli na odloženou svadební cestu do Karlových Varů, vrátili jsme se ze svadební cesty, mně začalo být špatně, byla jsem vlastně v 7. měsíci těhotenství. A prasklo mě slepé střevo, dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dnů jsem ležela v kritickém stavu v nemocnici, takže na počátek toho našeho manželství to bylo opravdu víc než dost překvapení, ale všechno jsme překonali a myslím si, že naopak to, co jsme spolu na počátku manželství zažili, takže to nás prostě tak jako zblížilo, že vlastně jsme teď oslavili 52 let od svatby.
0: Teda, ve 23 letech během státnic, to si umím představit, že to byl pořádný životní zvrat. Měla jste radost, nebo nejdřív přišel šok? Pamatujete si na ty okamžiky, jaké to bylo, když jste to sdělila i vašemu tehdy klukovi?
1: Ne. My jsme oba dva měli radost, ale já jsem měla hrozný strach z mých rodičů, protože jsem si opravdu nedokázala představit, jakým to všechno vysvětlím. A manžel samozřejmě, protože je neznal, tak měl strach. Já si vzpomínám, když jsme spolu jeli autobusem z Brna do mého bydliště, jak jsme prostě si oba dva pořád plánovali, jak to řekneme, jak jim to vysvětlíme. Pře manželovi rodiče, těm jsme to sdělili dříve. Sice tchyně také nebyla z toho úplně nadšená, ale musím říct, že my dva jsme žádný šok neměli. My jsme v podstatě jsme si řekli, že to musíme nějak překonat a vlastně jsme z toho měli radost a nutno říct, že já už jsem pak žádné jiné děti neměla, protože po všech těchto problémech, které jsem měla, tak nakonec se ukázalo, že prostě další děti mít nemohu. Takže je dobře, že to tehdy všechno tak dopadlo. No. A další, bohužel, tedy další šok s manželem nás čekal koncem minulého roku, protože manžel měl nějaké problémy s umělým kloubem v koleni, stále ho to bolelo, najednou mu noha otekla, skončil v nemocnici v pondělí mu tam něco v noze prasklo, v úterý jsem za ním přišla do nemocnice, už mě čekal lékař a sdělil mě, že u něho začíná celková sepse a že mu prostě tu nohu musí amputovat nad kolenem. Takže to byl taky takový, ale to byl opravdu velmi nepříjemný šok, ale nějak se s tím prostě postupem času vyrovnáváme, nedá se nic dělat.
0: Přesně tak. Já mám teď v hlavě, víte co, že vlastně vy jste přišla do jiného stavu velmi mladá brzy, potom přišel ten problém vlastně s tím slepým střevem a vlastně díky tomu, že už jste byla těhotná, miminko jste donosila a bylo a je v pořádku, tak vlastně možná díky tomu vlastně nějaké dítě máte, že to velké štěstí, protože je možné, že kdybyste první prodělala vlastně to slepé střevo nebo ten zánět slepého střeva, tak kdo ví, jak by potom...
1: Ano, já si to právě jako říkám, že je to velké štěstí, že to vůbec je velké štěstí, že jsem to přežila, protože v dnešní době už to není snad prý takový problém, ale ve 84. roce opravdu jako manželovi lékaři nedávali příliš naději, že to přežijí, protože mě vlastně to slepé střevo prasklo před operací, takže když mě operovali, tak už zjistili, že mám zánět pobřešnice.
0: Ano.
1: Syn se narodil předčasně, takže byl v inkubátoru, také s ním bylo mnoho problémů, ale má 3 děti, je velice šikovný, pracovitý, takže z něho máme radost.
0: Děkuju za vaše otevřené vyprávění, paní Michálo, je krásné slyšet, že z nečekané chvíle se může stát jeden z nejdůležitějších a nejhezčích okamžiků života, tak ať vám vaše vzpomínka na tuto životní změnu stále přináší úsměv na tváři a zvládnete všechno s manželem, i ty zdravotní komplikace, hlavně, že jste spolu a že je v pořádku.
1: Ano, děkuji, naschledanou, přeji všem dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám bude zpívat Valdemar Matuška a potom doufám bude povídat někdo další k dnešnímu tématu největší životní překvapení. Otevíráme téma, které se dotýká snad každého z nás. Bylo krásné slyšet to vaše překvapení, nebo vás to nejdříve zaskočilo? O čem budete vyprávět?

0: Nádherný sobotní večer všem. Každý z nás někde zažil okamžik, kdy se během několika vteřin změnilo úplně všechno. Jaké bylo vaše největší životní překvapení? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a to paní Vlastiny z Krnova. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače, obzvlášť Roberta z Olomouce. Je to moc horný chlapec. A teď vám řeknu překvapení mé maminky, jakou jsem udělala překvapení. Bylo to po válce a odešli dva bráši někde na služby. Ten jeden se utopil, jak brodil koně někde u Sedláka, no a ten druhý nebyl k nalezení. Až v roku 64 mě Červený kříž zjistil jeho adresu, tak normálně jsem napsala trejdomy a to bylo o Vánocích a teď najednou on přijel a my jsme bývali v paneláku, on přijel a ten zazvonil, že a já ho navlátila do koupelny a říkala, maminko, otevřte, protože maminka bývá potom už u mě a maminko, otevřte, já jsem ve vaně a nebyla jsem ve vaně, já jsem poslouchala z koupelny, co se bude dít. No a teď ona otevřela strýda ve dveřích, teď na sebe hleděli. No ale asi tak půl hodiny. Nemohli ani mluvit ani jeden, ani druhý. A potom, jak se z toho dostali, to jste neviděla tu radost té maminky a toho strejdy. To jsem zažila. To bylo něco tak nádherného. Ona myslela, že jako potom, že ve vás zahynul. A ne, on žil. Představte si to. Tak jsme ještě naštívili ho paní...
0: Vlastínko, můžu se k tomu jenom vrátit? Vy jste říkala, že to bylo po válce, pak jste mluvila o roku 60 něco, takže oni se setkali po 20 letech?
1: Až potom v 64. roku se nám ozval. Jo?
0: Po 20 letech?
1: No, skoro. Jo? A maminka byla zoufala, ta kolikrát plakala, protože ho měla hrozně ráda, jak byl malý.
0: No tak nám řekněte, co se stalo.
1: A čas do té služby se neviděli tak dlouho.
0: A jak to? Jak to, že ten kontakt se ztratil? Proč se nevrátil domů?
1: On byl trochu postižený, jo, a on z toho zmatku, že ten bráka se mu... On se mu utopil, brodil koně a kůň ho zalehl ve vodě. A on z toho byl takový šokovaný, že bylo hrozně. No a potom, až se dostal z toho šoku, že a já taky k jeho adrese, jo, tak nakonec všechno dobře dopadlo. Maminka měla strašnou radost. A strejda ještě věci. Tam jsme byli na návštěvě na Jižní Moravě. Tam jako on už býval, měl rodinu, jo. Tak jsme se jeli podívat, oni neměli děti, tak si osvojili chlapečka. Jo, a tak šlo teda jako po smrti, ale a to bylo tak něco nádherného.
0: No. Jelunko, to já bylo mám úplně mraz po těle, takže já vám úplně věřím, no. Že to bylo silné a opravdu bych to považovala za největší životní překvapení, pokud se někomu něco takového stane v životě. Ale pořád mám v hlavě, proč se to nepodařilo dřív. pořád mi to tam
1: nevím,
0: vysí a říkám
1: nevím,
0: si, jak je
1: nevím.
0: Možné, že to trvalo 20 let.
1: On teda byl postižený, ne se z toho všeho dostal, že? Tak ani nechtěl z nich mluvit, strejda, jo? Tak se omlouval, že jako nebyl schopen vůbec. Že on brodil ty koně s ním, že on byl v té službě s ním. Tak z té služby úplně odešel a někam jinam, jo? Uh-huh. A prostě tak odešel, tam se oženil. A tak ze začátku tam bylo, že? No tak neměl zájem nějak. Až potom se z toho dostal, tak se ozval. A já jsem byla taky tak šťastná, jak jsem viděla tu maminku, jak měla radost z toho, že ten brácha nezajímu a že žije. No, to si dovedu představit.
0: Všechno.
1: Já jsem toho byla svědkem, že? Hmm. Ale dneska pořád mám to v myšlenkách, jo, už jsou po smrti, a i maminka je po smrti, jo, i strejda.
0: A byli potom v kontaktu už navždy? Vídali
1: no,
0: se, bydleli jste někde
1: my
0: pak
1: jsme ještě potom.
0: Blízko?
1: My dvakrát u nich a potom ještě strejda byl u nás, asi tak 5 roků ještě jsme byli v kontaktu a tak strejda odešel. A teta nějak neměla zájem. Ona byla dřív hospodská. Víte tak, že ona nebyla nějak, že by měla zájem o nějakou rodinu. To byla taková flegmatická paní. To, že tam taky na vrchu nechci mluvit o ní špatně.
0: Dobře. Vlastníko, byla to krásná připomínka toho, že někdy se dveře, o kterých jsme si mysleli, že už zůstanou zavřené, mohou otevřít. Přeju vám, abyste, teď jsem chtěla říct, abyste prožila někdy něco podobně silného, ale myslím si, že to už se nedá. Tak vám přeji, aby bylo mnoho jakýchkoliv překvapení, byť budou menší.
1: Tak vás všechny pozdravuju tam v Českém rozhlase.
0: Děkujeme.
1: Tam jste výborný pořad. Já už 60 let volám do Českého rozhlasu.
0: Do rozhlasu. Tak volejte dál, budeme se těšit. To byla paní Vlastina Skrnova, pojďme zopakovat téma. Někdy stačí jediný telefonát, jedno setkání, jedno rozhodnutí a život se vydá úplně jiným směrem. Jaké překvapení změnilo ten váš? Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Čeká na vás Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: milí posluchači, jsem ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. Dnešní téma možná probudí ve vás vzpomínky na chvíle, které přišly nečekaně a navždy se zapsaly do vašeho života. Největší překvapení mého života, téma i pro paní Janu z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já zdravím taky všechny. A ten krásný pořad, co vysíláte leta už. A tak můžu už mluvit, nebo ne?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jsme ve vysílání. Moje největší překvapení bylo, když jsme dostali degret na byt. 6 let jsme se trápili 200 let tím starým baráku plesnivým. Já jsem chodila stále na Národní výbor. Pořád nic a už jsem tomu nevěřila. A pak najednou přivezla puštěcka degret na byt a dostali jsme krásný byt, 3 pokoje na Novodvorský. A bydlíme už tady skoro 60 let. 2 děcka jsme vychovali a bylo to nádherný překvapení. To opravdu. No a druhý překvapení bylo, no, že se nám tenkrát narodil syn a tak dále. Jo, ale to bylo velice krásný překvapení. Já už jsem tomu nevěřila, že ten byt získáme.
0: Protože tak to věřím, že je velký životní přelom. Tak jak se to tehdy slavilo? Pamatujete si na to? Jaké byly ty první okamžiky?
1: Jo, to si pamatuju. No, zaprvé jsme nemohli sehnat stěhovák. Tak jsme to stěhovali městskou dopravou hrubou.

0: Jo,
1: počkejte, Jani, vy jste říkala, že jste nemohli sehnat stěhováky, takže jste to převáželi v kočáru, v hluboké korbě, jako by všechny ty věci?
0: Ano, v hlubokém kočáku městskou dopravou. Takový ty věci, co se dali. A pak jsme přijeli stěhovat, tak 8 metrů stěhovat. A nám to dovezli k baráku a teď byl problém. Jestli nepojede výtah, tak nám to zamknou a budeme čekat, až pojede. No, to byla hrůza. No a náhodou ten den ty výtahy zaply, jo. Takže jsme to nastěhovali jako normálně a i tak jsme měli velikou radost. Děti jako měli radost, protože my jsme bydleli v Pavlačovém domě. Neměli se kde hrát a tady běhali z jedné místnosti do druhé. No to byla velká oslava. Pak přijela rodiče a známí, tak jsme udělali kafíčko a maminka přivezla zákusky. To byla oslava. Jsme byli všichni šťastní, že máme být. No. A když jsme šli potom do důchodu před 20 lety, tak jsme si ten byt museli koupit. Jo, protože tenkrát byla ta privatizace, tak jsme si museli vzít i půjčku. A Národní výbor to udělal bezúročno a do 5 let jsme to už v důchodu zaplatili.
1: Hmm.
0: Tak to byla další oslava, že ten byt je náš. To bylo moc pěkné.
1: Jani, no. Tak děkuju za vaše krásné vzpomínání. Nový byt, nový domov, tak to je samozřejmě velká kapitola každého člověka. Tak přeju vám, ať je to stále místo plné hezkých vzpomínek, ať kam se podíváte, tak se vám vybaví něco milého. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště noční.
0: Děkuji.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dospívala Věra Špenarová písničku Fernando. Pohodlně se usaďte, uvařte si čaj, na kávu, už je možná pozdě, a pojďte s námi strávit další část Noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o překvapeních, která nám život připravil. Volá paní Martina, která volá z Německa, je to tak?
1: Ano, volám z Pamentálu, to je 20 km od Heidelbergu a měli jsme dneska pořádný teplo, 35 stupňů. A to mě právě připomnělo, že v té době, kdy jsem byla s gymnáziem kijovským sbírat kameny 14 dní a 14 dní jako užívat si u moře, tam bylo taky 38 stupňů tenkrát a tisíce a tisíce medúz a já jsem jednu zvedla a ta mě žahla na levou ruku, to jsem ten žáh měla ještě 2 roky, pak jsem dostala zánět mozku, ne mozkových, ten mozku a měla jsem 41 pár dní, pak jsem prožila 2 roky v nemocnicích a to pozitivní na tom bylo, že tatínek svého kolegu doktora Dolečka požádal, aby mi pomohl zhubnout tenkrát. Já jsem za 3 měsíce přibrala 40 kilo tenkrát, tam to mě bylo 17. A on právě se mi líbil a říká, já jsem Rajko, ty jsi Jucha a Martinu ti splasknem. A to bylo takový veselý a to mě vlastně změnilo dál názor na hubnutí a rozhodně mě to pomohlo, protože jsem potom od 2013 těch 6 let zhubla 80 kilo.
0: Kolik jste říkala?
1: A to se mi podařilo tím, že jsem jedla 3x denně malé porce, večer už vůbec ne chleba, jako kolehydráty. A po pěti hodinách jsem vůbec nejedla žádný jogurt, jabko nebo něco mezi tím, žádný svačinky, jenom 3x po 5 hodinách.
0: A kolik, že jste říkala, že jste zhubla?
1: 80 kilo.
0: A za jak dlouho?
1: Za 6 let.
0: Za 6 let.
1: A to jsem si udělala svůj systém hubnucí. Já teda už teďka na moc nehubnu, ale dodržuju to a jsem to doporučila svým kamarádkám, oni jsou úplně blažený z toho. A moje terapeutka, ta nutriční, ta mě řekla, vy byste to mohla učit, že to dělám dobře.
0: No vy jste neuvěřitelná, to věřím, že je teda velmi inspirativní příspěvek. Hlídala jste si, co jíte, nebo to bylo téměř cokoliv?
1: Ne, jedla jsem, na co jsem měla chuť, zmrzlinu, čokolády. Já jsem teda musela to trochu hlídat, protože jsem dostala tou nadváhou těžkou diabetes, jako cukrovku. Ale jinak já si nepíchám inzulín a beru jenom 2 prášky na tu cukrovku.
0: Aha, ale když jste říkala, že jste jedla jenom 3x denně malé porce a pak jste říkala, že jste jedla třeba i zmrzlinu nebo cokoliv, tak...
1: Ne, to, co jsem si, počkejte, to jsem si tedy někde vyčetla, že do 15 hodin se může ještě jíst nějaký moučník nebo něco sladkého, ale jenom do 15 hodin.
0: Mhm.
1: A já jsem prostě snídala.
0: Paní Martino, ale to chtělo velmi silnou vůli.
1: Pak mezi 12 a 1 a mezi 17 a 18.
0: A co bylo tím vaším hnacím motorem? Bylo to právě to zdraví?
1: Ano. Já jsem se na sebe nemohla dívat. Můj syn měl tenkrát, potom měl v těch 2013, měl 13 roků nebo kolik a ne, prostě nezáleželo to jenom na mě, ale já už jsem se styděla. Mm-hmm. Styděla jsem se, že syn se za mě bude taky stydět. On to sice bral sportovně, protože věděl, že jsem byla těžce nemocná, ale jako chronicky. Ale i přesto žiju pozitivně, jím tak jako jak třeba dvě housky v plnozrnné ráno, plátek sýra, plátek šunky, skleničku džusu a kafe.
0: A co bylo během těch 6 let nejtěžší?
1: Nejtěžší, když mi to stálo.
0: Když to začalo stagnovat, ta váha.
1: Ta váha, ano.
0: Tak vám to muselo hodně...
1: No, chtěla bych všem říct, ať mají sílu, ať to nevzdávají, ono to přijde. Musí se tomu věnovat nejenom tělo, ale duše, víte? Celkově.
0: A za jak dlouho jste viděla první výsledky, Marti?
1: Už první týden 3 kila.
0: Mhm. Tak to je fajn, když to člověk cítí a vidí tak rychle, tak je to pro něho motivující pak, že to má smysl.
1: Ano, ale pak po těch 14 dnech, 3 týdnech to stálo asi 10 dní a pak jsem teda omezila úplně, tu snídaní jsem udělala jenom ovoce a zase se to zhouplo, zase to šlo dolů.
0: Marti, a to, co na to pak říkal váš syn?
1: No, říkal, že jsem statečná, že je na mě hrdej.
0: To věřím.
1: Tomu je teď momentálně 33 roku a sám je jako Heil Erzieherpflege, to je jako hojivý ošetřovatel, víte?
0: Tak šikovný chlapec. Dobře, moc děkujeme, Marti, to bylo úžasné.
1: Ne, ale dejte to dál. Já si myslím, že je to správný, jak jsem to vzala. Já jsem si z různých časopisů a všech vybrala to, co mě sedí a pak jsem to na sobě vyzkoušela.
0: Ano, ale pořád to chce velkou a silnou vůli, tak to jste dobrá, že jste to dokázala.
1: Denně, ano. 3 jídla denně po čtyřech, pěti hodinách. A mezi tím vůbec nic jíst, jenom pít, 3,5 litru denně.
0: Přejeme krásnou noc, ještě jednou děkujeme za sdílení, zavolejte zase někdy.
1: Mějte se hezky všichni, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Přeji vám krásný a klidný noční čas, ať už nás posloucháte doma v teple, na cestách, při noční směně, nebo jenom tak v tichu svého pokoje. Jsem ráda, že tuto noc můžeme strávit společně a že se můžeme navzájem obohatit vašimi vyprávěními. Pokud máte svůj příběh o největším překvapením života, budu moc ráda, když se s námi o něj podělíte. Zavolat můžete do studia na telefonu 731 800 900, napsat můžete pod téma na web rozhlasu rozhlas.cz/linka a nebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše telefonáty, vaše vzpomínky i na další milé chvíle, které spolu v této hodině prožijeme. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je s námi paní Věra z Náchoda. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, všechny taky zdravím, vás taky.
0: Říká se, že život je plný překvapení. Některá bychom nejraději nikdy nezažili, jiná bychom chtěli prožít znovu. Které zůstalo nejhlouběji ve vaší paměti?
1: Překvapením. Tak bylo to v roce 2019, my jsme bydleli v rodinném domku a přestěhovali jsme se do bytovky, protože manžel onemocněl a už jsme to tam jako nezvládali. A bylo to teda v listopadu, když já jsem měla mít 70. Ale byl to takovej zmatek, bylo to prostě mnoho práce, převážili jsme si to autem, ty krabice a to. A já jsem říkala všem těm, který jsem vždycky u nás na baráku hostila a dělali jsme si ty narozeniny dohromady tam. Prostě byli jsme tam jako rodina a bylo nás třeba 30, tak jsem všechny lidi obešla a řekla jsem, musíte to pochopit, já prostě teďka, když se stěhujeme, tak to nezvládnu a neměla bych na to ani žádnou, tak jako čas ani ne a prostě ani ty myšlenky, tak až budeme usazeni v tom bytě, tak já tu oslavu udělám a všechny vás pozvu a pak to všecko dodatečně oslavíme. Takže jako jo, všechny, že to chápou a tak dobrý. A teď se teda přiblížil, už jsme tady byli teda plno krabic tady v tom bytě všecko a už se teda přiblížil ten den můj a dcera naše mě říká, mami, to nás ani nepozveš na oběd do hospody, to jsi tak lakomá. Já říkám, no prosím tě, dovol, jak lakomá, když to vidíš, když nemáme na to ani vůbec žádnou mysl a to, když to musíš taky pochopit. No jo, tak dobře. No, já jsem říká, tak do té hospody půjdeme, takže jako jsem řekla, kam chci jít. A ona teda jako už věděla, že bych jedině tam chtěla jít. A teď jsme teda přijeli pro nás a teď ona mě říká, mami, a to jdeš v tomhle svetru? Já říkám, no teď ho nemám špatný, proč bych si ho nevzala? No jo, dobrý. A táta jde v týhle košili, to říkám, no teď jsme čistý, všecko, tak zase tam naobědujeme, půjdeme domů a hotovo. No tak dobrý, tak jsme tam přijeli do ty hospody, bylo to v Zábrodi tady, u Červeného kostelce, to jsem ani neřekla, že to je Červený kostelec. A teď teda oni nás tam dovezli a já říkám, a běžte tam se podívat a do nějakého kouta, aby nás nebylo moc vidět. A ty čtyři místa tam zařít a něco si teda dáme a rychle odtud vypadneme. No tak tam šli, jo, je tam volno, pojďte. Tak jsme přišli do ty hospody, hospoda byla plná a já teda ještě musím připomenout, že hrozně málo vidím. A takže já se ani tak nějak, jako jsem se nedívala, do ty hospody jsme přišli a teď najednou takový jako hovor jsem slyšela a najednou to všecko stichlo a začala hrát harmonika. A když začal ten harmonikář zpívat, tak já jsem přesně věděla, kdo tam je. A jenom jsem řekla, tady je pan Olga. A teď všecky, už jsem to teda viděla, 30 lidí kolem stolu, všecko nazdobený a s tou harmonikou prostě, že mě jako přivítali. A já jsem vůbec nevěděla, paní moderátorko, já jsem myslela, že omdlím.
0: No to
1: byl takový šok strašný a teď oni všetky se tak jako smáli na mě a já říkám, no co tohle to je, když já vůbec jsem nic nepřivezla, já nic nemám, já vždycky jsem všecko pekla, rychtovala a oni, co bys nosila, tady toho je hojnost, tak dcera to zařídila, abych to vůbec já s manželem nevěděla. Včera to zařídila s mojí neteří, od sestry s dcerou a celý ty narozeniny tam takhle zařídili. Já jsem takhle ještě vypulená a překvapená nebyla, ale to byl takový šok, ale tak nádherný narozeniny jsem já nezažila a nikdy na ně nezapomenu.
0: To věřím. Věruško, to byl vždycky můj sen. A vy jste si ho splnila, já myslím, že mnohých z nás.
1: No a potom teda tohle to teda bylo opravdu, to je, na to nikdy nezapomenu, ani se nemusím dívat na fotky, na nic, jen to mám prostě před očima, tu nádheru, ty všechny lidi, prostě já jsem ty všechny lidi milovala, taky bych je pozvala. No tak to tak všecko dopadlo. A ještě takovej, k tomu ještě takovej dodatek, zase z jiného soudku, že největší štěstí a největší radost, kterou jsem prožila, bylo při mým narození dcery a syna, protože to jsem si myslela, že je celý svět můj. Prostě když prostě bylo po tom porodu, tak já jsem si myslela, že se snad radosti úplně pominu. Já jsem byla tak šťastná, to bylo takový štěstí, takový, já ti tam největší dar, který vůbec může člověk dostat. A na to taky nikdy nezapomenu.
0: Chápu.
1: A to je všecko už a všetky vás zdravím a promiňte mě ještě to kňučení moje.
0: Naopak, prosím, tady ty emoce patří do noční linky. Vždyť noční linka, to je čas příběhů životních a my jsme vděční za každou otevřenost. Tak moc děkujeme.
1: A já taky a děkuju všetky zdravím a všetky, který už znám, ty lidi a to, tak všetky taky zdravím a na všetky vzpomínám. A nejvíc, co mě jako utkvělo v paměti, tak to je ten pan František ze Židlochovic. To musí být tak perfektní chlap, že to takhle řeknu, že to je prostě něco úžasného, jak když začne mluvit. A potom paní Anička, která je nevidomá, tak tu obdivuju, protože já moc málo vidím, takže já vím, co to je. A mám teda ještě zbytky toho zraku, ale mám praktickou slepotu a jako nevím, jestli bych se vůbec naučila žít a bojím se toho, kdyby se to mělo zhoršit a nechci o tom ani přemýšlet, ani mluvit, ale takhle jsem to ještě všecko řekla a všechny vás zdravím a dobrou noc a nashledanou.
0: Děkuju, že jste se s námi podělila o tak osobní vzpomínky. Bylo hezké slyšet, jak hluboko v nás některé životní chvíle zůstávají. To byla, milí posluchači, paní Věra z Náchoda a toto je Michal Prokop. Zaspívá písničku Kolej Yesterday.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý lidský život je jedinečný, každý ukrývá okamžik, který nikdo nečekal. A dnes budeme naslouchat právě těmto příběhům. Je s námi další návštěva, krásnou noc.
1: Haló.
0: Moc vás zdravíme. Kdo volá?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře. Kdo je u telefonu? Haló, haló. Tak byla tam paní Petra, která volala z Prahy, ale nevyšlo spojení. Zkusíme zvednout teda druhou telefonní linku, tentokrát živě do vysílání. Kdo se hlásí?
1: Haló.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
1: Dobrý večer, tady Marie z Brna.
0: Marie, vítejte a povídejte. Téma největší dobrý den. Překvapení mého života.
1: Mám tak veselý příběh, jako měla ta paní přede mnou, ale musím se vám svěřit, protože to, co jsem zažila poslední před 4 dny, je opravdu infarktová situace. Manžel byl v nemocnici a po 3 měsících se měl vrátit z nemocnice. Takže to, že čekal na sanitku 5 hodin, to je jedna věc. To by nebylo tak hrozný, ale já jsem tedy čekala až o 17:30 večer, mě zavolal, že už ho vezou domů. Ať ho čekám, tak já jsem čekala u otevřené okna, přijela sanitka a protože je ležák, takže nejdřív ještě sestřička se ptala, jestli máme výtah, jestli se vejdeme s lehátkem do výtahu, tak jsem říkala, že ne, no tak přijela sanitka, z toho prostě dlouho trvalo, ale vyvezli z toho prostě nějakou postavu na vozíčku, ale nebylo to lehátko, bylo to takové to sedátko, což už mě zarazilo. No ale prostě z dálky jsem viděla, že tam je prostě nějaká postava bledá. No tak mně to bylo jasné, že člověk v 680 letech nebude vypadat svěže, že po 3 měsících jako ležení. Tak jsem otevřela, než ho dali do výtahu, no tak to trvalo asi 4 hodiny. Přišli nahoru, teď nevěděli, jak ho mají do té postele položit. Nakonec ho tam položili, jenomže položili mě sem někoho, já jsem najednou ho nepoznávala, tak a odešli. A já jsem najednou prostě s ním začala třepat, on byl úplně mimo, jenom chroptěl. A já jsem říkala, to není možné, protože předtím jsem s ním mluvila. A najednou prostě on tady chroptí. Tak já jsem byla úplně zděšená, tak jsem volala sousedku a ta říkala, musíš, nelekej se, byl 3 měsíce v nemocnici, tak se změnil. A já říkám, tak se pojď na něho podívat, to není on, to není možné, tady leží nějaká živoucí mrtvá. A ona, ne, já se bojím. Ale už předtím měl syn avízo, že sem přijede. Jenomže mezi tím, co on ležel mezi mě, mě začal zvonit telefon a na tom telefonu se bylo jeho jméno, Pepa, že mě volá. Teď jsem začala šílet, protože on ležel jakoby vedle mě v posteli a mě se ozývalo Pepa v telefonu. Já jsem začala hledat v těch věcech, co poslali z nemocnice, ty krabičky a tohle. A teď jsem zjistila, že to nejsou vůbec jeho věci. A na telefonu pořád se mi objevovalo jméno, že mě volá on, že mě volá Pepa. Tak a vedle mě měl ležet. Tak jsem vzala ten telefon prostě úplně v hruze a ozvalo se tam, Maru, prosím, že co se děje, já ležím před baráku v sanice a nic se mně neděje. Já říkám, Pepi, jak to, že jsi v sanice, kdy ty ležíš vedle mě? A on říká, ne, já jsem v sanice. No, mezi tím ovšem už jako přišel syn a říká, mami, prosím tě, a já jsem teda byla na infarkt, jenom připomínám, že já teda po infarktu mám dvojitý bypass a resekci levé komory, takže já jsem byla prostě úplně v šoku, tak syn mě vzal, prostě začal mě tady jako opatrovat a vodu a to říkám, mami, prosím tě, ne, oni sem dali někoho jiného, navíc to není chlap, je to ženská, prostě oni to spletli, oni sem dovezli někoho jiného. No tak já jsem prostě byla v šoku, jako já jsem se nedokázala zpamatovat a oni přišli a jenom řekli, paní, to se stává. Já říkám, ano, to se stává, tak jako Dobře, no, já jsem teda 50 let učila, kdyby se mě ztratilo dítě, tak taky mám 200 rodiče.
0: Vhodná reakce říct, to se stává.
1: Jsem to vykládala známým. Někteří plakali u toho, druzí říkali, budeš se tomu smát za chvilku. A to se stalo prosím jako tady v Brně, když ho přiváželi z Bohunic. Takže teď prostě jako nám volali z nemocnice, ať podáme oficiální stížnost, jenomže oficiální stížnost, to je pravda, ale představte si tu hrůzu pro mě, že horor, že on tady leží jakoby vedle mě a najednou mě volá telefon, jo. No prostě já jsem si říkala, já se musím vám s tím svěřit, protože to opravdu byl horor, jako, takže...
0: Pani Marie, to je jak příběh do bakalářů. Toto by bylo tak na natočení nějaké povídky nebo nějakého filmu. Neskutečné. A já bych teda nevěřila, že se to stane. A oni vám řekli, že se to stává, tak to...
1: No oni mě klidně řekli, paní, to se stává. Já říkám, to se stává, že vyměníte. Říkám, víte co, tak manžela jste přivezli a mě můžete zrovna odvést. No, protože já jsem skutečně byla na infarkt. A protože syn pracuje tam u nějaké bezpečnostní služby a zrovna se točilo tady v Lažánkách něco, tak tam byl s těma hercama a s tím režisérem a tak jim to tam, protože přijel odsud vlastně po tom šoku, tam tak jim to vykládal, že to se stalo před 3-4 dny a oni říkali, no to si vymýšlíte, jako... Říká, ne, to si nevymyslí, to byla skutečnost.
0: Paní Marie, tak byla jste vděčná za to, že se vám vlastně manžel nakonec vrátil domů, nikoli v tak, nevím, jak to mám říct, zuboženém stavu, ale byl při síle a možná, ano, možná, jak vám to říkal syn, se tomu jednou budete smát, ale myslím si, že ještě na to...
1: Já řekli do LDMky, já jsem říkal v životě, ne, bych ho tam nedal, jako to ne, to já ho chci mít doma. No,
0: tak řekněte, tak, jak to vzal manžel?
1: Tak říkal, jako litoval mě, jako... A byl z toho samozřejmě špatný, protože vlastně na tu sanitku čekal 5 hodin, že? Když si vezmete čekat na sanitku ležáka 5 hodin někde u sklepa, než pro něho sanitáci přijedou a potom teda ho nechají v sanice. On jim ještě říkal, já jsem tady doma, já bydlím tady. A oni mávli rukou, jo. Jak kdyby si řekli, no tak vezeme dva... Asi jim to nemyslí, že protože ta paní opravdu nevěděla o světě. Ona byla ostříhaná nakrátko, tak jak můj manžel šedivá, že teď zhubla. No tak jako v první chvíli já jsem opravdu jako, no mě by nenapadlo, že mi sem položí někoho cizího, že?
0: Děkujeme.
1: Nezlobte se, že teda jsem vás tím obtěžovala tím příběhem, ale já jsem toho tak plná.
0: To bylo přímo k tématu, bylo to na místě a bylo to velmi originální. Tak kéž by vás už čekali jenom sama příjemná překvapení. Mějte se dobře, přejeme krásnou noc a posíláme i vám do Brna Marcela z Moška.
1: A děkuju, že jste mě vyslechli.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem ráda, že můžeme společně otevřít další noční povídání, a to k tématu největší životní překvapení. Je to o chvílích, které nás překvapily natolik, že na ně vzpomínáme i po letech. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme. Haló, haló.
1: Haló.
0: Dobrý večer, krásnou noc.
1: Jo, dobrý večer, tady paní Ema. Z Javorníku, Jeseníku.
0: Co k tématu?
1: Teřinko, vypnu si jenom rádio.
0: Dobře.
1: Tak, v pohodě. Dneska máte perfektní, nádherné téma. Haló?
0: Tak povídejte, co k němu máte?
1: Tak, vzpomínka. Úplně úžasná. Já, pokud je možno, tak reaguji na vaše témata a vždycky, pokud se mi podaří, tak zavolám. Teď přijedu večer z práce, jdu spát a poslouchám vaše rádio, než usnu. Takže úplně dneska super téma. Já po těžkém rozvodu, psychickém i fyzickém, jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic u Jeseníku. Jestli to trošku znáte.
0: Znám to dobře.
1: A chodila ke mně super poštěčka. Taková kočená, tak 120 kilo, úplně senzační ženská. A když jsem viděla, že má službu, tak se mi se dobro napekla, navařila, protože jsem hospodská a převážně jsem dělala baru v noci, takže jsem přes den byla doma. A pokazilo se mi auto. A ona mi říká, no můj manžel zpravuje auto, přijde z Německa, tak jak přijede, já ti zavolám, přijď to. Říkám, dobrý. A teď mi v pátek volala. No, Hinek přijel z Německa, budeme tam a tam v hospodě v Mikulovicích, tak přijď domů, kde se on ti to auto přes víkend zpraví, říkám, dobrý. Ale mě se, protože jsem hospodka, mě se od 18 let dělám hospodskou jako servírku. Mě se tak nechtělo do té hospody. A synové mi říkají, mámko, běž mezi lidi. Tak jsem šla, tak mě ta počátka se znamla s manželem všechno. A říká mi, jo, a mimochodem představím ti mého tatínka, který byl vdovec už 10 let. Tak mě ho představila, jsme si podali ruku, dali jsme si pusu na týkání, v restauraci popraskali žárovky, no a už jsme 25 roku manžele. A vždycky na to úplně s láskou vzpomínám, že to bylo něco nádherného, co mě v životě asi mělo potkat po těch všech terapatích.
0: Paní Emo, ano, ano, poslouchali jsme pozorně. To je nádhera. Víc takových překvapení.
1: Já jsem měla dva syny a získala jsem i dceru, která mi říká maminko. Už jsem i díky ní prababičkou, protože v té době měla už děti, které vyrostly, které mají vnoučata, takže já už jsem babička i prababička, což je úplně úžasné. Z mé strany bohužel jsem jenom maminka, protože moji synové mají kariéru, ne rodiny, ale ano. Úplně no nic lepšího jsem v životě fakt asi nemohla potkat, jako úplně jsem nadšená, spokojená a
0: tak to má být. No, dobře.
1: Já vás trošku špatně slyším, takže proto se tam, jestli tam jste nebo nejste.
0: Paní Emo, my jsme vás slyšeli výborně a to je důležité. Opatrujte se, přejeme krásný noční čas a mnoho nádherných zážitků s celou vaší rodinou.
1: No já myslím, že ještě budou krásné zážitky, protože už čekáme další právničku nebo právnuka, což bude úžasné úplně. Jako když mám 66 roku a říkám, že jsem prababička, tak já jsem na to hrdá. Já se za to nesidím, spíš naopak, jako jo.
0: No samozřejmě.
1: No doufám, že ti moji kluci konečně přestanou kariérovat a začnou se taky starat o rodinu. Jeden má 36 a druhý má 35 roku.
0: Ano, tak to už by nad tím mohli začít minimálně přemýšlet. Tak se loučíme, jdeme se pustit kapelu Elán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přeji klidný večer. Někdy si myslíme, že máme všechno naplánované, ale život nám ukáže, že umí psát svoje vlastní scénáře. Jaký napsal právě vám? Krásnou noc přeji. Kdo je s námi?
1: Tady Božena ze Zásmuk.
0: Boženka ze Zásmuk, vydržela jste, tak povídejte, co máte k tématu největší překvapení mého života.
1: Ano, ano. Už jsem ve vysílání?
0: Ano.
1: Tak pro mě velký překvapení mýho života bylo, když manžel odjel do lázní a přijel zamilovaný a se od nás odchází. Po 20 letech jsme se rozešli.
0: Mhm. No, tak no. To je překvapení, které člověk nechce zažít, ale život to někde přinese. Jak je to dávno, jak je to už dlouho?
1: No, to už je 48 roků.
0: Mhm.
1: 48 roků a vlastně kvůli který paní v nás opustil, tak ta za půl roku ho opustila jeho a pak zůstal sám a no, tak nějak prostě
0: už se pak nechtěl vrátit, nebo vy jste byla proti?
1: No, to já bych ne. Přestože jsem byla v invalidním důchodu, měla jsem 735 korun invalidního důchodu, jedny dceři bylo 14 roku, druhý 18 a na dceru mě musel platit 400 korun a já, že jsem měla důchod 735 korun, tak už mě nemusel dávat 200 korun. Kdybych bývala měla 700 korun, tak mě by býval musel platit prostě 200 korun.
0: Boženko, bylo to pro vás úplně nečekané, nebo už jste nějakou dobu cítila, že se něco děje?
1: Nečekaný vůbec, prostě odjížděl v pohodě, jako normálně prostě odjel a přijel, že prostě tam poznal paní a že prostě ho má ráda a tohle a že prostě půjde od nás a to prostě to byl šok, no.
0: No 20 let života s někým znamená spoustu vzpomínek, společných zážitků, také důvěry.

0: kariéru, kterou si budujete po dlouhou dobu a najednou stop.
1: No a přitom jsme tancovat spolu chodili, všecko v pohodě, jako nic, no tak já všude někde něco, jo, dohady kvůli dětem třeba, nebo tohleto, ale prostě nikdy u nás nebylo nic takového, aby takový důvod k tomu byl, že to no. No a když odcházel, tak říkal, no a kdyby mi to náhodou nevyšlo, tak bych se mohl vrátit, já pánu v žádném případě.
0: A jak to teda měl dál, říkat, že s tou paní dlouho nevydržel?
1: No tak pak? Potom byl po ubytovnách a pak si nějakou paní našel, s tou byl asi rok a zase mu to nevyšlo a pak teda žil s nějakou paní a tam mu pak nakonec zemřela a nakonec se vrátil, tady dcera mu poblíž sehnala jako do domova důchodců, potom nakonec skončil v domově důchodců. No. A veselý jsme měli potom, když nejmladší vnuk nás překvapil, když mu bylo 21 roku, tak přišel, že čeká miminko. Tak to bylo takový velký překvapení, protože nejmladší vnouče a vlastně byl nejdřív tatínkem.
0: To je pecka. No. Tak prima.
1: No a letos jsem 29. března měla veliký překvapení, byla jsem u dcery na návštěvě a naobědvali jsme se, po obědě jsme si udělali kafičko a zeď se napil a vypadl mu hrnek z ruky a byl na místě mrtvej. Mm-hmm. Člověk, který nepil, nekouřil, sportoval, ještě ráno si na kole byl pro noviny a to 70 roku a takhle. Náhlá zástava srdce, ani infarkt to nebyl. Mm-hmm. Při pitvě mu zjistili náhlá zástava srdce a
0: Boženko,
1: a takhle
0: to
1: nám odešel.
0: To jsou náročné životní
1: příběhy. To byl taky šok prostě.
0: No, určitě není jednoduché o tom mluvit, tak děkujeme, že jste tak otevřená.
1: Když si loni slavila narozeniny, tak jak to letos vidíš a já povám, no, to nejsou žádný, to byly půlkulatiny, to letos nebudu nic slavit. A on říká, no to já v prosinci budu slavit 70. Tak toto oslavíme. Během 5 minut byl konec. Mm-hmm. A v 5 minutách tam byla záchranka a 9 výbojů a už ho ne to. Vůbec srdíčko nenaskočilo. Takže to pro nás byl taky hrozný šok.
0: Tomu rozumím. No. Boženko, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No.
0: V podstatě to byl jeden příběh náročný, druhý milý ve 21 letech nejmladší vnouče vám oznámí, no, že teda bude tatínkem. A pak jsme zase otevřeli jednu náročnou kapitolu. No. Děkujeme, ale za všechny, protože všechny patří k životu. Kolik jí bude? Mě to přeskočilo.
1: 19.
0: 19.
1: No.
0: Dobře.
1: Už je to slečna.
0: A pak předpokládám, bylo těch vnoučků už více. Co
1: no,
0: vám přišli oznámit, že
1: 7 pravnoučat.
0: Tak, výborně. No. Tak ať vám dělají radost, Boženko. Loučíme
1: no,
0: se.
1: No určitě, určitě. A hodně zdravíčka vám všem.
0: Milí posluchači, čas dnešní noční linky se pomalu chýlí ke konci. Děkuju vám, kteří jste nám dnes zavolali, napsali nebo jenom tiše poslouchali. Vážíme si toho, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které nebyly vždycky jednoduché. Dnešní noc nám znovu ukázala, jak rozmanité jsou lidské osudy. Slyšeli jsme příběhy plné překvapení, nečekaných zvratů, setkání, životních změn i okamžiků, které navždy zůstávají v našich srdcích. Každý váš příběh měl svou sílu a svůj význam. Děkujeme za důvěru, se kterou se nám svěřujete. Těším se, že budeme v milém povídání zase někdy pokračovat. Tak teď přeji klidnou noc, spokojné usínání, krásné ráno, až přijde nový den. Ať vás čekají už jenom samá příjemná překvapení, lidé, kteří vás potěší a mnoho důvodů k radosti. U Noční linky se bude těšit v příštím týdnu naslyšenou Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
2: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
1: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
2: Nápodobně.
1: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
2: Koukněme.
1: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
2: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
1: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
2: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
1: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
2: Jo, to můžete.
1: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
2: I ne, mám málo času.
1: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
2: Dicinky, radši sama.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama v těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle jak jsou za těma sklama, vitrinama a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se vyčili u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mým prvním, úplně prvním filmu, tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. A dokonce byl ten film Brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna, jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš. Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Bože, ta hlava mě bolí. Proč ta hlava tak šíleně bolí?
4: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl kakohlu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? To já ti udělám racuchyla, jo?
4: Vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminko a pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. A nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, jak kudy mám podle tebe vypadlo?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázni jsme v 10. patře.
4: Ježiš, jenom 9. Dělej, skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Hned, maminko, já jsem ve vlně. Schovej se, dělej. Vzdělávej se a drž hubu.
5: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. Kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeř, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla.
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že? Když tady Jára není, že? Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka se jenom chtěla zeptat, když už konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková symetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na to člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No. Tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak, no je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
3: No co, no, uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezla.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle E.F. Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle E.F. Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl, v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Že boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škub, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou taky ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to, tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaní, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle E.F. Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maryšo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženou, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co nem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím, mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem švagrová děda vševěda.
6: Vážně, já jsem původně čarodějnice. A? Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nazdar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
3: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježiš.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce, a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako, já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni. A ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku. A ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prevít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
2: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vyfotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napili a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
4: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že bylo krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já si chci normálně zaplavat v nějakým bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, že se tam vyspala, ale jako říká Ježíš, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no, tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, Ježíš, to je horký, proč, taková jsem špinavá, on prý tak si čtět, říkám, no, když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bánem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studenčka, ale to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v malé budce na jevišti.
4: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy. tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musela být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni ji vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
5: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Si počkat, až dostaneme svůj byt.
5: No pokud vím, dávat se chtěla ty.
6: Protože jsi mi udělal dítě.
5: Cože jsem ti udělal? To přece není pravda.
6: No není, ale mysleli jsme si to.
5: No myslela jsi to.
7: No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
7: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš. Muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
5: A co vodu?
6: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
5: Ale ne, to ještě všechno přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
5: Kde?
6: Z toho ještě byla maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá nesmí se vyhodit.
5: Jo, jsem. Díš, že je po dědečkovi.
7: Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
7: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukradl?
8: Co je? Představ si, co jsem našla. Podělej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
8: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak ji můžeš takhle špehovat, já nevím.
8: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
8: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
8: No, před chvílí.
6: No, tak vidíš, třeba to ani není její, no.
8: To bylo, slečna Kučerová, KČS 86, no, s kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
8: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
6: Ali. Už jdu.
9: Zavři. Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít?
6: Našla Blance účet z hotelu.
9: Co zřekla?
6: Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali.
9: Oni mě vzali až na druhý den.
6: Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
9: Kriste, pane, s jakým?
6: To se zeptej matky.
9: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky.
6: Blance už je to jedno.
9: Ale mě ne.
6: To máš těžký.
9: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platnej.
6: Ještě ty mi to připomínej.
9: No tak proč si ho sem, Ježíši Kriste, brala, když si to musela...

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé, Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajskej tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, i jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soubruhu. Střej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí. A...
2: To už hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž pod byčem.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata fox teriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou, jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a čí je a to, no a na vsi, že jo, tak a neříkal, jo, tak si sed, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to

0: Nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
1: Proč jsme tam byli, jo, tak ale... to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
0: Pak odjedu. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za dva dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za dvě hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu takový sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím a teď mají velký psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
1: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat, dostanete, tak Jaruška vás nakrmí.
0: Určitě.
2: A vykastruje.
1: To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
3: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. Ha! Stůj! Angínový bacile! Tak. Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady o tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: No. Ty umíš jenom infikovat, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni nás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymeli mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád meleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kde kdo s kde kým líbá, jak se volizujou. Ledas kde?
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňujou, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Sanibis začala stávkovat.
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: ale jen na chvilku.
5: Dobře.
2: Stůj! Anginový bacile! Já jsem vitamín C! Odhoď zbraň, nebo tě zastřelím.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
2: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
2: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jan, střílej! Střílej, hrdiný vitamíne C! Nás, bílých krvinek, jsou miliony! Neubude!
2: To nemůžu, nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza!
5: Kde? S ženským masem neperu!
4: Děkuji ti, milý vitamíne C! Kdyby jsi nepřišel čas, já bych asi podlehla.
2: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
2: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju, ale vitamíne C. Já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
2: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
3: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.